0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Radio Wave.
1: We can all get money.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Dost, to je už jiná písnička, ta další.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.

0: Sims, nigga. Niggas in the hood. Radio Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. Všichni.

další písničku. Ty jednu sem.

vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

sama, bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný boloněze, rozmotám je do uší.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny. Pleják.
3: Pleják.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Break it on. Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme

poslední. I kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození.

0: jsme podělali.
1: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.
0: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Sedím v kuchyni.

0: Právě doznívají The Valentine's Now, Now I'm Sad, ale vy rozhodně nemusíte být smutní, protože se mnou ve studiu už je tady naše zprávařka Barbora Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Dnešní bezpečnostní rady státu se zúčastní i prezident Petr Pavel. Řešit by se na ní měla znovu nová koncepce výstavby armády do roku 2040. Pavel po posledním zasedání rady řekl, že by armáda měla vědět, s čím může počítat v následujících letech. Petr Macinka z Motoristů potvrdil, že v tuto chvíli existuje několik variant, které se odvíjí od růstu výdajů na obranu. Rusko raketami a bezpilotními letadly opět masivně zaútočilo na Kyjev. Podle tamní radnice přišlo o život nejméně 10 lidí a zraněných je přes 50. Karlovarský filmový festival si připomněl 80 let od prvního ročníku. Ten původně začínal v Mariánských Lázních. V tamním městském divadle proto uvedli speciální projekci. Dnešním dnem začíná 11. ročník festivalu Transforma. Ten se bude konat ode dneška 2.7. do neděle 5. července v Táboře. Festival není založen na známých jménech, ale na organickém celku tvořeném osobnostmi a skupinami. Tento celek je úzce spjat s géniem Loci táborské cesty, starým mlýnem a tradicí alternativní kultury. Dnes mimo jiné vystoupí Nela Bártová, Kalé nebo Terminus Technicus B2B se Subaru.
1: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková porazila na Wimbledonu světovou pětku Rusku Andrejovovou 2-1 na sety a postoupila do třetího kola. Karolína Muchová si poradila ve dvou setech s Číňankou Chang Shuai a v souboji českých hráček Nikola Bartuňková vyřadila po výhře 2-0 Kateřinu Siniakovou.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, ráno ojediněle mlhy. V jeho západní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 stupňů. To byly první zprávy. V 8 hodin více najdete na našem zpravodajském kanálu iRozhlas a na Radio Wave teď právě začíná ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

Právě doznívá Little Sims Gorilla. No já už vás vítám a zdravím při datu 2. července v 8 hodin a 9 minut k tomu. Kdo z vás momentálně vstáváte, tak vás můžu nalákat, že venku je krásné sluníčko, vypadá to dost na příznivé počasí i teploty. Já se musím přiznat, že dnes jsem se tedy konečně hezky vyspala po těch tropických vedrech, tak doufám, že i vy, milí posluchačky a posluchači. No a co nás dnes čeká? Samozřejmě kromě spousty hudebních novinek stálic z Wavyho playlistu. Budeme si povídat o nadcházejících festivalech, protože těch bude opravdu taky hodně. Zítra začíná třeba Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Včera začal festival v Ostravě Beats for Love. No a také Transforma nás čeká o víkendu, takže to bude opravdu nabité. No a teď už se vracíme k playlistu. Následuje novinka Steve Lacy, Meluzína, ústecká kapela moje oblíbená, nebo Lola Young. Takže kdo vstáváte, přeji krásné ráno.

Lola Janka, její track Dealer nás pomalu přenáší k nové audioknize na rádiu Wave, kterou můžete poslouchat od 29. června, takže je opravdu z brusu nová. Je od Daniela Flaši, jmenuje se Muklové a šlajsny. Je to opravdový příběh o kilech, kokainu, vězení a jedné nápravě. A jak čtu v anotaci, tak tam zní, jsem Dan, bývalý dealer. Pokud jste si mezi léty 2010 až 2020 dali někde v Praze dobrou čáru kokainu, nejspíš to byl ten, co jsem přivezl z Holandska. Kvůli tomu mě zabásli a stal jsem se muklem. Muklové a šlajsny, tak to je šílený svět, ve kterém Daniel Flaša prožil pár let a napsal o tom knihu. Audioknihu poslouchejte do 23. srpna. Původní dílo, tedy ta kniha, byla zkrácena. Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti. No a celý ten seriál má 10 dílů, asi tak po 30 minutách, takže já myslím, že to je úplně ideální čas. Účinkuje Michal Holán, připravila tento seriál Adéla Vondráková, kterou moc zdravím. O zvukový design se postaral Jonáš Pelikán, o hudbu zase Dirty Dean. Premiéra tedy od 29. června, takže vy už knihu, audioknihu Muklové a šlajsny od Daniela Flaši můžete ladit ve vašich podcastových aplikacích a na webu Rádia Wave.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Pokud jste momentálně nacítili atmosféru divokého západu, takového amerického saloonu a westernu, tak to úplně správně, protože právě jste slyšeli kapelu, českou hudební skupinu Stepní běžec, která se pohybuje na pomezí 60kových vln a westernových rytmů. No a proč o ní mluvím? Můžete ji totiž dnes slyšet v rozhovoru ve Špíně ve 20 hodin, protože tam kapela přišla a povídala se s Janem Šamánkem a Juditou Císařovou. Ponořila se do acid westernové atmosféry právě své kapely, která začátkem června vydala nové EPčko. No a my musíme uznat, že málo kdo v našich končinách umí takhle přirozeně kombinovat psychedely, americano a country. Jakou roli tedy hraje pro stepního běžce nadsázka, nosí klobouky i v civilu a jak důležitý je pro kapelu skateboarding, tak to se dozvíte dnes v 8 hodin v podcastu Špína.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
2: Špína.
1: Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
1: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: D8 a Vernon Sing Song novinka na rádiu Wave K-pop a Hyperpop, Terezo, tak to je to spojení.
1: Tohle spojení možná bude ve znamení letošního léta, minimálně v Jižní Koreji, takovéhle dva žánry, které jste už slyšeli, tak mají k sobě možná ještě blíž, než jste si dřív dokázali představit, a tenhle ten společný debut jihokorejských zpěváků z jinak 13 členého K-popového boybandu Seventeen nás nese název právě V8 Duo a V8 a právě jako my jsme pochopili,
0: jsme snědli právě, to jsme zabili.
1: Pochopili, že V8 má jako ještě další význam, takže pokud zvládáte Newspeak, tak prostě víte, že V8 je prostě takový chválení sebe sama. No,
0: No a duo D8 a Vernon se na novince právě oproti tvorbě se skupinou Seventeen sunek aktuálnímu soundu hyperpopu a taneční elektroniky. Pro dosažení zamýšleného směru se dokonce přizvali architekty moderního popu a na desce se tak podílela producentská jména jako Dylan Brady nebo zpěvačka Alice Longyu Gao.
1: No nebo taky německý hudebník Mecha Tok.
0: Známe.
1: A tam už právě vám začíná možná zvonit zvoneček a víte prostě, že tenhle ten song teda celý dohromady, který jsme si pouštěli s názvem Sing a Song, dokonce i Mecha Tok produkoval. Takže právě proto má VA tak osobitý zvuk, který se vám možná líbí a tím pádem si můžete toho uskupení prozkoumat víc a letošní léto prožít právě ve znamení K-popu a hyperpopu zároveň.
0: A můžete ohodnotit, jestli to právě tak moc jako zabili, jestli to snědli. We ate.

0: Fakult a jeho teror, tak my vás tady terorizujeme už první hodinu společně se Sarah. Doufám, že se vám to nějak vyplácí, že u toho jste schopni nějak se příjemně naladit, vstát a užít si dnešní den. Dneska máme už červenec, dokonce druhého typu, takže můžete slavit vlastně už fakt jako prázdniny, pokud jste dostali vysvědčení nedávno.
1: No, v pátek tak, se dostávalo vysvědčení.
0: Tak už teď máte prostě pré.
1: No teď už já myslím, jako prázdninový provoz je prostě rozběhnutý naplno. Dnes má mimochodem svátek Patricie. A Terezo, já nevím, co ty, ale konečně se mi teda v noci spalo dobře, že mám pocit, že ten déšť včerejší ochladil ten vzduch.
0: Mně se spí dobře, bohužel, prostě pořád, protože bydlíme nad sklepem a tady ty jako dny tepelných vln a veder je asi ten jako jediný úsek v roce, kdy naše nadsklepní bydlení přízemního charakteru je fakt jako v prime, jako ve svém prime, jo. Takže já teď jako teprve si užívám svůj bydlecí kapitál, protože ta zima, se kterou bojuješ až do hlubokého jara a ty teplý vlněný ponožky, které tě vlastně otravujou, protože si říkáš, kurník, tady pod náma je sklepení, tak teď se teprve konečně zúročili.
1: Takže dokonce si můžeš na tu zem možná i lehnout.
0: Já si můžu lehnout a pořád to nebude jako úplně teplý. Pořád se budu říkat, no stydneš, nelež na té zemi. Takže ano, všem, kdo bydlí nad sklepem a nebo úplně v nejpřízemnějších přízemích, prostě vy víte, o čem mluvím.
1: Já tedy ke konci 8. hodiny mám pro tebe přísloví, takový pořekadlo červencový, a to je, že svatý hlas zvonu ochraňuje před škodami hromu.
0: Takže by neměly být bouřky? No to nevím.
1: No to nevíme, možná si to přejeme. Nevíme, jak vy, no do konce hodiny ještě Papilona, pak už Barbora Zajíčková.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Radiu Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Open up yourself, 9 hodin, je čtvrtek 2. července, no a já už tady mám Barboru Zajíčkovou a druhé zprávy dnešní.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Hygienici se začátkem léta začínají kontrolovat dětské tábory. V minulém roce našli pochybení zhruba u 80 z 2000 kontrolovaných míst. V letošním roce se zaměří třeba na pestrost táborové stravy. Zatímco loni kontrolovali i počet umyvadel a toalet, letos nemusí. Některá pravidla pro letní tábory se totiž rozvolnila. Děti třeba nově mohou pomáhat při přípravě teplých jídel, organizátoři táborů taky nemusí oddělovat záchody pro dívky a chlapce. Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 1406. Přes 430 lidí zemřelo. Epidemie vyhlášená před 7 týdny zatím zasáhla 3 severovýchodní provincie. Hrozí, že se rozšíří i do dalších. Epicentrum se nachází v provincii Ituri, kde zemřela většina nakažených. Zhruba 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září. V karlovarském hotelu Thermal se aktuálně v 9 hodin otevírají pokladny Mezinárodního filmového festivalu. Lidé v nich koupí vstupenky na první dva promítací dny. Cena vstupenek zůstává i pro letošní rok stejná.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouc mají za sebou druhý přípravný duel znovu se soupeřem ze slovenské ligy. Po výhře nad Ružomberokem tentokrát remizovali se Skalicou 0-0.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, ráno ojedinělé mlhy. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojedinělé slabý déšť. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 29. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem kanálu iRozhlas a na rádiu Wave začíná a pokračuje ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

Ultimate Presidents.

On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Zoo Sane a Sex Collabo otevírá 9. hodinu raní a 2. hodinu se Sarah a Terezou.
1: Teď nás čeká novinka, která nám tady přitekla do našeho playlistu včera, takže úplně čerstvá možná pro vás bude, vlastně úplně to pro ní jako premiéra. Fimihan Utman Akinola se říká Fimi Guerrero, což je snazší na vyslovení a je to jedno slovo, ne tři, takže já to jako cením. Je to britský rapper s nigerijskými kořeny, no a po záplavě skvělých mixtapeů a EPček se na roky odmlčel a teď se vrací s novou nahrávkou The Statue of a Fool.
0: Osmiskladbové EPčko obsahuje i skladbu Good Girl, kterou fanoušci znají už dřívejška ze Soundcloudu. No a na novince, jak je slyšení, tak je Fake Man, kterého tu pouštíme samozřejmě pravidelně v našem playlistu. A my si nicméně z desky vybíráme track Duty, v něm se k Fimimu přidává polsko-anglické duo Bez Victim, které tvoří skladatelka Marie Manou a producent i Clayton.
1: Tak si to jako společně vyslechneme, pokud to ještě neznáte, tak si můžete užívat včerejší novinku, protože máme čtvrtek, což je prostě na tohle ideální den.

0: Internet Girl, pokud máte internet, tak zjistíte velmi snadno, kde začíná jaký festival, ale taky pokud máte internet, tak slyšíte naše vysílání a my vám to můžeme říct, což je samozřejmě dobře a taková snažší cesta. Máme tady pro vás takový vlastně dvě nabídky na aktuální víkend, pokud už ve čtvrtek chcete plánovat, tak vás pozveme třeba na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, ten právě začíná, myslím, že teďka v pátek, takže to už je zítra.
1: Tak.
0: Takže pro všechny, kdo už chtěli pátek, sobota, ty jako zvýhodněný dvojlístky, tak teď už stojíte ve frontě.
1: Jo, a stojíte 9
0: tam,
1: hodin,
0: a stojíte tam jakoby ale od 5.
1: Od 5 ráno.
0: No jasně. Jako pokud jste v první třeba třetině nebo polovině, tak máte takovou tu rybářskou židličku a od 5 hodin ráno tam sedíte.
1: Nebo spacák.
0: Nebo spacák. Možná nás od toho posloucháte, protože co máte dělat ve frontě jinýho. Teď je 9, takže se už jako otevřeli pokladny, ale vy jste se pořád nehli.
1: No a myslím, že se můžete zakoupit lístky na první 2 dny.
0: Právě.
1: Že je to takhle vždycky.
0: Proto tam sedíte od těch 5 ráno a teď už se začíná být teplo. Ve Varech už bude zase teda o 5 stupňů míň než v Praze, ale pořád už je to dost, takže doufám, že máte co pít, co jíst, že máte opalovák a hezky si to prostě další hoďku 2, 3 až 7 prostě vyčekáte, abyste si koupili lístky. To je labužo, co?
1: To je labužo. Pokud byste ale chtěli mít jistotu, že se dostanete dnes ne na film, ale spíš na nějakou hudbu, tak můžete navštívit 11. ročník vrstevnatého festivalu v Táboře a nemluvím samozřejmě o ničem jiném než Transformě 2026, protože ta dnes začíná, tedy v jihočeském Táboře a vystoupí už dnes třeba Kale nebo Terminus Technicus.
0: Takže pokud až teď přicházíte do fronty ve Varech a zjišťujete,
1: ještě to otočte,
0: že až u řeky, jakože pokud v tenhle moment jako přicházíte na frontu, do fronty a ta končí asi až 2 kilometry od termálu, možná rovnou jít do Tábora.
1: Jo, já bych to udělala.
0: Já myslím, že než dojdete do Tábora a jako stihnete si koupit lístky tam, tak teprve jako byste byli na třeba jakoby v třetině té fronty. Takže je to jako dobrý zvážit, každopádně všem, kdo stojí ve frontě a chtějí opravdu
1: pevné
0: kulturní zážitek, pevné nervy, opalovák a hlavně pijte, prosím vás.

0: Palmistry a Bad Vibes, no a příběhy, s kterých můžete mít Bad Vibes a které se šíří po internetu, je teď momentálně téma aktuálního hotspotu. Po 16. hodině budete zjišťovat, že někdy stačí špatně nasvícená chodba, zapomenutá počítačová hra anebo video, které vypadá, jako by ho nikdo neměl najít.
1: No, Tereza mluví o fenoménu, kterýmu se říká creepy paste. Je to spojení slov creepy, tedy děsivý, a copy paste, text kopírovaný napříč diskuzními fóry. No a jde o krátké hororové příběhy a městské legendy vytvořený uživateli, které se od počátku nultých let šíří internetem. Terezu, můžeš možná znát postavy, jako je Slenderman nebo Jeff the Killer.
0: No a pokud tyhle postavy jste už někdy viděli, slyšeli, tak víte, že je píše úplně kdokoliv chce, šíří se sami a tak trochu všem patří a zároveň nikomu. No a právě s filmovým kritikem a znalcem hororu Tondou Tesařem v hotspotu budeme mluvit o právě těchto digitálních bubácích a hrůze prázdných prostorů, ale i o tom, co se stane, když se z anonymního příspěvku na 4chainu stane ten nejvýdělečnější film studie A24 a tady to začíná být zajímavý.
1: Mm-hmm. No tak si dejte novou epizodu hotspotu o 4 odpoledne.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

0: Právě doznívá Fušej Drive. No a pokud budete cestovat možná tenhle ten víkend ne na nějaké festivaly, ale taky k vodě, tak je dobré říci, že voda nemusí být jenom úplně zábava, s čímž jakoby nechci děsit, ale občas jsou i ty koupaliště a akvaparky zrádný. A právě o tom je nová epizoda Houpaček, magazínu pro moderní rodiče, kde mluví vodní záchranář David Smejkal. Společně s Míšou Sladkou proberou, jak bezpečně trávit čas u vody s dětmi, v čem jsou zrádná právě koupaliště a akvaparky.
1: Takže pokud vyrážíte někam k vodě a možná u toho budou třeba i ne vaše děti, ale tak obecně děti, což většinou bývají, tak je dobré si to vyslechnout a myslím si, že každý rok takhle s příchodem léta vlastně je dobrý si to zopakovat a myslím si, že Houpačky to dělají docela pravidelně, takže teď si poslechneme krátkou ukázku, no a vy si už celý díl můžete najít na našem webu a taky v podcastových aplikacích.
2: Nevěřme tomu, že jeden plavčík nebo dva plavčíci někde jsou schopni uhlídat jako dlouhou pláž. To je opravdu jako nadlidský výkon. I vlastně v bazénech je to velmi komplikované. Pokud máte hodně lidí v bazénu, tak opravdu udržet tu naprostou ostražitost, ta hladina se leskne, jo, celý nějakou směnu na to koukat je neskutečně jako komplikované. Takže pořád to dítě musíte mít jako pod dozorem a neopouštět ho v té vodě. A jak už jsme se bavili o tom právě Loňsku, tak pořád budeme tady chtít opakovat tu zlatou mantru, že když jeden hlídá, tak druhý si jde koupit nanuk, ale ten jeden má pořád tu svoji úlohu toho hlídače. Pravidlo, čím více lidí dítě hlídá, tím méně hlídáno bude pořád platit. Vždycky si dávejte ty úkoly, kdo teď má tady Ferdu na starosti.
3: Ferdu a další dva ještě. Když to otočíme, co všechno můžeme po takovém člověku, co tam je na nějaké té věži, chtít, s čím vším se na ní můžeme obrátit? Rozumím tomu, že když vidíme, ať na přírodní pláži nebo na tom koupališti, že tam někdo sedí, tak úplně nevypustíme a neřekneme si, jo, on prostě hlídá a já teď mám volno. Ale naopak, co, s čím vším je tam pro nás?
2: No, to je právě to, to jste řekl jako velmi přesně. On tam je vlastně jako na ledasco trošku. Jo? Mm-hmm. To znamená, on jako hlídá tu vodu, ale teď za ním chodí lidi jako s nějakým úrazem. Mm-hmm. Nebo že tamhle někdo v lese jako leží a je skolabovaný. To znamená, on vlastně najednou musí opustit tím úrazem. Mm-hmm.

0: Pačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
1: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Freedom a za chviličku nám tady Freedom bude končit, protože nás čeká Slow Motion Dance a Brankos Bridge a taky hlavně další celá hodina.
1: No další poslední už, Terezo, hodina. Dneska to zkrátka letí čtvrtek 2. července a letí to.
0: Letí to, taky nás čekají zprávy, takže to je věc přesně daná, ta přijde v celou a vy si na ní určitě počkejte.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
2: Radio Wave.
5: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Brankos Bridge a Social Guy, odbyla nám 10. hodina. Poslední dnešní zprávy přináší opět Barbora Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun. To je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daní z příjmu firem. Nejvíce peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mezd a vyšší útraty domácností. Soudní dvůr Evropské unie bude rozhodovat o pokutě v přepočtě téměř 88 miliard korun pro americkou společnost Google za porušení unijních antimonopolních pravidel. Evropská komise ji vyměřila za to, že firma se svým operačním systémem Android zneužívá dominantního postavení na trhu mobilních přístrojů, aby posílila pozici svého internetového vyhledávače. Google to popírá a proti rozhodnutí komise se odvolal. Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějším obchodním partnerem a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu. Umělé klouby by v sobě mohly mít i léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou například protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty.
1: Sport.
2: Fotbalisté Anglie otočili zápas proti Demokratické republice Kongo a po výhře 2-1 postoupili do osmifinále mistrovství světa. Po obratu zvítězila i Belgie se Senegalem 3-2 na prodloužení. Spojené státy porazily Bosnu a Hercegovinu 2-0.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, ráno ojediněle mlhy. Jeho východní polovině území zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Na jižní Moravě až 29. To byly poslední
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: it, shake it, shake it, shake it.
1: Joey Valance a Bray Wasap společně s JPEG Mafia. Pokud jste v Sudetech u nás na západě, tak víte, že Wasap i se momentálně nové koupaliště, ale pozor, tohle to má jakoby vysoký potenciál klidu a soukromí, protože málo kdy se stane, že byste se šli koupat na koupaliště do lesa, že jo? To já jsem třeba ještě jakoby nebyla.
2: A takové tak to lesní, taky v Sudetech.
1: Lesní jezírko, ještě navíc v Sudetech, může být místo, kde jako utečete prostě vedrům, ale třeba i davům.
2: No, koupaliště v zaniklé obci Pila znovu totiž ožilo. Se zemí jej srovnali před 80 lety a já čtu tady zmínku, že opravdu se datuje už tady tohle koupaliště od roku 1911, ale nepodařilo se to teda ověřit, ale asi to tak bude.
1: Tahle zaniklá osada Pila leží asi 2 kilometry od státní hranice s Německem, takže to je opravdu ten nejzápadnější západ, který si umíte představit. No a právě v obci Potůčky na Karlovarsku se s pomocí dobrovolnictva obnovila právě přes 100 let stará taková nádrž nebo přírodní lesní koupaliště. No a vy si můžete kouknout třeba na Karlovarský deník a je tam i obrázek a vypadá to úplně nádherně. Je to prostě takový jezírko v lese.
2: No, je to jezírko v lese v té obci Pila, tak mimochodem leží taky 7 kilometrů od Karlových Varů a žije v ní 577 obyvatel, takže opravdu podle mě nebude tam moc lidí.
1: Nebude tam moc lidí, do budoucna by měla taky tahleta vodní plocha zajišťovat vodu vlastně ve vodních nádržích a taky v okolní krajině a nabízí teda brouzdaliště a i nově vybudovaný vrt, takže si myslím, že jako na výlet nápad je to úplně skvělej, hlavně pokud vám
2: ale
1: bude
2: zase
1: horko.
2: Tam nejezděte všichni, no.

0: Alice Merton, Waste My Life, a teď se podíváme na memorandum, které bylo 2. června podepsáno o spolupráci mezi Římskokatolickou Českou biskupskou konferencí a spolkem Někdo ti uvěří. No a ten se dlouhodobě zabývá problematikou zneužívání v církvi a taky pomoci přeživším.
1: No a jen o několik dní později čerstvá aféra potvrdila, jak důležitý krok tohleto bylo. Hostem nového Hergotu, který za chvilku uslyšíte, byl totiž předseda spolku Někdo ti uvěří Jiří Kilar, sám přeživší zneužívání ze strany kněze.
0: Celý díl si můžete pustit na našem webu Rádia Wave v aplikaci Můj rozhlas nebo v podcastových apkách a teď následuje malá ukázka.
2: Už jsme několikrát mluvili o tvé zkušenosti. Můžeš nám jenom ten svůj příběh povyprávět, samozřejmě do natolik, kolik se ti chce o sobě mluvit?
3: No tak určitě, když už ho budu říkat asi po 130. No tak já jsem pocházen z rodiny, která byla vlastně praktikující, ale rodiče byli kriticky smýšlející křesťané, že vlastně dívali se na ty věci s takovým jako zdravým kritickým odstupem a dost k nám jezdili tajně vysvěcený kněží nebo různí kněží, jako byl Jenda Rybář a my jsme jako děti taky jezdili na tábor, tady vedli tajně vysvěcený kněží, třeba Joška Suchár, Martin Holík, tyhle ti kněží, a byl to tábor, kde jsme mohli prožívat víru ve svobodě i v totalitním systému. Prostě tam to byl jako ostrůvek svobody. Do dneška se s těmi kamarády a kamarádkami z toho tábora jako velmi přátelíme, že to opravdu byl velký zásah jako do mýho života v tom dobrým. A to, co jsme měli a to, co jako vnímám vlastně od dětství, ten osobní vztah s Bohem, že vlastně pro mě je důležitější ten osobní vztah s Bohem a ten katolicismus je jenom forma prožívání víry. To mě drží v nějaký svobodě vnitřní. A takovým zdravým odstupu jako k těm věcem jako náboženským. No a potom vlastně naši začali jezdit na faru, jako na mše k jednomu kamarádovi knězi, který ho znali tady ještě od Pátera Reinsberga. A on vlastně, to byl přesně takový typ intelektuála, s kterým si rodiče rozuměli a vlastně jako byl jako velmi přátelský, srdečný, až to prostě přerostlo v to, že my jsme tam začali pak jako děti jezdit a já jsem tam přespával. A vlastně tím začal ten jeho grooming, což je vlastně ta příprava té oběti na to, aby nějak mohl zaútočit. No. Takže to prostě nikdo netušil, jo. Že vlastně, když jsem se o tom bavil s maminkou večer před svatbou, tak maminka, když jsem jí to říkal, tak byla vlastně jako pomíženě, byla vlastně první, komu jsem to říkal. A ona říkala, já jsem byla tak ráda, že mám syny, že se vám to nemůže stát. Mm-hmm. Protože věděla, že to je spíš jako problematika vůči ženám, že jo. Takže tohle to pro ní bylo jako velmi těžký období. A potom já jsem si to zpracoval tím, že jsem vlastně byl v semináři, ten kněz chtěl, abych byl v semináři a nechci se tady zaobírat nějakýma detailama. Prostě trvalo to od 12 let do dospělosti. A potom, já když jsem odcházel ze semináře, tak jsem to říkal tomu knězi a on se zachoval teda příšerně, byl úplně neuvěřitelně vulgárně a zprostej. A ve mně se rozjelo trauma, protože jsem najednou si uvědomil, že jsem jenom nástrojem pro jeho uspokojení, že tam nebyl žádný vztah. Já jsem ho měl rád nějakým způsobem. A to je jedna z věcí, které by měly vést právě k té naší citlivosti vůči obětem, protože když se oběť rozhodne ty věci řešit, tak to neřeší často, protože by si s tím pachatelem chtěla vyřídit účty, ale protože chce, aby už nikomu nic takového neudělal, co jí ublížilo.
4: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Ask yourself, who is the prettiest person that you know?

0: Luna a Blind, my jsme už dneska zvali na to, že můžete vyrazit o víkendu do Karlových Varů. Jsme dokonce promluvili i k lidem, který stojí ve frontě na lístky. Myslím si, že i ti, co ráno vstávali třeba na, dejme tomu sedmou, by mohli pořád teď poslouchat z té fronty. Já se k ní ještě tak jednou pomyslně vrátím, protože mě to prostě
1: tak zdravíme
0: hodně,
1: do fronty.
0: Zdravíme do fronty před termálem. No a kdybyste to brali tak nějak jako víc zlehka a říkali si, hele, uvidíme, co přijde, prostě nemusím se přetrhnout, tak máme pro vás i obsah, který vás může zasáhnout a nějak vás jako obohatit mimo ty zdi těch filmových projekcí, protože dneska po 18. hodině si Aleš a Vítek do Čelistí pozvali uměleckého ředitele Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Karla Ocha.
1: No a dozvíte se, jestli s ním přijela i Och Ranka, jestli dorazil nebo na poslední chvíli ochořel a o co budete ochuzeni, pokud do Varu letos nedorazíte. My vám ještě můžeme s Terezou říci, že 9. července se ve Varech natáčí živá epizoda Čelistí, takže pokud chcete slyšet, vidět Aleše a Vítka naživo, tak kviv 9. července. No a kdo je v hlavní soutěži tenhle ten rok za Česko, tak to my víme, já to vím teda. Šimon Holý s filmem Čika, říkám to správně?
0: Říkám to správně.
1: No a druhý film, tak to je Pramen. Pramen ve slovenské koprodukci, československé koprodukci. Takže, ano, s Aňou Geislerovou.
0: Takže uvidíme jak velké úspěchy oslaví tyhle dva snímky v hlavní soutěži. Každopádně, ať už do Varu vyrážíte nebo ne, můžete dneska vyslechnout Čelisti a případně teda 9. července, kdyby třeba vám nevyšly lístky, tak víte, že máte vždycky záložní plán, můžete jít na živý natáčení Čelisti.
1: Abyste nebyli ochuzeni.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Sofia Stell, Molly in the Club, no a teď už si řekneme, kam můžete vyrazit za živou hudbou.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V Brně v kabinetě Mus můžete dneska vyrazit na Dwarves a taky Travex. Víc než 40 let šokují a mystifikují publikum po celém světě jedinečnou směsí garáž punků, trash metalu a taky experimentální hudby společně s Travex, kteří jsou mladí chlani z Bratislavy a dělají takový rychlý a dravý punk, takže rychlejší kytary na vás čekají dneska v Brně.
3: A já vás pozvu do Prahy, do Eternie Smíchov, protože co je víc než hardrocková kapela? No samozřejmě tři hardrocové kapely. Od 19.30 zde hrajou britští Negative Frames, který mají cestu přes Prahu a tak se zastaví v Eternii. No a jako support se představí králové českého Black Sabbath hardcoreu Čert a budějická mládež Last Encounter.
0: Další pozvánka do kafe Na půl cesty v Praze na 19. hodinu. Tam na vás čekají Well Said, který přijeli z Hongkongu a přiváží takový Midwest kokze. Na 19. hodinu tam na vás čekají Well Said, který přijeli z Hongkongu a přiváží takový Midwest koktejl v tom nejlepším možném receptu Indie.

0: Zavěr Soubej, Party at My Place. Pokud dneska máte v plánu nějakou party, ať už u tady Xaviera nebo někde jinde, tak si prostě užijte a hlavně prosím vás, ať kdyby bylo horko, tak pijte vodu.
1: No a za chvilku nás právě tady na té party přijde vystřídat Krištof Šimek, který ho zdravíme a čau.
0: Užijte si to s ním, ještě kdyby Billie Eilish nebo taky Midnight Swimmers.
2: Legendární The Cure přicházejí prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

To byly Island Men na skladba Tunnel Vision, posloucháte Radio Wave v 11 hodin 7 minut, příjemný poslech vám z proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze přeje Krištof Šimek, užijte si čtvrteční den a čtvrteční vysílání Radio Wave se mnou, aspoň tedy do 15. hodiny, než zase dojde na střídání stráží a dorazí kolegyně Anna Mikolandová. Se mnou klasicky spousta kulturních typů, pozvánek na to, kam dneska vyrazit v počasí mnohem příhodnějším než včera po těch deštích. To zase vypadá, že je léto zpět, tak doufám, že si to rozhodně máte jak užít a máte třeba nějaké příjemné plány po pracovní době, nebo máte třeba už volno dovolenou, ať už nás posloucháte kdekoliv v digitálním vysílání rádií, nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas, kde můžete konzumovat zároveň spoustu našich pořadů, podcastů, tak si to užívejte maximálně, jak jen to jde. Nádech, fasády, taky ukázka z audioknihy nebo z aktuální epizody Impactu, to všechno v dnešní takzvané hladovce od 11 do 15 hodin. No a samozřejmě spousta hudby, spousta pozvánek na hudební akce a taky spousta novinek v playlistu. Loni v létě jsme hodně řešili Charlie XCX ve spolupráci s Billie Eilish na tracku Guess, tak teďka přicházíme se skladbou Wink Wink, respektive nepřicházíme s nimi, přichází s ní právě sama Charlie XCX, která tedy dává ven novou hudbu, no a tak si to užijte. Další novinka v playlistu Radia Wave, Charlie XCX.

0: Skvělý Saul ve vysílání Radia Wave a skladba Prední. Teď je 11 hodin 18 minut, posloucháte Radio Wave. Téma Daddy Issues a že to není jen popkulturní nálepka. Jak ovlivňuje nás a naše vztahy a co s tím můžeme dělat, tak o tomhle se v novém dílu pořadu Nádech baví Lucie Zajda s psychoterapeutkou Danou Pokornou. Celý díl už teď na webu wave.cz, my si dáme krátkou ukázku, v plném znění samozřejmě třeba ve vaší oblíbené podcast. Aplikaci.
1: Daddy issue úplně není psychologický terminus technicus, to si můžeme říct asi na začátek, na úvod a na rovinu, ale vlastně pokud se na to podíváme jako na nějaký širší fenomén a z toho psychologického hlediska, tak si myslím, že nějakým způsobem své místo má a v současné době bych řekla, že je to víc v podstatě definované jako nějaké vztahové a emocionální obtíže, které mohou pramenit z nefunkčního nějakého nebezpečného nebo nevyhovujícího a nebo zcela chybějícího vztahu s rodičem. Nutně to nemusí být pouze otec tady. Řekla bych to asi tak, že rozhodující je především míra té citové vazby a tím pádem nějaké potenciální citové deprivace a na tom záleží mnohem víc než na pohlaví. Myslím si, že pokud budeme se bavit o tom, jakou roli hraje otec v životě dítěte, tak si myslím, že to ovlivňuje stejně tak dívky jako chlapce. Nemyslím si, že tam je nějaká jako přímá úměra, že pokud někdo má tyhle ty takzvané daddy issues, takže si automaticky vyhledává staršího partnera. Můžou tam být zase různé cesty a různé projevy. Jo, je to ryze individuální, může docházet k tomu, že si třeba volíme emočně nedostupné partnery, nebo naopak můžeme uvíznout v nějakém závislostním vztahu, můžeme se snažit být co nejvíc nezávislí, což je taková jakoby prevence odmítnutí v rámci toho vztahu. A může to být i jedna z těch variant hledání té otcovské figury ve smyslu péče. Když se vlastně mohu naučit rozpoznat, co se to děje, proč se to děje, můžu tomu nějakým způsobem rozumět, naučím se tu automatickou reakci zastavovat, tak pak je nějakým způsobem mých rukou s tím nějakým způsobem naložit a pokračovat trochu jinak dál. Ale samozřejmě, že to je běh na dlouhou trať a tyhle kroky se neudělají během týdne jeden za druhým.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Elefanta, skladba Dust na vlnách Radia Wave. O 11:30 posloucháte odpolední On Air, no a my teď zamíříme nepřímo do Tábora, ale za Táborem, protože v Táboře se už brzy uskuteční festival Transforma, který tedy pravidelně právě v tomhletom městě se koná a zakládá si na takovém symbiotickém propojení právě toho místa krásného, ve kterém se koná, i s pečlivě vybranou dramaturgií. No a ne, že ambasadorkou toho projektu, ale člověkem nabrýfovaným nám něco říct teďka o festivalu Transforma je kolegyně Bára Zajíčková z Rádia Wave, takže ahoj.
1: Ahoj.
0: A nalákej, co vlastně letos Transforma připravila.
1: Tak letos máme 11. ročník festivalu Transforma a vystoupí tam například z uskupení Kale, DJ se Terminus Technicus, v B2B se Subaru, rapové duo Dvě slunce, zpěvačka Neversol, italská DJka Broccoli nebo iránský hudebník Arash Ghassemi.
0: Ten festival má takovou velmi specifickou dramaturgii, tak na čem je vlastně postavený?
1: Tak festival primárně sází na rozmanitost hudebních a vizuálních žánrů a netočí se vlastně ten program kolem nějakých velkých jmen, velkých headlinerů, ale zaměřuje se primárně na osobnostní projekty společně, který nějakým způsobem společně vytváří ucelený program.
0: Ten Tábor je velmi kulturní město, když se tam děje v Transforma, tak je o to kulturnější a není to teda jenom o těch DJ setech nebo o koncertech, tak jaký připravili organizátoři doprovodný program letošního ročníku?
1: Tak určitě tam bude opět výstava jako každý rok, autorské čtení, nějaké přednášky, můžete ochutnat nějakou místní gastronomii, skate jam a spoustu dalšího. Zároveň bude taky spoustu toho programu probíhat vyloženě v tom městě, v centru toho města.
0: Kolikrát jsi byla na Transformě?
1: Jednou.
0: Fakt, jo? A jaké jsou teda tvoje teďka zcela veřejnoprávní objektivní dojmy, jenom jako pocitové?
1: Za mě to bylo super, mě baví, jak je taky malý festival, který si hraje s vizuální tvorbou a úplně neznámýma umělcema.
0: Je to tak, je to festival, kde se rozhodně nemačkáte někde třeba ve frontě u těch obřích pivních stanů, jako to tradičně bývá na těch velikých festivalech. Je tam taková, no řekněme, rodinnější atmosféra, přesně, ale zároveň jsou to propocené noci do časných ranních hodin právě u třeba elektronické hudby. Tak si tu Transformu určitě užijte, veškeré podrobnosti taky na webu Wave a taky samozřejmě na stránkách Transformy, tedy transforma.cz. S podrobnostmi o aktuálním ročníku přišla do studia Bára Zajíčková. Díky moc.
1: Měj se hezky, ahoj. Ahoj.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Staníku, pojď! Kočár čeká!
2: My vás máme celkem v merku. Stando, jste perspektivní kádr, pracujete v důležitým podniku.
3: Zdravím, jsou druhý umělce.
4: Je zmaštěný jak papír odsekaný. Je tohle to možný vůbec?
2: Jste hodně společenský.
5: Wow, víš, co to je za zodpovědnost jezdit pro televizi? Slyšíš?
3: Slyším.
6: Hrdinka práce poprvé.
7: Stop. To se teď asi budeme vídat častěji, vidíte?
3: Přesu.
8: Filmová retrosérie Volha. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.

Se o jeden z nejcennějších provozních exponátů Železničního muzea Pražského národního technického muzea. Půjde taky o součást akce Českých drah nazvané Léto na Bechyňce aneb s nostalgií po Křižíkově dráze. Ta první jízda se uskuteční teď v sobotu 4. července, no a bude to každou sobotu až do 29. srpna. Vždycky od 9 do 15 hodin a 30 minut. K vidění bude v Bechyni taky modelové kolejiště, historická elektrická lokomotiva zvaná Koloběžka, taky ze sbírky Národního technického muzea. No a jinak samozřejmě ta jízda po té historické trati, v tom historickém vozu je velmi specifická, samozřejmě už i kvůli tomu, že realizátorem projektu té trati byl český vynálezce a podnikatel František Křižík. No a jinak vůz Elinka je v tuzemsku nejstarší elektricky poháněné železniční vozidlo, vyrobené v roce 1903 právě pro tuto první elektrifikovanou trať mezi Táborem a Bechyní. Takže celé prázdniny, každou sobotu od 9 do 15 hodin a 30 minut, můžete vyrazit a projet se Elinkou historickým vozem po historické trati. Takže takový tip tajný, nebo ne tajný, protože tyhle akce samozřejmě častokrát lákají hodně lidí. Vyberte si nějaký termín a třeba vyražte. Tokyo Drift nebo Daniel Arol ještě teď na rádiu Wave.

0: Taky Caroline Polaček, skladba On and On na vlnách Rádia Wave, 5 minut před pravým polednem, do té doby třeba ještě Tolo nebo Child Star, no a potom další vysílání Rádia Wave, další ukázky, další pozvánky na zajímavé akce.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Každý pátek od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Spolupráce generací Olivia Rodrigo a taky Robert Smith, hlas skupiny The Cure na skladbě What's Wrong With Me, jedna z těch nejnovějších playlistů Rádia Wave, dohrála nám ve 12 hodin a skoro 9 minut. Posloucháte teď už odpolední On Air. Příjemný poslech vám ze studia Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze stále přeje Krištof Šimek. Vstupujeme do druhé poloviny dnešního dne ve čtvrtek 2. července. No a čeká nás toho ve vysílání Rádia Wave ještě hodně, za chvilku třeba ukázka z aktuální epizody Fasád, tedy pořadu, který se věnuje architektuře, urbanismu. No a tentokrát se podíváme na to, jak se jednotlivá velká čistka města rozvíjí právě s například fungování městských institutů plánování. No a Alena Harciníková, autorka, se zaměřila na Ostravu, respektive na Pavla Řiháka z projektu Ostravské mapy. M-A-P-P-A. Takže to už za chvilku, do té doby třeba Lautzmann, Izomandias, Felix Lee, teď Rose Gray. No a v této hodině se taky třeba podíváme na už blížící se festival Pohoda. Tak příjemný poslech.

0: Ice Ice Baby Melt, Loud One, taky Izomandias, 12 hodin 18 minut, dohrává nám skladba Ice Baby Melt, no a vy posloucháte Radio Wave, ve kterém se budeme věnovat městskému plánování a architektuře, protože kanceláře architekta rostou jako houby po dešti. Praha má Institut plánování a rozvoje, Brno má KAM, tedy kancelář architekta města. Nejnovější kancelář vznikla taky začátkem tohoto roku v Mostě. K čemu jsou nám ale dobré a v čem se liší od obyčejného architekta města? Na to se v nejnovějších fasádách ptá Alena Harciníková, vedoucího oddělení prostorového plánování a projektu ostravské MAPPY, tedy Pavla Řiháka, městský ateliér prostorového plánování města, tedy MAPPA v Ostravě. No a tedy to, co říká Pavel Řihák, je, že jsme si konečně vyřešili soukromý prostor, upravili jsme si zahrádky, no a teď se tedy začínáme zajímat, co se děje ve veřejném prostoru kolem nás. Tak pokud vás tohle téma zajímá, plná epizoda na webu wave.cz nebo v podcastových aplikacích, no a ukázka z toho povídání právě teď.
1: Když se možná dostaneme úplně na úvod, tak vy jste zmiňovala to velké množství jako městských architektů, městských ateliérů, který v posledních 15 letech stoupá napříč různě velkými obcemi. Ono je tam, myslím, dobře vidět ten deficit, který jsme měli v 90. letech. Potom, po té sametové revoluci, si myslím, že jsme tak trošku jako to plánování vzali, že něco, co je nežádoucí, že trh si to vyřeší, a šli jsme z jednoho extrému do druhého. A myslím si, že to je taky o to období, kde jsme tak trošku jako zavřeli oči, co se týče kvality vystavěného prostředí, a myslím si, že to byli jednotlivci, kteří dokázali se na to dívat trošku s širším hledím a dokázali kvalitní architekturu, kvalitní veřejný prostor realizovat, a teď jim závidíme, protože oni začali v těch 90. letech a jezdíme tam za architekturou. A teďka vnímám tu situaci opačnou, že je to téma, které ti lidé ve městech a v obcích chtějí řešit, že je to pro ně důležité, že už jsme si vyřešili své bydlení v panelových domech, v bytových domech, v rodinných domech, opečovali jsme si ty zahrádky. Tam si myslím, že už ten problém nemáme a máme tendenci vlastně se zajímat mnohem víc, co se děje v tom veřejném prostoru okolo nás. A tohle vnímám jako, že je úplně zásadní pro to, aby ty kanceláře i mohly jako nadále fungovat. Že jedna zanikne a některé vzniknou, tak to se asi tak děje. Myslím si, že to není nic asi překvapivého a je otázka toho, kdy vznikne znova.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Dohrává nám Kurt Weill a skladba Chance to Bleed. Posloucháte Radio Wave ve 12 hodin 31 minut. No a teď to bude ve vysílání Waveu trošičku o Batmanovi. Představte si, že to, co známe z filmu, ať už jste fanoušci třeba Nolanových Batmanů, tak jako já, tak že by skutečně takovýto strážce dobra nebo zákona existoval ve skutečnosti a že byste opravdu mohli být občas svědky někoho, kdo v černé kápi pomáhá bojovat proti padouchům. No a představte si, že tohleto se teď aktuálně skutečně děje. Míříme s touhletou informací do Mexika, což je země, která teď samozřejmě žije fotbalem, veliký mundial, fotbalové mistrovství světa. Tohleto ale je trošičku jiné téma. Samozvaný mexický strážce pořádku, právě známý jako Batman, je teď hledaný policií poté, co údajně pronásledoval zloděje motocyklu a přivazoval je lepicí páskou ke sloupům veřejného osvětlení. Mnozí z nich měli různě domalované kníry, měli různé jako znaky toho, aby společnost si jich všimla, skončili. Když tady vidím pár fotek jako za izolepovaní takovou tou stříbrnou izolepou, tou gafou, tak zůstali prostě takhle označení, aby je případně potom teda mohla potrestat policie, což mi připadá neuvěřitelný, že skutečně takhle existuje někdo, kdo by reálně bojoval tedy se zločinem tímto způsobem. Takže pokud by vás zajímaly jakékoliv další podrobnosti k tomuhle tématu, tak věřte, že můžete je objevit právě na našem webu a my už si můžeme jenom chviličku do podkresu užít tu legendární muziku, za kterou samozřejmě stojí Hans Zimmer, pokud se tedy bavíme o Batmanech Christophera Nolana. Takže veškeré informace, které také zveřejnil New York Post a spousta dalších světových serverů o tom, že v Mexiku se snad objevil Batman a že bojuje s těmi, kteří nerespektují zákon, tak všechny podrobnosti k tomuhle tématu můžete najít na našem webu wave.cz v záložce Wave News. No a my tedy pokračujeme ve vysílání Rádia Wave, vracíme se do toho normálního světa bez superhrdinu. Bude tady Anna Vaverková nebo taky Cheat Codes.

Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

12 hodin 41 minut posloucháte Radio Wave ve čtvrtek 2. července. Co mají dělat lidé při bouřce na planině? Tak meteorolog radí, držte se od sebe, dřepněte si na jednu nohu a spoustu dalšího. Tohle téma otevírá zpravodajský server i rozhlas v reakci i na to, že 5 dětí, které v noci na středu zasáhl na letním táboře na Jindřichohradecku Blesk, zůstává v nemocnici. Jejich zdravotní stav je nicméně stabilizovaný. Zasažený dospělý člověk zůstává v nemocnici na pozorování. S těmi vedry logicky přicházejí i bouřky, je to velmi častý jev v létě. Spousta z nich byla v poslední době v Česku velmi silných a proto právě meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Filip Smola byl hostem Českého rozhlasu, aby popovídal o tom, jak se vlastně během bouřky chovat, a také přináší třeba názor, že pokud si myslíme, že se pohybujeme ve městě a chodíme po ulici mezi domy, že se nám nic nemůže stát, tak i to není údajně pravda. Takže veškeré informace k tomuhle najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz v záložce Věda, takže se určitě inspirujte, ať víte, co máte dělat v případě, že se s takovým počasím letos v létě setkáte. Za chvilku třeba Polo G, teď taky Miloš Birka a jeho spolupráce, tedy synové, respektive jeho syn David Žbirka, taky Oliver Thor, kteří připravili skladbu Risha Snow, která se stala třeba i ústřední melodií seriálu Addicts.

0: Meagher Martin a skladba Comfort Food na vlnách Rádia Wave 12 hodin 51 minut. Posloucháte odpolední on air, který se za chvilku přehoupne do další vysílací hodiny, ve které si dáme třeba ukázku z aktuální audioknihy Rádia Wave. No a ještě před 13. hodinou určitě zahrají třeba Hayley Kiyoko anebo Lua de Santana.
1: Léto s Rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
1: na Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Popcorn, taky hlavně Georgia Smith na skladbě Come Over ve vysílání Rádia Wave 13 hodin 6 minut. Pokud máte rádi právě britskou hudebnici Georgia Smith, tak máte možnost ji vidět naživo, protože je to jedna z headlinerek a headlinerů aktuálního ročníku Grapeu, tedy festivalu, který se koná na letišti v Trenčíně a tentokrát proběhne od 14. do 15. srpna. Představí se kromě Georgia Smith taky třeba Young Lean a Blady, taky kapela Parcels, taky Brutalismus 3000, elektronika v podání Artbat nebo britští Overmonou, taky Drum and Bass, a to konkrétně tedy AMC, no ale jinak taky spousta zástupců men té domácí československé v tomto případě scény: Izomandias, Saul, Gleb, Billy Barman, Fall Grab, taky Porsche Boy, Fulcrum, Annette X, Nobody Listen a spousta dalších, takže 14. až 15. srpna na letišti v Trenčíně další ročník festivalu Grape, kde tedy hlavně vystoupí Georgia Smith, interpretka, která nám dohrála před pár chvilkami ve vysílání Rádia Wave. My jdeme za novinkou, za americkým R&B a funkovým zpěvákem Stevem Lacym, který vydá v půlce července novou desku Oh Yeah, no a na ní se určitě objeví skladba Is It Cool, na které hostuje taky raperka a zpěvačka SZA. Takže teď novinka v playlistu Rádia Wave, skladba Is It Cool.

0: 5.8G, taky Gleb, no a skladba Mac 2 na vlnách Radia Wave ve 13 hodin a 17 minut. My teď míříme za naším velmi oblíbeným pořadem na Radio Wave, alespoň když můžu vzpomenout na to, jak vždycky vypadá vysílání, když jsem tady ráno s Bořkem, protože jako velký gamer má Bořek moc rád Quest Radia Wave, tedy pořad, který se věnuje čemu jinému, než samozřejmě hrám. No a aktuální epizoda tomu není jako v ní jinak, protože si moderátoři sice v jiné sestavě, pouze ve dvou, ale to vůbec nevadí, protože i absence se dá nahradit. Tentokrát epizoda se podívala na svět Jamese Bonda, který samozřejmě všichni moc dobře známe, a po dlouhé, opravdu velmi dlouhé době přichází na řadu hra, která se věnuje právě tomuhle světu, kdy celý svět v tuhle chvíli tak trošku řeší, kdože vlastně bude tím novým Jamesem Bondem, protože, jak víte, Daniel Craig už další bondovku nepřidá. No a tak se samozřejmě skloňují spousty jmen, spousty herců, kteří by mohli tu novou roli obstát. Teď ale se na to podíváme z toho herního světu, protože hra se jmenuje 007 First Light. Je to hra, která tedy nabízí trošku jako abstraktního Jamese Bonda. No a zároveň vás vezme do prostředí Slovenska, což byste možná nečekali. Jarda Mévald, když jsem si s ním o tom tady telefonoval ve vysílání Rádia Wave v rámci toho, že lákal na novou epizodu, říkal, že je tam vlastně krásně ukázaný Poprad, město pod Tatrami, a ty scenérie jsou skutečně pěkné. Je to trošku zvláštní vlastně, že dlouho se Jamesi Bondovi v tom herním světě nikdo pověnovat nechtěl, tak o to možná lepší to teď aktuálně je. A že to potvrzují i recenze, které si můžete samozřejmě všude dohledat, ale to vás nemusí zajímat, protože nejlepší recenzi vám samozřejmě dá Quest Rádia Wave. Celá epizoda na webu, taky v podcastových aplikacích, no a ukázka teď ve vysílání Rádia Wave.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Pojďme si přiznat, že silným aspektem veškerých bondovek jsou jeho pestré, bych řekl, vztahy se ženami. Hmm. Ale teď se neptám na to, kolik je tam nějakých trapných erotických miniher, nebo jestli sbíráš nějaké nevkusné kartičky. Můžeš se k tomu samozřejmě vyjádřit taky, ale mě by spíš zajímalo, má vůbec tady ten mladý cucák nějaké charisma, ze kterého, díky kterému tě za něj extra baví hrát? Protože já musím říct, že z obrázků a z nějakých videí, co jsem z First Light viděl, tak na mě ten virtuální herec moc nějak jako nezapůsobil. Ani pozitivně, ani negativně. Přišel mi jako takový trochu zaměnitelný, což bych úplně si od Bonda nepřál. Tak jak působil na tebe, když jsi s ním strávil nějaký intimní čas?
4: Nedovedu samozřejmě posoudit, jak to bude působit, když si to třeba někdy zahraješ na tebe, ale na mě hnedka od začátku působil i díky jeho zvukovýmu, dubbingovýmu výkonu, tak na mě působil velmi dobře. A samozřejmě tam není úplně důležitý to, jako jestli ty sám se dovedeš vcítit do toho, co děláš, spíš jako jestli se dovedeš vcítit do toho, že před tebou je ten Bond, ta postava toho Bonda.
3: Jestli mě baví, tak jako mě baví Dalton trochu jinak než Brosnan, ty se trošku překrývají, ale rozhodně Connery jinak než Daniel Craig, tak jestli tenhle má něco svého.
4: Má, protože on nemá ani jednu z těch věcí, kterou by vykrádal z těch předchozích. On jako část, jestli ho chceš k někomu strašně moc přirovnat.
3: Strašně chci.
4: Tak ho strašně můžeš přirovnat k Piercy Brosnanovi, když začínal, ne? Dobře. V těch pozdějších dílech, třeba jako když byl
3: opravdu... Pierce Brosnan v Trávníkářovi, kdo vzpomíná.
4: Pierce Brosnan v Mamma Mia, ne. Pierce Brosnan v tom GoldenEye, kdy jako ještě byl takový jako... úplně nevyhraněný, takový jako trochu floutek, nevěděl si úplně ty jako divák, co od něj čekat, tak tady je to docela podobný. Není, rozhodně to není takový ten jako přímočerá mlátička, což se na začátku třeba zdálo, že je ten Daniel Craig. Mm-hmm. Rozhodně to není takový ten super šarmantní, super Celadon, který byl ten Roger Moore. Mm-hmm. A rozhodně to asi není jako moc ten, ten profesionální agent, který vypadá, jako kdyby stělesňoval ideál britského muže v tom Seanu Connerym.
3: Skotského tady.
4: No, ale britský znovu rovná se skotský.
3: Já myslím, že tohle je důležité zdůraznit. Takže to v podstatě George Lazenby, aby jsme ho zmínili, že taky existoval.
4: Taky ne.
3: Jež byl vlastně docela dobrý Bond, bych rád podotknul pod čarou. Dobře, dobře. Nebo
4: právě super, že on může stát vedle nich. Samozřejmě, že jako má za sebou jednu hru a nemůžem asi jako ho dávat jako na roveň těch ostatních Bondů, který samozřejmě mají za sebou úplně jinou mašinérii jako v tomhle tom.
3: Jo, tak to
4: ale on si jako tam tu svoji dlaždici v tom bondovském panteonu si jako zaslouží. A to je pro mě jako vlastně hrozně jako příjemný zjištění.
3: Mně to přijde jako dost zásadní v kontextu celé téhle hry, tak mu možná dám někdy šanci, ale zatímco...
4: A mimochodem erotická minihra tam není ani jedna. Je tam takový jemný skření a to je no, to úplně stačí.
3: To stačí bohatě.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.

asi největší hvězda současnosti v rámci tedy pop music, v rámci mužských interpretů, protože Bad Bunny opravdu dominuje neuvěřitelným způsobem. Momentálně je na fenomenálním tažení Evropou, jeho koncerty pro desítky tisíc lidí jsou beznadějně vyprodané. Atmosféra, alespoň podle těch videí od svých přátel, které jsem různě tak mohl pozorovat, tak na těch koncertech je naprosto skvělá. Teď jsem třeba viděl naposledy záběry z londýnského koncertu, kde spolu s Bad Bunnym zahrál taky Damon Albarn. Takže pokud jste mohli vidět Bad Bunnyho, tak jste si to určitě moc užili, ale aby jsme nemluvili ve vysílání Radia Wave jen o koncertech, které bylo třeba příliš těžké navštívit kvůli obrovskému zájmu, tak nabízím s následujícím interpretem možnost to napravit, byť teda míříme do úplně, ale úplně jiného žánru. Míříme za Jordym Greepem, tedy zpěvákem, kytaristou, který je známý zejména z kapely Black Midi, ale tedy zároveň má svůj vlastní hudební projekt, tedy svůj vlastní spojený se svým jménem Jordy Greep. No a on přijede do Prahy. Zítra večer bude mít koncert v pražském klubu Bike Jesus. Koncert, který je vyprodaný. Ale pozor, jak bych si to asi tak jako chtěl naběhnout, že? Tady ve vysílání Radia Wave. Není to tak, že nemáte šanci vyrazit, naopak máte, protože díky velkému zájmu přichází ještě druhá show odpolední, zítra od 16 hodin. Takže tohodle fantastického, ale fantastického hudebníka, kterého jsem měl možnost vidět právě loni na festivalu Pohoda. Jehož písničky mají tak asi 14 minut v tom živém provedení, ne že by ty nahrávky byly kratší, následující skladba Holy Holy má asi 6 minut. Nicméně tedy opravdu na tuhletu zvukovou záležitost Jordyho Greepa, který se s nahrávkou The New Sound pouští do úplně jiného světa hudby a do různých proměnlivých zákrut. No prostě a dobře, já si myslím, že nemá moc smysl se bavit o tom slovy, protože je to takové, řekl bych, jazzové šílenství do všech možných žánrů. Jordy Greep je fantastický kytarista, výborný zpěvák, zároveň je vždycky tak jako specificky oblečený, většinou vystupuje v rámci tedy svého solového projektu v obleku, opravdu jako velmi elegantně hrající člověk, zároveň Jordy Greep stále ještě velmi mladý interpret a byť má za sebou obrovské hudební úspěchy. Nebudu to protahovat, čeká nás 6-minutový flák, skladba Holy Holy, no a zítra tedy máte možnost v Bike Jesus na Štvanici navštívit odpolední koncert od 16 hodin. Ten večerní je vyprodaný. Užijte si to. Jordy Greep na Radio Wave teď.

Flavor. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tady jsou nabídky dnešních koncertů v České republice. Začneme tím asi největším v pražském Fóru Karlín. Dneska zahraje americká rocková hudební skupina Perfect Circle, kterou můžete znát třeba díky kytaristovi Billy Howardellovi a také zpěvákovi skupiny Tool, Maynardu Jamesovi Keenanovi. Je to taková, pokud neznáte náhodou Perfect Circle, alternativní rocková záležitost s nějakým přesahem k alternativnímu metalu nebo hard rocku, taky art rocku. No a kdybyste neznali, tak možná, že znáte právě třeba Tool, ale je tam určitě slyšet i nějaká žánrová provázanost třeba ze Smashing Pumpkins, protože si ty kapely vyměnili i nějaké hudebníky, nebo třeba Nine Inch Nails. Takže dneska Perfect Circle v pražském Fóru Karlín. Pojďme do moravské metropole, tam se můžete těšit taky na tvrdší muziku v podání americké kapely, která se věnuje hlavně punk rocku. No a je to kapela původně z 80. let, jmenovala se The Suburban Nightmare, no ale dneska už si říkají Dwarves a zahrají tedy v Kabinetu Moose dnes večer. No a s posledním hudebním tipem míříme do Ostravy, protože i v Ostravě je pro vás připravená záležitost, to konkrétně v tradičním prostoru baráku. Tam dnes dorazí kapela The Clover Hearts, no a ty se věnují zase Celtic punku, takže dudy a kytary dohromady dneska v baráku od 19 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

moc, že vytahuje nože. Těm

0: rože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.
1: Weird Sky, taky Toyota Vangelis, taky Zagami Jericho a taky Klára Voden na skladbě Poslední Side Quest dohrává před 14. hodinou ve vysílání Radia Wave. No a my ještě nabídneme do 14. třeba britskou hudebnici Ray. No a teď taky ještě jednu z novinek, dáme si K-pop nebo hyperpop. Dva žánry, které mají k sobě v poslední době čím dál tím blíž. No a společný debut jihokorejských zpěváků z jinak 13členného K-popového boybandu Seventeen nese název V8, taky Vernon. Poslechněte si

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

No, na vlnách Rádia Wave v 14 hodin 8 minut, stále posloucháte odpolední On Air, příjemný poslech vám přeje Krištof Šimek ve čtvrtek 2. července. Podíváme se na festivaly v této hodině, protože se nám rozjel třeba velký elektronický podnik v Ostravě, v dolní oblasti Vítkovice, tedy Beats for Love, taky tedy na slíbenou pohodu a vůbec na co se můžete těšit třeba i ve spolupráci s Rádiem Wave, kde nás můžete na festivalech letos v létě vidět. Za chvilku ale hodně zvážníme, protože si dáme téma, kdy každá pátá žena v Česku má osobní zkušenost s domácím násilím, tomu se věnuje aktuální Impact. No ale to nabídnu až po Donu Toliverovi, taky té Sofie a taky po další novince, kterou si dáme právě teď. Přichází Fimihan Utman Akinola, kterého znáte jako Fimi Guerrera, britského rapera s nigerijskými kořeny, který po záplavě skvělých mixtapeů a EPček se na nějaký čas odmlčel, teď se po dvou letech vrací s novou nahrávkou The Statue of a Fool. My si dáme skladbu Dari a tam hostuje taky Bass Victim, takže novinka v playlistu Rádia Wave právě teď.

0: Je krásné, když vysílání můžeme propojit i s dobrými zprávami, že hudbu, kterou posloucháte, můžete zažít taky naživo. Dneska se to v On Airu podařilo už několikrát, no a teď znovu. Dohrává nám totiž Don Toliver, jeden z nejvýraznějších hlasů současného hip-hopu a trapu. No a tenhle hudebník přijede do Prahy, bude to tedy opravdu epická, veliká show. Sám jsem překvapený, jakou venue si vybrali organizátoři, protože Don Toliver 30. října zahraje v tom největším, co tady máme, tedy v O2 aréně v pražských Vysočanech. Takže opravdu, pokud jste třeba typovali teďka těch pár vteřin, kdy by mohl zahrát a napadaly vás ty menší venues, tak ne. Don Toliver skutečně do té nejvyšší ligy, do té nejvyšší soutěže a uvidíme, jak dopadne tedy koncert v rámci Octane World Tour, tedy druhé provedení téhleté tury. Don Toliver tedy 30. října v pražské O2 aréně teď nám dohrál jeho track Body. Teď už ale pojďme k tomu, co jsem týzoval před pár tracky. Každá pátá žena v Česku má osobní zkušenost s domácím násilím. To může končit i smrtí. V tuzemsku totiž většinu vražd žen páchají současní nebo bývalí partneři. Co si v sobě nesou děti, vyrůstající v násilných domácnostech a jak řeší problematiku stát? To jsou otázky, na které v nové epizodě Impactu odpovídali socioložka Blanka Niklová a taky antropoložka Dana Mor. Celý díl najdete na webu Wave.cz, taky v podcastových aplikacích. My si dáme teď krátkou ukázku.
1: My víme, že většina těch vražd žen pochází od jejich bývalých nebo současných partnerů. To znamená, že ten genderový aspekt tam hraje nějakou roli. A v momentě, kdy se tohleto zamlčuje nebo nepojmenovává, tak tím zároveň jakoby mizí linka na to téma domácího násilí, protože to není taková, tenhle typ vraždy se nestane ze dne na den. Zpravidla to násilí nějakým způsobem roste, eskaluje a tohle je jakoby na konci toho řetězce. A v momentě, kdy pojmenujeme ten konec řetězce, tak nějak existuje nějaká představa, že bude větší ochota zastavovat to násilí tak, aby nedošlo k femicidě. To je vlastně to, co Klára Filipová píše na konci toho posledního článku, že když se ty věci nezastavují, tak tohle může být jedna z variant, jak to skončí těžkým ublížením na zdraví anebo femicidou. To znamená, že myslíme si, že v momentě, kdy se to víc pojmenovává pravým jménem, to znamená, že tenhle ten typ situace může být tak nebezpečný, že jde o život, tak to zvýší a zvyšuje nějakou schopnost to řešit. A navíc my máme i na mezinárodní úrovni povinnost ty věci nějakým způsobem monitorovat a Česká republika tady v tom bohužel opět zaostává, takže jednak je to nějaký kulturní aspekt a jednak je to aspekt toho, k čemu jsme se zavázali jako stát.
2: Ale já bych vlastně vnímala to, že tady v tom případě je opravdu jakoby důležitý i ten rozměr čistě symbolický. Je to prostě otázka, a to také vidíme, jakoby vlastně ty země, které zejména mají femicidu i uzákoněnou, jsou často latinskoamerické země, ale i země jižní Evropy. A tam to má tu symbolickou rovinu jako velmi silnou. Je to vlastně uznání toho, že tohle je výsledek genderově podmíněného násilí. To znamená nějaké jako zásadní nerovnosti, která potom sítí tu představu, že takové chování, takový čin je vlastně oprávněný.
3: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Anet X a Toxic a zpívaný sample legendární skladby Britney Spears. 14 hodin 34 minut posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave. No a míříme za chudáčky, za sérii, která původně měla mít jen pár dílů, aby se Adam Ernest a Petr Uhlík představili posluchačům rádia Wave, no ale tak moc dobře jim to šlo. Až je z toho pravidelný pořad, v nové epizodě vám budou radit, jak na finance a do čeho investovat, což je samozřejmě dneska velmi důležité téma a investiční typy na nás prosakují ze všech stran. Myslím si ale upřímně, že Adam s Petrem to vezmou trošku za jiný konec a bude to velmi odlehčené. Takže jak sami vzkazují, dozvíte se mnoho užitečného a pokud z chudáčky nezbohatnete, tak určitě aspoň schudnete. Poslouchejte premiérovou epizodu dnes od 23 hodin a potom samozřejmě ve veškerých podcastových aplikacích nebo u nás na webu.
1: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
2: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

Pacino a skladba Dveře na vlnách Radia Wave 14 hodin 44 minut. No a teď už pozvánky na všechny letní akce, které můžete třeba i s Radiem Wave zažít. Nicméně začnu u těch festivalů, o kterých byla řeč. Začal nám festival Beats for Love, který tedy se děje na stejném místě jako třeba Colors of Ostrava, které přijdou na řadu až za 14 dnů. Teď tedy Beats for Love, který už včera zažil spoustu skvělých vystupujících, takže v dolní oblasti z těch headlinerů samozřejmě můžu zmínit třeba Marshmella. Jinak pokud se bavíme o dnešku, o čtvrtku, tak tedy právě americký DJ Marshmello se představí publiku, ale zahraje třeba taky Andromedic nebo Skript. Z těch dalších dnů, co můžeme určitě zmínit, tak třeba zítra večer Dimitri Vegas, taky Pendulum DJ set, takže skutečně spousta drum and bassové a další elektronické hudby. Jinak tedy pojďme k festivalu Pohoda, taky na rádiu Wave dobře známá akce, protože tam častokrát vystupují právě ti, na které jste zvyklí z našeho playlistu. Letošní ročník nabídne Gorillaz, Prodigy, Likely, Denzla Curryho, taky třeba Idols nebo Baxtera Duryho, no a taky je tam přidaný den, tedy akce, kdy vystoupí legendární The Cure, třeba právě s Robertem Smithem, kterého jsme dneska hráli, protože spolupracoval s Olivie Rodrigo na její aktuální hudební tvorbě. No a teď už tedy pojďme k těm wavým akcím, protože těch bude také přehršel. 9. července se můžete těšit na Čelisti Live na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. 17. července potom na Colorsech Buchty Live v Aule Gong. Zapojí se v rámci letní podcastové scény v Praze třeba Casablanca 14. července, Quest 23. července, no a potom taky 6. srpna Chudáčci, o kterých tady byla řeč před chvílí, Adam Ernest a Petr Uhlík. No, v srpnu čeká posluchače festival Popmese v Brně, tam se představí Impact, potom na Prideu zahraje Kevu, no a na Yellow Stage se můžete těšit na pořad Pod. Já můžu zmínit taky, že třeba na festivalu Beseda o Big Beatu na přelomu července a srpna budou Boys Live, takže skutečně spousta možností, kde se s námi všemi z rádia Wave vidět a kde nás slyšet. To všechno taky je k nalezení na našem webu wave.cz. Tak se tam podívejte a doufám, že se na spoustě z těch akcí reálně uvidíme. Tolik tedy pozvánky na aktuální věci, co se léta týče. My můžeme zpátky vyrazit za hudbou za francouzsko-kubánskými sestrami eBay, tedy Lisa Kinde a Naomi Diaz, které vydávají novou hudbu. Tady je skladba, která tedy láká na pořádný nářez, protože se jmenuje Mošpit.

0: Dohrála nám Pink Shift, no a taky se uzavírá odpolední on air na rádiu Wave s Krištofem Šimkem v čase 14 hodin, skoro 56 minut. No za malou chvíli už tady bude kolegyně Anna Mikalandová, s ní on air až do 18. hodiny. Já se na vás budu těšit zase příští týden, čeká nás maraton s Bořkem skoro každé ráno ve vysílání rádia Wave, tak se na to budu moc těšit. Do té doby se mějte co možná nejlépe a ideálně poslouchejte rádio Wave.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Caroline Poláček, teď ještě Tomora, projekt Toma Rowlandse z Chemical Brothers a norské zpěvačky Aurory. Tohle je jejich Ring the Alarm a náš alarm, neboli naše hodiny, teď ukazují přesně 15 hodin a 8 minut. Posloucháte odpolední vysílání na rádiu Wave, kde právě v tento okamžik začíná dnešní další On Air a u něj vás už teď vítá a zdraví Anna Mikolandová. Já vám přeji pěkné odpoledne, mám velkou radost, že se na vlnách Waveu opět setkáváme. Dneska tu společně s námi budou jako vždy ukázky z tvorby redakce Rádia Wave. Za malý okamžik ukázka z Nových chudáčků. Za hodinu nás potom čeká celý premiérový díl podcastu Hotspot Sarah Abulkasim a Barbory Součkové. A na samý závěr našeho vysílání se můžete těšit taky na pozvánku k poslechu aktuální studovny. Kromě toho nás dnes odpoledne budou provázet taky nejrůznější kulturní tipy. Já se hodně těším na filmová doporučení, protože čtvrtek je v českých kinech ve znamení různých premiér, na které se taky podíváme. Před námi je také velký filmový svátek, a to Karlovarský festival, který začíná již zítra a ke kterému se v našem vysílání určitě taky dostaneme. Zároveň nás samozřejmě celé odpoledne budou doprovázet i skladby z našeho playlistu. Ten je teď od včerejška plný novinek a za jednou z nich stojí také kanadská písničkářka a modelka Sophia Steele, která je zatím pořád tak trochu na začátku své kariéry. Nicméně loni ji prestižní magazín MMI zařadil do stovky největších hudebních nadějí současnosti. A právě tento velký talent současnosti se probojoval i do playlistu Rádia Wave, a to konkrétně se svojí novinkou, se singlem Molly in the Club, který nás právě teď chvíli po třetí odpoledne čeká. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Novinka. Novinka na Rádio Wave.

0: Posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave a nás teď čeká ukázka z podcastu Chudáčci. Chudáčci jsou tu vaši oblíbení vědci, lékaři, astronomové, biologové, inženýři, vztahoví i finanční poradci Petr Uhlík a Adam Trnka Ernest. V nové epizodě Chudáčku vám poradí, jak na finance a do čeho investovat. Dozvíte se určitě mnoho užitečného a pokud z chudáčky nezbohatnete, určitě alespoň schudnete. To je tedy anotace k aktuálnímu dílu Chudáčku, který už teď najdete na webu Rádia Wave, popřípadě v aplikaci Můj rozhlas, nebo kdekoliv rádi chudáčky posloucháte. A abych vás rovnou na tenhle aktuální díl naladila, tady mám pro vás krátkou ukázku.
1: Já mám obecně na herectví speciální účet. Jmenuje se to konto Korent. Ale chtěl jsem říct, že ono to totiž možná docela dobře dovysvětlí a trochu i obhájí moji finanční negramotnost.
2: Dobře.
1: Já nějak nedovedu furt pochopit,
2: ano,
1: jak může většina těch peněz, se kterýma operujeme, nikde nebejt. Mně prostě...
2: Myslíš, že jsou jenom číslička v bankomatech?
1: Jo.
2: A nebo na účtě?
1: Mně ta jejich... Mně jako obecně tady ta digitální abstrakce. Já jsem v tomhle tom... Mně není ani... Mně podle mě třeba 140 v tomhle tom. Uh-huh. A mně to jako... Mně to přijde úplně...
2: No oni opravdu hlavně neexistují. Jako, kdyby si všichni vybrali peníze, které mají na svých účtech, tak je nikdy nevyberou.
1: No právě. Tohle to je stejný, já to mám, to trošku jako odbočím, ale...
2: To nevadí, ty výhybky máš dobrý.
1: Jak se může prostě přidávat a ubírat ta hodina?
2: Jaká?
1: No v čase, každý.
2: Jo takhle, úplně,
1: kam jako zmizí?
2: Parkování řešíš, nebo...
1: co to jako je? Co to jako je? Víš co? A je o hodinu víc.
2: No jistě, a protože to souvisí se světlem.
1: No to já vím, ale tak no. jako tak čemu pak máš věřit?
2: No ničemu ti řeknu.
1: Ne, prosím, zdej.
2: Mě a šrubovici. To je jediný, čemu musíš věřit.
1: Teď asi s ním trochu, jakože chodím na podobný srazy jako ty.
2: Jo, šéfredaktor. No rozumím ti, chápu.
1: Ale ta jako...
2: No abstrakce.
1: No.
2: I čas je abstraktní.
1: Jo, a,
2: ano, chápu
1: ano,
2: tě.
1: Jako je to takový, jsem přeci jen asi takovým takový trošku bych řekl zemitější. Tady ta jako ekonomika. Jo, je opravdu pro mě naprosto španělská vesnice.
2: No pro mě...
1: ale jako musím říct, že je mi jako věda, že je mi jako věda sympatická, protože jestli si všim, tak velmi často, když je nějaký současný ekonomický trend a mluví o něm odborník v rádiu, mm-hmm, já poslouchám Český rozhlas Plus často.
2: Taky moc, je to výborný, všichni, je to výborný rádio.
1: Tak vlastně se mi už párkrát stalo a to se mi líbilo, pač, když se řekne ekonomika, tak já si představím vlastně neprůstřelnou hradbu a soustavu čísel, mm-hmm, která se dá naprosto přesně spočítat a vyložit. Ale vlastně se mi jako líbí, že zjišťuju, když o tom někdo mluví, pokud to laicky správně chápu,
2: jasně,
1: že i ona má nějaký svoje určitý nevypočitatelnosti, který se chovají jako...
2: Jako lidi.
1: Který se chovají jako... No jasně, že vlastně, že se z ní stává tím, jaký ovládají lidi, samotný takovej, mm-hmm, organismus. Taková entita.
2: Jo, jo.
1: A když jako ty ekonomové o ní mluví, tak já často tam tohle cítím, že
2: jo,
1: to je
2: jo,
1: jako že...
2: Když to žije svým životem.
1: No, že jako něco, nemůžeš na ní být moc hrdý prostě.
2: Předpokládáme,
1: doufáme, že
2: tímhle
1: tím... Doufáme, že nám taková ekonomika, že nám... O, paní
2: ekonomiko!
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Yeah.

0: think I would love.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je 15 hodin a 31 minut, posloucháte odpolední on air na Rádiu Wave a právě tento čas teď bude patřit doporučením, kam dnes vyrazit do kina. Jak jsem už v úvodu vysílání zmínila, tak čtvrtek je dnem, kdy do kin míří mnoho filmových novinek a jednou z nich je třeba snímek Pozvání, což je film, za kterým stojí režisérka Olivia Wilde. Je to film o páru, který prochází krizí. Když jednou večer pozvou na večeři své sousedy z horního patra, zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat nečekaným směrem. Tenhle film je remakem španělského filmu The People Upstairs z roku 2020 a je to právě jeden ze snímků, na které můžete tento týden vyrazit do kina. Pozvání dnes promítá třeba Kino Metropol v Olomouci, a to v 17.30. Kino Metropol potom dále ve svém programu pokračuje v 8 hodin hororovou novinkou od studia A24 Backrooms, film, který by vám rozhodně neměl uniknout, pokud jste fanoušky tohoto žánru. Z Olomouce se přesouváme do Mariánských Lázních. V kině Slavie v 5 hodin Toy Story 5 rodinný animák, v 19.30 potom něco opět pro milovníky hororu, a to konkrétně americký horor s názvem Posedlost. Vsetín a kino Vatra, zde na programu v 19.30 Scary Movie, nejnovější snímek právě z této komediální série. A na samotný závěr se jako vždy podíváme do Prahy, a to konkrétně do kina Atlas. 17.30 dokumentární snímek o Davidu Stipkovi s názvem Neboj, dýchej a čaruj. V 19 kino Atlas poté promítá Bugony, což je snímek, za kterým stojí režisér Lantimos, a je to jeden z filmů, který podle mě je jedním z nejlepších z posledních let, aspoň mě osobně hodně bavil. Takže Bugony vám moc doporučuju. A potom další takový klenot, trošku starší, to je snímek Dokonalé dny, který kino Atlas uvede ve 21 hodin a 30 minut. To byly tedy tipy a doporučení, kam vyrazit dnes odpoledne, po případě večer do kina, a my se teď v 15 hodin a 33 minut vracíme zpět do odpoledního on airu, a to konkrétně společně s Method Man na featu Iron Mic, a ještě si dáme českou zastávku, a to společně se zpěvačkou Anabel.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
0: Špína.
3: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Posloucháte Radio Wave 15 hodin na 42 minut. Tohle bylo uskupení Kale, tvůrčí dvojice z Tábora. A právě v tomto jeho českém městě dnes začíná festival Transforma, který rovnou slaví své 11. narozeniny. Tahle multižánrová akce se místo nějakých velkých mainstreamových headlinerů soustředí spíše na pestrou alternativní scénu bez nějakých žánrových hranic a důraz klade hlavně na propojení se silným místním kulturním zázemím a jeho kreativní prolínání se širší scénou, nejenom z Česka, ale i ze zahraničí. Hned ten dnešní otevírací den láká svým programem právě na domácí uskupení Kale, který jste právě teď v našem odpoledním vysílání slyšeli. Dále se můžete těšit také na Nelu Bartovou, Lavender Mist a nebo set Terminus Technicus B2B Subaru. V dalších dnech potom dorazí třeba Neversoul a nebo i zástupci právě té zahraniční scény, a to konkrétně italská DJka Broccoli anebo iránský hudebník Arash Ghassemi. Kromě koncertů vás v Táboře čekají taky výstavy, skate jam, přednášky a lokální gastro. Takže pokud chcete zažít trochu té, řekněme, organické kultury a to v neokoukaných městských zákoutích, kterých je v Táboře plno, tak určitě vyražte tento víkend na jih. Festival Transforma v Táboře tam probíhá ode dneška a to až do neděle 5. července. Takže za mě program na víkend více než jistý. A my se teď 15 hodin na 44 minut z Tábora přesouváme zpět do playlistu Radia Wave a to společně s Charlie XCX a s její novinkou Wink Wink. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Posloucháte odpolední on air na rádiu Wave, krásný čas 15 hodin a 51 minut, před pár okamžiky i 51 vteřin. A jak jsem v úvodu vysílání slíbila, před námi je nový díl podcastu Hotspot. Někdy stačí špatně nasvícená chodba, zapomenutá počítačová hra anebo video, které vypadá, jako by ho nikdo neměl najít. Creepypasty proměnily internet v místo, kde se rodí nové městské legendy. Píše je kdokoliv, šíří se sami a patří tak trochu všem, ale zároveň nikomu. A právě creepypasty jsou tématem nového Hotspotu. Filmový kritik a znalec hororu Antonín Tesař v Hotspotu mluví o digitálních bubácích, hrůze prázdných prostorů a i o tom, co se stane, když z anonymního příspěvku na 4chainu se stane nejvýdělečnější film studia A24. Aktuální díl Hotspotu nás čeká už za malý okamžik, tedy přesně ve 4 hodiny odpoledne, teď ale ještě playlist z rádia Wave a z něj třeba Louis Andy Yakuza. Hezký poslech nejen našeho playlistu, ale samozřejmě i nového Hotspotu vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj mediálny partner Radio Wave. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Backrooms jsou vlastně nekonečné prostory, které mají podobu takových zašlých hotelových lobby nebo kancelářských takových těch čekáren. Můžeme říct, že působí nostalgicky, ale zároveň oni mají v sobě ten jako duchařský strašidelný aspekt. Ty creepypasty jsou hodně zaměřený na tu hrůzu z toho návratu do dětství.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Ahojky.
4: Ahoj.
3: Já jsem Barbora Součková.
4: A já jsem Sarah Abulkasim.
3: A společně vás opět vítáme u další epizody pořadu Hotspot, kde řešíme trendy ze sociálních sítí, které nás pálí. Sáry, dnešní téma si zpracovala ty, tak nám prozraď, na co se můžeme těšit.
4: Já jsem nedávno byla v kině na filmu Backrooms od studia A24 a po jeho zhlídnutí jsem se dostala do totální králičí nory celý mytologie okolo liminálních prostorů, creepypast, což jsou takový strašidelný urban legends, co vznikají a kolují na internetových fórech. No a tak jsem si řekla, že si pozvu našeho kolegu a především odborníka na horory Antonína Tesaře a společně se na tohle téma digitálních bubáků a prázdných mrazivých prostor, jako jsou právě backrooms, pobavíme.
3: No tak to zní úplně skvěle, na to se hrozně moc těším, Sáry, ale ještě předtím si pojďme dát naší oblíbenou a tradiční rubriku Hot or Not.
2: Hot or not.
4: Tak Baru, co tě za uplynulej týden zaujalo?
3: Já jsem si jako hot pro tenhle týden vybrala Ramu Duvaji, což je první dáma New Yorku, která se na finále NBA objevila v šatech, který byly hodně zajímavý, ne teda úplně můj styl, ale bylo to vlastně takový jako šaty nebo možná takový delší tričko, který bylo rozstříhaný z různých vlastně merchových triček Knicks, což je New Yorkský tým. A ona v nich vypadala jako naprostá ikona, prostě měla takový jako odhalený ramena hodně a ten fit byl vlastně hrozně jako originální, měla to i prostě od newyorský návrhářky udělaný a vynesla ten její model. A mně na tomhletom přijde hrozně zajímavý to, že ona se stala terčem kritiky, docela silný nebo ostrý, a to zejména od konzervativců nebo stoupenců hnutí MAGA, a hodně tam zaznívalo to, že ona jakožto první dáma by se takhle oblíkat neměla, že je to nevhodný, neměla by takhle vypadat, mít takhle odhalený ramena nebo nosit vůbec jako takovýhle typ oblečení, protože to prostě jakoby pracuje hodně s nějakou jako streetwearovou estetikou, jak tam jsou prostě jakoby ty loga a tak. No a mně se vlastně jako na tohleto líbily nějaký jako zpětný reakce, které se v mých síťových bublinách samozřejmě na tohleto objevily, protože prostě jsem v nějakém jako algoritmu, a ráda bych tu zmínila například mýho docela oblíbeného influencera Meta Bernsteina, který se vlastně na tuhletu kauzu toho hejtu na ten její fit zaměřil a rozebíral, co vlastně těm konzervativcům nebo magalidem může vadit, a dostal se k tomu, že problém vlastně jako vůbec nemusí být to, co nosí, protože ona vlastně dostává nebo schytává tu kritiku často jakoby na svý outfity, které jsou zajímavý nebo vlastně jako trochu jiný, než bychom čekali od nějaký stereotypní představy prostě jakoby první dámy New Yorku. Ona vlastně jako přináší do tohohle úřadu prostě novou krev, stejně jako její manžel Zohran Mamdani. A on prostě obecně jako není problém to, co nosí, ale to, že jako může být žena, to, že je brown, to, že má určitou politickou příslušnost a to, že má obecně vlastně jako autonomii v tom, jak se oblíká a vymezuje se vlastně tomu, co ta jako dosavadní newyorská bílá elita vlastně jako určila jako to hodný toho, co by měla nosit nebo nenosit první dáma. Takže vlastně jako tenhle ten velký posun v tom jako úřadu, který je podle mě hodně viditelný na této kauze, já jakoby vidím jednoznačný hod za tenhle týden, protože i přes ten hejt vlastně, který ona jako docela často dostává, tak si myslím, že se tím vůbec nenechává zastrašit, a teda musím říct, že moje módní ikona teda rozhodně je. Až na tyhle ty šaty, ty teda jakoby můj šálek kávy úplně nebyly, ale jinak mně přijde velmi inspirativní umělkyně, ale i jako osobnost celkově.
4: Přesně, jako myslím si, že kdyby si Zohran Mamdány na sebe vzal dres,
3: tak je to považovaný...
4: Tak je to úplně v pořádku.
3: Jo, jo, že prostě podporuje tým.
4: Ale vzhledem k tomu, že tady pořád přetrvává v těch konzervativních kruzích ta představa, že by si měl teda tu svoji ženu skrotit a říct jí, že to není vhodné, tak jasně, že to vyvolá tyhle ohlasy. A je to strašný.
3: No Sária, co tvý hot?
4: No, moje hot je, že minulou středu jsem byla v Sasazu na koncertě britského rapera Fake Minka. Konečně.
3: A, konečně. Na to jsme tady vlastně, nebo ty jsi na to upozorňovala,
4: přesně,
3: když se ten koncert oznamoval. Takže teď jsem teda nadšená, že si to za prvý zařadila do hot, že to proběhlo a bylo to asi mega fajn. A jsem zvědavá, teda povídej.
4: No, za prvý právě to bylo doslova hot, protože bylo celý Sasazu brutálně zadýchaný. A já jsem vylezla úplně nasáklá potem. Ale co se týče samotného koncertu, tak jsem vlastně přemýšlela, jestli to vůbec do hot zařazovat.
3: Jejda.
4: Ale já jsem si to vlastně hrozně užila. Miluju jeho tvorbu, to už jsem tady vlastně zmiňovala, celkově tu zvláštní auru, kterou okolo sebe má. A dal všechny moje oblíbené písničky, včetně Ragebait, Blow the Speakers, ale i jeho feat s dalším britským rapperem, SD Kidem, Louis V. Sandals. Plus teda publikum bylo úplně skvělý, mega mladý, byla jsem tam podle mě nejstarší, ale znalo všechny texty úplně naspaměť. Ale musím říct, že to byla spíš taková poslechovka. On moc nerepoval. Mm-hmm. Já jsem teda slyšela, že má nějaký zdravotní problémy, takže toho samozřejmě úplně omlouvá na 1000%, ale nerepoval, v půlce písničky vždycky odběhl někam do rohu pódia interagovat s faninkama, fanouškama v rohu, což je samozřejmě super hezký, ale většina lidí ho potom, že jo, polovinu písničky neviděla. No, ale užila jsem si to a proto to zařazuju jako svoje hot.
3: Tak to je hlavní, že ten celkový dojem vlastně nakonec byl pozitivní. Jsem za to ráda, že věc, na kterou se stěšila dlouhý měsíce, nakonec vlastně teda i přes drobné nedokonalosti je vcelku pozitivní.
4: Tak, zatančila jsem si, byla jsem spoko, ale abychom nezůstali jen u pozitivních věcí, co bys vypíchla jako tvoje not?
3: No já musím vypíchnout jako not ty strašný vedra, který teď jsou.
4: Ježíš, úplně, rozumím, strašně.
3: Jako je nezvládám. Prostě je mi nepříjemně bejt v jakýmkoliv prostředí, prostoru. Nejradši bych celý den byla někde prostě u vody, v nějakém lomu nejlíp, kde je ta voda úplně ledová. Což bohužel nejde, protože musím pracovat. Takže tak jako trpím, no.
4: No, rozumím. Já hlavně ještě v tomhle počasí jsem vždycky strašně přestimulovaná. Strašně snadno. Že mi chybí potom fakt malinko k tomu, abych se třeba naštvala. Ještě kort, když jsem potom v MHD, kde třeba není klimatizace a je tam spousta lidí a jedeš z práce. Já jsem vždycky vzteklá, strašně. Takže rozumím.
3: Jo, jako já jsem taková jakoby taky mírně jako sprůzela, ale snažím se hodně si říkat, že ty lidi okolo to mají stejně, že na tom nejsem jediná špatně, takže to mě tak trošku jako drží nad vodou, no. No, každopádně já už se pro teď Sáry asi rozloučím, takže ahoj a mějte se hezky.
4: Tak ahoj Baru a my už se společně přesouváme k tématu creepypast. Tak já už ve studiu Rádia Wave vítám mýho kolegu Tondu Tesaře, znalce hororu, filmového kritika. Ahoj Tondo, moc díky, že jsi udělal čas.
5: Ahoj, ahoj.
4: Já bych se hned na úvod ráda odpíchla od filmu Backrooms, který momentálně běží v kinech a podle mě má dost zajímavý pozadí, který se s fenoménem creepypast přímo pojí. Pojďme si říct, co to vlastně Backrooms jsou.
5: No ono, já mám pocit, že se hodně lidí myslí, že vlastně ten režisér, ten Kane Parsons je tvůrce těch Backrooms, což není pravda. Myslí si to proto, že Kane Parsons vlastně ještě předtím, než se stal tím jako režisérem filmů pro velká plátna, tak začínal jako YouTubeový tvůrce, který na YouTube dával vlastně své jako amatérské nebo DIY je možná mnohem lepší slovo, filmy, které právě se týkaly té mytologie Backrooms, což jsou vlastně nekonečné prostory, které mají podobu takových zašlých, buď to hotelových lobby nebo kancelářských, takových těch čekáren nebo něčeho podobného, ale vlastně táhnou se do nekonečna. A ze stejné mytologie vlastně vychází i ten jeho celovečerní film, ten velký filmový hit, který dneska je vlastně komerčně nejúspěšnějším filmem toho studia A24, který to produkovalo. Nicméně vlastně i ty Parsonovy původní videa, které jsou umístěné na tom YouTube, tak vycházejí v podstatě vlastně z něčeho právě, čemu se tady dneska budeme věnovat, což je ten fenomén creepypasta, což jsou de facto jako hororové virály internetové. A ty Backrooms jsou zrovna dobrý příklad, protože to původně, úplně ten origin té robustní mytologie, tak je vlastně jedna jediná fotka, kterou v roce 2019 umístil kdosi, ještě nevím, tak jako myslím anonymně, na fórum 4chan, kde do nějaký skupiny, kde se měli vlastně ti lidé sdílet strašidelné nebo zneklidňující fotografie nějakých prostorů. A on tam dal tuhle tu fotku, ten člověk, a pod to napsal, že to je vlastně nějaký jako vybydlený nekonečný kancelářský prostor a že tam zřejmě sídlí nějaká monstra, o kterých nic nevíme. A tohle ten vlastně impuls potom skrz právě to, že to je teda nějaký komunitní fenomén, skrze to, že lidi přímo jako v tom konkrétním internetovém fóru na to reagovali, vymýšleli si další vlastně lore, další znalosti, další informace o tomhletom jako mysteriózním prostoru, tak se z toho vlastně stal ten virál pomocí nějakého efektu sněhový koule. A právě ty videa, který Ken Parsons natočil pro ten YouTube, jsou reakcí na tohleto, na to, že už je tady teda nějaký fenomén, už je tady vlastně nějaká mytologie a existuje vlastně tady něco, jako na čem on staví ty svoje věci, což je relativně typický pro ty tvůrce právě těch video obsahů ke creepypastám. Zdaleka není jedinej a je taky jako dost typický, že ten YouTubeový seriál dělal jako teenager, jakože v nějakých 16 letech prostě si natáčel částečně na nějakém Blenderu, na nějakém prostě počítačovém programu pro animace a částečně vlastně jako hraný projekt natáčel tenhle tu sérii těch krátkých videí, který umísťoval na YouTube a na základě toho se ho všimlo právě A24 a vznikl teda film Backrooms.
4: A v kontextu Backrooms se hodně často skloňuje pojem liminální prostory. Co to jsou liminální prostory? Pojďme si je trošičku ukotvit.
5: To je právě hrozně zajímavý, že vlastně ty Backrooms a vůbec ty creepypasty jsou vlastně jako nějaké lidové legendy. Je to jako pokračování nějakých urban legends v tom analogovém předinternetovém prostoru. A tím pádem je to hodně spojený vlastně s nějakýma fanouškama a s nějakou lidovou tvořivostí, ale zároveň vlastně ty creepypasty tak jsou spojený s minimálně teda dvěma jako velmi akademickýma intelektuálníma trendama, který právě prošly za posledních 20 let tou akademickou sférou. Jedno je hauntologie a druhý jsou právě ty liminální prostory, což byla právě někdy kolem toho roku 2020 velký trend estetický právě přesně toho, co jsem popsal, jako co jsou ty backrooms. Prostě prostoru, který jsou, mají vzhled právě buď to nějakých kancelářských prostor, nebo jsou to hotelová lobby, nebo jsou to různý čekárny, ale třeba taky průchodový prostory v supermarketech, nebo opuštěná hřiště a podobně. Takže vlastně prostory, které jsou spojený s nějakou městskou kulturou, s nějakým městským prostředím, ale zároveň prostory, které jsou zvláštním způsobem jako zbavený svýho účelu, působí vlastně trochu strašidelně tím, jak jsou opuštěný nebo zastarávají. To slovo liminální vychází vlastně z analýz klasických mytologií, kde liminální jsou vlastně přechodový obřady. Vlastně jako přechod od puberty k dospělosti. Tak to je nějaký liminální rituál. A to liminální vlastně znamená ten přechod. To znamená, že to nejsou jako nějaká místa, ale spíš to jsou nějaký meziprostory mezi těma místama, jo, který mají teda tenhle ten jako zvláštní ráz, pokud je vytrhnete z toho jejich kontextu. Což je vlastně jako, je to jako fascinující a je to potom v nějakých teoriích podobně jako ta hauntologie teda s právě nějakým neoliberalismem a s kritikou neoliberalismu, s kritikou toho pozdního kapitalismu právě, on je to vlastně dost podobný koncept jako ta hauntologie toho Marka Fischera, jo? Je to taková ty jako prostory, které vypadají, že jsou určený pro ten tržní mechanismus, ale zároveň už jako ztratili ten svůj smysl, jo, takže jsou tu stále s námi, ale už jakoby jsou vytržení z toho jako korporátního pracovního procesu, ale jako nezmizeli, nezemřeli, ale pořád tady jsou jako nějaký duchové, nějaký přízraky vlastně té minulosti.
4: Hmm. Takže vlastně to můžou být třeba místa vylidněných kanceláří za covidu, dejme tomu.
5: Jo, to je, myslím, dost typicky liminální prostor a myslím si, že právě ten covid je něco, co jakoby tomu principu jako hodně pomohl, protože vlastně přesně jako najednou jsme tady žili v situaci, kdy jsme měli strašnou spoustu liminálních prostorů kdekoliv jinde, než bylo doma, kde jsme byli zavření. No.
4: Hmm. Mně k tomu ještě napadá, jestli tenhle ten strach vlastně z prázdných místností, z prázdných prostorů není něco specificky západního, protože mě k tomu napadl koncept, japonský koncept ma, který vlastně na prázdná místa kouká úplně jinak. Kouká se na ně ne jako na zdroj hrůzy, ale vlastně jako na jejich potenciál. Čeho se vlastně my na západě tolik bojíme v těch prázdných místostech? Co se bojíme, že tam objevíme?
5: Tak to je hrozně jako zajímavý, že jo, a tahle ten právě přesně ta japonská estetika prázdnoty, tak ten západ jako fascinuje, že jo, protože naopak vlastně ten západ je, myslím si, hodně vedený naopak tím principem horror vacuum. Že jo, to je nějaká hrůza, vlastně hrůza z té prázdnoty. Jakože je potřeba zaplnit ten prostor co nejdetailněji, nejvíc ho vyplnit v tom jako kapitalistickém kontextu nejefektivněji. Že jo, zatímco vlastně tady máte něco, co je jako nevyužitý, z čeho ta prázdnota na vás sálá, což jako by ty Japonci chápali, nebo ta tradiční japonská kultura chápala, jako že to je vlastně komplementární součást té věci, je jako nějaký její stín, nebo je ten slavný obraz té Hokusajovy vlny, to je ten princip yin a yang, že jo, který je vlastně vložený do té Hokusajovy vlny, že vy najednou vidíte vlnu a na tom obraze je zároveň jako negativní prostor, který tu vlnu jako kopíruje. A myslím si, že jo, že máš pravdu, že vlastně je to hodně západní věc, byť teda jako když se podíváš do těch moderních japonských velkoměst, tak taky jako vidíš, že tam jako teda pro tu prázdnotu už moc prostoru nezbývá, ale jako když se bavíme teda o backrooms a o této estetice, tak si myslím, že se to dá velmi jako dobře interpretovat právě skrz tohleto, skrz to, že ta západní kultura v současné době je teda jako zaměřená na maximalizaci, maximální efektivizaci zisku a najednou tady máš vlastně ty backrooms jako mají pokračovat do nekonečna a nemají mít ten účel. Jsou to prostě jenom nekoneční kanceláře, maximálně tam jsou nějaký podivný bezúčelný objekty anebo ty příšery, tak tady máš vlastně nějaký hrubý popření tady tohohle principu.
2: Hotspot.
4: Ty jsi vlastně mluvil o tom, že backrooms tedy vznikly někdy v roce 2019 na 4chanu jako taková rozmazaná fotka. Co se vlastně s tímhle konceptem stane, když dostane najednou 10-milionový rozpočet nebo několika milionový rozpočet, uhlazenější formu, profesionální herce, herečky? Jak se to vlastně potkává s tím samotným žánrem? Není to proti jeho logice?
5: Zdánlivě jo, ale já ten film cením teda. Já jsem jako odcházel jako spokojený divák, protože mám pocit, že jako jednak byla chytrá volba právě sáhnout po tomhletom tvůrci, který už s tím má nějaké zkušenosti s tou creepypastou, jako s tím komunitním fenoménem a že se mu jakoby podařilo spojit to, že je to teda film pro velká plátna, na který pravděpodobně půjde dost lidí, kteří vůbec netuší o tom, co ty backrooms jsou, ale zároveň zůstat jako v nějakých základních obrysech věrný tomu originálu. A tam zase si myslím, že je důležitý si uvědomit ještě jednu věc, že ty creepypasty, jak jsem říkal, že to jsou ty moderní urban legends, takže oni jsou vlastně až jako fetišisticky fixovaný na to, že to je nějaká jako pseudoautentická zpráva o něčem, co se reálně stalo. Často typicky je to právě nějaký found footage záznam, roztřesený ruční kamery a vypadá to, jako kdyby to teda nikdo nenatočil, ale jako kdyby prostě někdo našel ten záznam toho, co se skutečně stalo a jenom to dal na ten YouTube. A s tímhle si myslím, že ten film pracuje chytře. On ten film začíná vlastně dlouhatánskou sekvencí, která je přesně tímhletím stylem dělaná, pak je tam uprostřed ještě jedna další. A další důležitá věc té původní mytologie nebo té poetiky, té creepypasty, tak je vlastně to, že aby to zůstalo jako ta kolektivní mytologie, tak vy to nesmíte vysvětlit. Vy nesmíte jako dojít k nějakému, dát tomu diváctvu nějaký odpovědi na to, co je vlastně v jádru té záhady, aby si každý vlastně autor té creepypasty nebo autorka, samozřejmě prostě není to jako čistě jako mužská záležitost vůbec, tak aby si tam mohli, aby mohli jako pokračovat v té mytologii vlastně, aby mohli jako rozšiřovat to pole, tak vy vlastně nesmíte dát tu finální odpověď, což si myslím, že ten Parson možná trochu dělá, ale ne zas natolik, abyste to nedokázali odvysvětlit. On tam jako naznačuje, že teda jako je tam nějaká analogie mezi lidským myšlením a tím, jak ty backroomsy generujou ty další a další objekty, které v nich nacházíme, ale pořád to zůstává vlastně v rovině takových náznaků, ze kterých vlastně nevyplivne žádná velká odpověď. Takže já si myslím, že tenhle ten způsob jako práce s tím originálem je relativně jako neškodnej, jako že to neruší ten fenomén a samozřejmě prostě spousta těch fanoušků těch původních creepypast, tak můžou proti tomu lecos namítat, ale jako zase je to fakt jako jenom jeden z mnoha příspěvků do tady tohohle toho virálního vlastně otevřeného prostoru kancelářského.
4: On to vlastně nebyl první film, který nějakým způsobem zpracoval tyhle strašidelné historky digitální. Byl to třeba Slenderman, pokud se nepletu. Je to něco, s čím je ta komunita samotná těch tvůrkyň v pohodě?
5: Slenderman je naopak podle mě příklad toho, jak není dobrý úplně vlastně k tomuhle přistupovat, protože ten film je hodně klasický vlastně nadpřirozený horor s nějakým teda monstrem, který je nějak základně převzatý z toho, na čem se teda usadila ta lore té původní creepypasty, protože Slenderman má zrovna docela divoký ten vývoj, protože vlastně to je taky původně, to jsou původně dvě fotky s nějakým komentářem taky. A pak je to vlastně organicky se ta mytologie rozšiřuje, ale není to jedna mytologie. Existují vlastně různý větve toho, co ten Slenderman je tak zhruba zač. Různí autoři se k tomu vztahují jiným způsobem, ale tohle to ten film úplně ignoruje a mám pocit, že on hodně ignoruje právě i to, že je to ta virální záležitost, že se k tomu chová fakt jako kdyby to byl nějaký hotový námět literární nebo podobně. A tam mám pocit, že jako výhrady ze stran příznivců, příznivkyň té původní creepypasty, tak jsou úplně na místě. A ten film byl jako propadák, na rozdíl od Backrooms, což taky o něčem svědčí.
4: A pojďme možná tedy obecně ke creepypastám jako takovým. Co creepypasty dělá creepypastami? Mají nějaký pravidla?
5: No, oni mají historii. Já si myslím, že to je asi nejlepší, jak to říct. Dojdu k tomu, proč je docela těžký vlastně definovat, ale to je taky zajímavý, že oni existují od nějakých nultých let nebo od sklonku nultých let a jsou vlastně spojený s nějakou fází internetu, se kterou se pomalu trochu loučíme vlastně s těma echt sociálníma sítěma, protože oni vycházejí vlastně z té kultury komunit na diskuzních fórech. Oni jsou spojený původně, což je taky takový ožehavý, s tím fórem 4chan zmiňovaným a ještě s trochu starším předchůdcem toho fóra Something Awful, ze který pochází ten Slenderman ještě. A tohle to jsou vlastně fóra, který jsou známí v úplně jiných kontextech. Oni jsou právě známí tím, že provozovatelé garantovali absolutní svobodu projevu, to znamená, že to jsou naprosto neregulovaný fóra, takže se z toho velmi rychle stala taková žumpa různých vlastně jako hodně problematických obsahů od různých konspirací po vlastně nějaký neonacistický hate speech, sexistický, pornografický, všechny tyhle věci se tam daly najít. A je to taky vlastně zdroj tý jako robustní konspirační teorie toho QAnonu. Že jo, to je vlastně jako něco, co vzniklo na 4chanu. A ten QAnon je vlastně docela pozoruhodný v tom, že on vlastně má dost podobnou genezi jako třeba ten Slenderman nebo ty creepypasty, protože ten QAnon to jsou vlastně původně taky, že jo, posty od nějakého tajuplného přispěvatele s přezdívkou Q, který jsou plní různých odkazů, který asi něco mají společného s americkou vládou, ale vy úplně nevíte. A ta mytologie toho QAnonu tak se taky tvořila organicky v komentářích k těm jeho příspěvkům, že jo, je to vlastně věc, kdy tu mytologii vytváří nějaká komunita na základě nějakého velmi minimálního impulzu v podobě právě postů toho Q. Ale podle mě zásadní rozdíl oproti konspiračním teoriím typu toho QAnonu je, že ty creepypasty jsou daleko víc jako hra. Že tam není takovej podíl lidí, který reálně věří tomu, že rozplejtají nějakou reálnou záhadu, která reálně existuje, což je případ toho QAnonu. Že jakoby tady spíš jde o to, že ty přispěvatelé se rádi vlastně připojí sami sebe a svoji invenci k něčemu, co už existuje a rozšíří tak tu mytologii, která je ale v základě, jako všichni víme, fiktivní. Takže tímhletím způsobem vlastně ty creepypasty ještě jsou spojený s dalším fenoménem těch diskuzních fór, což je ta participativní fanouškovská kultura, o který mluví třeba Henry Jenkins, jako teoreticky. A to jsou různý vlastně fanfikce, fanteories a různý další obsahy, kdy ty debatéři nebo ty tvůrci těch příspěvků komentují už nějaký existující popkulturní fenomén, typicky prostě nějaký fikční svět typu Harryho Pottera, Star Wars a tak dále. Akorát, že tady jakoby máte zase místo těch Star Wars, tak máte tu fotku těch backrooms. Ale zároveň do nějaký míry se tyhle ty světy překrývají v tom, že existují případy, kdy ty creepypasty jsou sugestivně dělaný tak, aby působily jako věrohodně. Ale jako by těch případů vlastně toho, kdy někdo si představoval, že nějaká creepypasta je reálná, není až za stolik. Jedna teda bohužel případ vlastně nějakých vražd, kdy nějaké teenagerky zabily někoho nebo se pokusily někoho zabít na základě toho, že ho chtěli obětovat právě Slendermanovi. Mm. Ale to je vlastně jako dost výjimečná věc. Jinak se ty creepypasty pohybují spíš na úrovni jakoby hry, která je ale v něčem jako strašně zlomyslná, protože ona má působit jako věrohodně na někoho, kdo přijde tady do toho lóru zvenku. A některý jakoby jsou hodně jako designovaný jako, jak máte rubriku hot or not, kdybych měl říct, jestli creepypasty jsou hot nebo not, tak oni jsou podle mě vlastně tak napůl, jo, protože tam pak máte takový věci, jakože existuje creepypasty, které jsou vlastně dělaný vyloženě čistě jako nějaký hoax. K Pokémoní videohře existuje creepypasta, která tvrdí, že v nějakých verzích té videohry je nějaká oblast, ve které se spustí hudba, která vyvolává v dětech sebevražedné sklony. Jo, a teďka jakoby se s tím máte nějak poradit tady v tom jako šíleném vlastně internetovém prostoru, který je čím dál tím míň věrohodnej, čím dál tím víc zaplněný právě různým jako mystifikačním plevelem a ty creepypasty vlastně do tohohle trochu spadají.
4: A když se teď zastavíme právě u té kategorie lost media, těch ztracených médií, jako je právě třeba nějaká, dejme tomu, neodvysílaná epizoda nějakého seriálu, nebo třeba, já nevím, zapomenutá počítačová hra. Přece jenom my žijeme v období, kdy si všechno zálohujeme, kdy si všechno archivujeme, najdeme vlastně cokoliv na YouTube nebo v cloudu, tak proč je tam vlastně pořád ta touha po ztraceným?
5: Tady zase jsme u té druhé teorie, což je ta hauntologie. Vůbec Mark Fisher si myslím, že je dost dobrý teoretik na, pokud vás zajímá právě nějaká tady jako kulturní teorie versus creepypasty, tak myslím, že Mark Fisher je dost dobrý klíč, protože právě on jako hodně se zabývá těma jako přízračnýma aspektama toho pozdního kapitalismu. On teda není přímo jako autorem pojmu hauntologie, to je Jacques Derrida, ale Mark Fisher to aplikoval právě přesně na tohletu situaci těch starých médií nebo vůbec jako nějakých teda ztracených budoucností. Třeba jak se vztahujeme k nějakým sci-fi příběhům, který už víme, že se nikdy nenaplní vlastně ta budoucnost, kterou oni nějakým způsobem nám představujou. A v případě těch creepypast, tak si myslím, že oni jednak sahají po těch starých médiích, jako jsou VHSky, jako jsou prostě nějaký starý, jako takový ty předpotopní digitální fotoaparáty a podobně, kamery spíš teda, tak jednak z praktických důvodů, protože vlastně to pomáhá tomu mystifikačnímu charakteru a i to pomáhá tomu jejich DIY charakteru, že jakoby, když máte vlastně zrnitej obraz nějakého starého média, tak se v tom leco ztratí, pokud jste DIY tvůrce, ale zároveň si myslím, že tam je rozhodně hrozně silná tahle ta vrstva právě toho, že to jsou ty stará média, která dneska můžeme říct, že působí nostalgicky, což je ten příjemný aspekt toho, ale zároveň oni mají v sobě ten jako duchařský strašidelný aspekt vlastně toho, že to je teda ta minulost, která k nám mluví tím jazykem té minulosti. A ono vůbec jakože to slovo médium má i ten spiritistický význam. To médium je v tom spiritismu někdo, kdo dokáže komunikovat s těma duchama. Takže jakoby má to tenhle ten naopak scizující a strašidelný efekt, který si myslím, že byl hodně posílený tím, že je to taky jako období toho, kdy ten internet začal být schopnej ve velkým replikovat ty starý vlastně média, digitalizovat a bylo možné digitalizovat VHSku a hodit jí na YouTube a tam jste ji mohli celou vidět. A právě díky tomu byli lidi najednou konfrontovaní se strašnou spoustou právě těchto jako starých obsahů, starý hudby, starých videí a najednou viděli, jak je to vlastně takový jako nepřeberný, fascinující prostor, který je vám blízký právě skrz tu nostalgii, ale zároveň vzdálený skrz ten odstup, který k tomu máte těma dnešníma očima. Takže vůbec jako ta hauntologie byla strašně vlivná v hudbě v těch 10. letech, že jo, všichni Vaporwaves a Urial samozřejmě. A zároveň se tohleto otisklo i do té hororové estetiky právě skrz tohleto, že je tam ten prvek toho zcizení, toho, že když potkáte VHSku, tak je to trochu dneska, jako kdybyste potkali ducha, protože si to nemáte na čem pořádně přehrát, ale zároveň jako je to něco z vaší minulosti nebo z minulosti vlastně toho média. A když si ji pustíte, tak třeba právě jako se musíte trošku navykat na to, co se tam objevuje a pokud to, co se tam objevuje, tak je něco jako zneklidňujícího, divného, tajemného, tak to má o to větší působivost.
4: A ta nostalgie se tam vlastně dostává ještě skrz jiný prostředky, protože ty creepypasty často pracují s nějakými třeba školními chodbami nebo s dětskými hrami a podobně. Jenom je tam malinký posun v té realitě, který je tam vlastně tak trošku děsivej, mrazivej. Proč nás vlastně děsí tyhle věci, které jsou nám povědomé?
5: Ty creepypasty jsou hodně zaměřený na tu hrůzu z toho návratu do dětství, nebo ani ne možná návratu, ale z toho, kdy jsme jako v nějakém zdánlivě bezpečném dětském prostoru a najednou se stane něco jako naprosto příšerného, jo? Že typicky vlastně ta creepypasta o té sebevražené melodii v té Pokémoní hře je to jako něco, čemu nemůžete zabránit. Jste v nějakém vašem safe spaceu dětským, protože to dětství máme spojený často s nějakým pocitem bezpečí a najednou vás něco z toho jako brutálně vytrhne, že? Nebo prostě je docela známá creepypasta ze seriálu SpongeBob, kde údajně existuje díl, který vytvořil ten tvůrce toho SpongeBoba, ale nevysílal se. A je to o tom, že tam sepiak spáchá hrozně brutální tak nějakou sebevraždu. Napřed má nějakou období nějakých depresí těžkých a pak to teda ukončí. Jo? A tenhle ten motiv té srážky, buď to s nějakým bezprostředním ohrožením, že tam vyleze teda nějaká příšera na vás, rychle zabije vás v tomhletom dětském prostoru, kde to nečeká, a nebo s tím, že se stane něco jako taková ta nejhorší noční můra, kterou máte, když jste dospělí a teďka se vám to stane v tom dětském jako bezpečném prostoru, no.
4: A creepypasty mají vlastně teda svůj původ na takových těch starých fórech, starých webech. Jak se proměnily s nástupem současných sociálních sítí, jako je třeba TikTok?
5: Takový ty domácí média těch creepypast, tak jsou fakt ty klasický starý diskuzní fóra s těma vláknama, a nebo blogy, prostě, kde jako často ty creepypasty mají formu nějakých povídek, ale často právě taky stylizovaných, buď to jako nějaký deník, nějaký fiktivní postavy, anebo třeba formální záznam nějaký instituce, která prostě vyrazila do backrooms a teďka podává hlášení jeden z členů té výpravy a tak dále. Ale pak jako druhým velkým médiem pro ty creepypasty je YouTube, ze kterého právě pochází ty backrooms Kejna Parsonse, kde bují ta DIY videoscéna, kterou často právě dělají teenagery. To dělají jako lidi v nějakých 16-17 letech. I vlastně k Slendermanovi, ten nejstarší YouTube seriál, tak je taky od nějakého jako teenage tvůrce. A tam nemáte tolik toho komunitního vibu v tom, že tam už může maximálně někdo přispívat do těch komentářů k tomu videu. Takže tam se to trochu vlastně proměnilo v tom, že to je příležitost pro nějaký začínající tvůrce si na těchto těch už existujících virálních fenoménech vyzkoušet svoje skills nebo naučit se něco nového, jako pokud chcete natáčet filmy. Pak ale mám pocit, že jakoby TikTok konkrétně třeba se pořádně s těma creepypastama pojí tak, že je to buď to teda zase další prostor, kde třeba nějací cosplayeři se můžou předvést jako s nějakýma kostýmama z těch creepypast, nebo nějaký úplně kratoučký videa tam dát, ale mám pocit, že se to teďka hodně ve spojitosti s těma backrooms spojilo dohromady s AI generovanýma videama. Že jako narážím vlastně na jako videa, které ukazujou vygenerovaný právě ty nekonečný chodby, nebo často to jsou třeba jako nějaký i zatopený bazénoidní prostory nebo něco takového, co jakoby evidentně vychází z těch backrooms, ale už tam není vlastně to, nemám pocit, že by na TikToku vznikla nějaká nová creepypasta. Už je to jenom vlastně, že se vezme jako něco, nějaká lore, která už existuje a vygeneruje se k tomu nějaký obsah přizpůsobený té nové platformě. O těch backrooms se taky mluví jako o jednom z prvních hororů, který reflektují ten fenomén té takzvané AI, těch jako generativních vlastně modelů, protože ono to je taky jako generativní prostor, že jo? Ono je to jako prostor, který je furt do nekonečna variace jednoho a toho stejného typu interiéru, ale táhne se do nekonečna, jakoby, což jako přesně umí dělat ta umělá inteligence, že vám vytvoří jako v zásadě furt dokola to samý, ale v nekonečných variacích.
4: No tak jo, tak já ti moc krát děkuju za to, že jsme se s tebou mohli ponořit do téhle králičí nory. To byl Tonda Tesař, znalec hororu a filmový kritik. Ahoj.
5: Ahoj.

0: Klára Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Velký.
3: Co se na ní směješ? Tak to nedělej.
4: Komediální seriál Most. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.

Tohle je domácí kapela Dukla, a.k.a. nejsmutnější kluci z Vinohrad a jejich kluk jako já v 16 hodin a 42 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave. Posloucháte vysílání s Anou Mikolandovou, 16 hodin odpolední tady na rádiu Wave, stejně jako každý čtvrtek patřila našemu podcastu Hotspot, dnes rovnou premiérovému dílu. Ten dnešní díl se věnoval velmi zajímavému tématu, na který můžete narazit nejenom na sociálních sítích, ale tento měsíc taky i v kinech. A to jsou creepypasty. Špatně nasvícená chodba anebo záhadné video. Creepypasty proměnily internet v místo, kde se rodí nové městské legendy. Píše je kdokoliv, šíří se sami a patří tak trochu všem a zároveň nikomu. Právě digitální bubáci a hrůza prázdných prostorů, to bylo téma nového hotspotu. Filmový kritik a znalec hororu Antonín Tesař v novém hotspotu přiblížil i to, jak se z anonymního příspěvku na 4chainu stal nejvýdělečnější film studia A24. Tento díl podcastu Hotspot jste v našem vysílání slyšeli tady po 16 hodin odpolední, a to pozor, tentokrát ve zkrácené verzi. Celý díl podcastu najdete už teď na webu wave.cz a nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Takže pokud jste tenhle hotspot našem vysílání nestihli a nebo jste si ho poslechli právě v té zkrácené vysílací verzi, tak určitě zaměřte právě na náš web, popřípadě do dalších podcastových aplikací, a celý ten aktuální hotspot o creepypastách si pusťte. My se teď vracíme chvíli před 16:45 zpět do odpoledního on airu, konkrétně do playlistu. Před námi Rose Grey, Banks a nebo Shark Tank. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.

0: Tohle je Shark Tank v odpoledním playlistu Rádia Wave. Máme 16:52 a v playlistu budeme pokračovat i nadále. Před pátou nás z něj čeká třeba ještě německo-kanadská zpěvačka Willow a její First Place a nebo Molly Birch se singlem Unconditional. Hezký poslech a samozřejmě i pěkné odpoledne nejenom s Rádiem Wave vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Jaša 96, Don't Want You Know na featu Under My Pillow. Je 17 hodin a 6 minut, vy posloucháte Odpolední on air na rádiu Wave a od mikrofonu vás stále zdraví Anna Mikolandová. Před námi už samotný závěr skoro toho našeho odpoledního vysílání. Už krátce po 17:30 se totiž můžete těšit na novou studovnu, která se tentokrát zaměří na generační konflikt společně s novinářkou Veronikou Capákovou, která je mimochodem také autorkou stejnojmenné knihy Generační konflikt, kterou napsala společně s novinářem Petrem Honzejkem. Studovna je ale ještě celkem daleko před námi, do té doby pokračuje odpolední on air s Annou Mikolandovou, kde se třeba už za pár minut zastavíme v Karlových Varech, kde právě zítra začíná Mezinárodní filmový festival a stejně jako každý rok u toho bude i Radio Wave. Více už za pár minut. Teď ještě zpět do našeho playlistu. V 17 hodin a 7 minut nás teď čeká americká hudebnice Fushay a její nedávná novinka s názvem Drive.

Samfa a Little Sims Satellite Business 2.0 v 17 hodin a 18 minut. Posloucháte odpolední on air na rádiu Wave a před námi je slíbené takové malé velké filmové okénko. Už zítra 3. července začíná v Karlových Varech 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu a taky jedna z největších filmových událostí tohoto roku, respektive každého roku v Česku. Přinese opět spoustu zajímavých filmů všech možných žánrů. Jedním z takových asi nejžádanějších bude třeba čerstvý vítěz Zlaté palmy z prestižního festivalu Cannes, psychologické drama Fjord o partnerské dvojici, která se přestěhuje do takového malého norského městečka, kde se kolem nich kvůli nařčení z nevhodného chování k dětem začne stahovat taková mrazivá paranoia tamního sociálního systému. Já osobně se taky hodně těším na polskou novinku s názvem Domovina s hvězdou Sandrou Hiller. Ta hraje nespoutanou dceru spisovatele Tomase Manna, kterého doprovází autem napříč zničeným Německem na pozadí rodící se studené války. Pokud hledáte něco odlehčenějšího, tak z téhle kategorie mám vyhlédnutou třeba romantickou komedii Nechť Bůh odpustí všem, což je film, na který jsem narazila v podcastu časopisu Film a doba, který se právě ve svém nejnovějším vydání, v tom audiovydání, věnuje tipům, co vidět právě na aktuálním filmovém festivalu v Karlových Varech. Snímek Nechť Bůh odpouští všem sleduje muže z Palerma, který je posedlý sicilskými dezerty a kterému život převrátí na ruby jedna osudová žena. A pokud bych měla doplnit ještě jeden tip, tak určitě to bude takový krátký animovaný snímek. Je to film, který se jmenuje 9 mm barev a je od české tvůrkyně Báry Anny Stejskalové. A tenhle film vypráví o krevetě, o slepé rybě a o tom, jak můžeme překonávat rozdíly mezi sebou. Za mě to je super film, který se mi hrozně moc líbil a mám radost, že bude uvedený i v Karlových Varech a to v pásmu s dalšími krátkými filmy, což je jedna z mých nejoblíbenějších kategorií, protože právě tam většinou člověk objeví opravdu malé hezké poklady od i začínajících tvůrců, které právě vás můžou nasměrovat zase na něco trošku jiného, něco trošku nového. Na výběr toho, jak vidíte, jenom z tohohle vzorku opravdu hodně, tohle je jenom pár mých takových namátků vybraných typů, nakonec stejně, ale rozhodne primárně to, na jaké filmy vůbec lístky získáte, protože v Karlových Varech je to občas opravdu boj, který znamená brzký ranní vstávání anebo dlouhý fronty. Po případě doporučuju vždycky schánět lístky i u takové nástěnky, která je přímo v hotelu Thermal, kde jsou různé inzeráty typu prodám, vyměním, koupím a právě tam občas seženete i lístky na nějaké ty velmi žádané filmy. Musíte mít ale taky trošku štěstí, což si myslím, že je asi na všech festivalech a tady na tom karlovarském to platí rozhodně. Pokud byste si jeli rádi od kinosedaček, od filmů, i když ne tak moc úplně, protože to přece jenom na festivalu, jako jsou Karlovy Vary, úplně nejde. Ale pokud byste si od nich přece jenom rádi trošku odpočinuli, tak vám určitě doporučuji podívat se i na doprovodný program Karlovarského festivalu, protože ten nabízí opravdu mnoho dalších událostí a aktivit, které s filmem většinou souvisí, ale samozřejmě dokáží krásně oživit ten festivalový program. A součástí tohoto doprovodného programu bude letos stejně jako každý rok i Radio Wave. Konkrétně náš filmový podcast Čelisti. Čelisti budou opět vysílat živě ze Sadové kolonády, konkrétně už přesně za týden, tedy ve čtvrtek 9. července a právě z Karlových Varů budete moci poté poslouchat živě Čelisti i tady v našem vysílání na Radio Wave. Takže určitě přijďte, ať můžete společně s Čelistmi probrat třeba nějaké ty první festivalové favority, nějaká první festivalová překvapení, různé filmové bizáry a nebo jen tak na atmosféru jak Karlovarského festivalu, tak i samozřejmě našeho filmově kritického magazínu Čelisti. Karlovy Vary toho nabízí opravdu mnoho, jak tedy z toho filmového hlediska, tak pokud byste rádi třeba na den, na dva na festival zavítali, tak určitě moc doporučuju a to primárně třeba v ten čtvrtek 9. července, kdy můžete stínout nějaký ten fajn film a zároveň si užít Čelisti naživo. Tolik tedy menší pozvánka
kulturní a my se teď v 17:23 vracíme zpět do našeho vysílání a to už poslední várkou tracků z našeho playlistu. Čeká nás třeba Ear Eater anebo Flowden a poté pomaličku se už dopracujeme k té slíbené premiérové studovně, která začne na rádiu Wave už chvíli po 17:30.

0: to London, you man.
1: Fake records.

0: Posloucháte Rádio Wave a odpolední on air, 17:37, tohle byla Olivia Dean a její skladba Time. Předtím jsme si dali ještě takové menší rapové okýnko společně s Flowdenem a potom se Smekem a legendárním P. Manim. A už máme 17:37 a před námi je slíbená nová epizoda našeho podcastu Studovna. Generační konflikt je hlavním tématem této studovny a je to také název nové knihy novinářky Veroniky Capákové a novináře Petra Honzejka. Právě Veronika dorazila do nové studovny a s moderátorkou Anetou Štokrovou si povídala nejenom o této knize, ale také o její cestě k novinařině, o projektu Novinářky bez přetvářky, který můžete znát ze sociální sítě Instagram, a nebo vyprávěla i o svém nedávném pobytu v Guatemale. Nová studovna začne už za pár minut a společně s jejím začátkem teď přichází taky konec odpoledního on éru. Díky, že jste i dnes poslouchali, doufám, že jste si odpolední vysílání užili a že si budete užívat nejenom ten následující program na Radio Wave, ale i zbytek tohoto dne, tedy čtvrtka 2. července. Mějte se moc hezky a budu se na vás těšit zase příště. Od mikrofonu se s vámi loučí Anna Mikolandová.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Radio Wave.
2: Kniha Generační konflikt autorů stejnojmenného podcastu Veroniky Capákové a Petra Honzejka mapuje různé podoby generačního neporozumění. Vše odlehčenou formou dialogu mezi v uvozovkách sněhovou vločkou a boomerem, doplněnou množstvím expertních pohledů a užitečným výkladovým slovníkem. A ve studovně vítám autorku knihy i podcastu Generační konflikt a novinářku Veroniku Capákovou. Vítej.
3: Ahoj a děkuji moc za pozvání a dobrý den.
2: Budeme se bavit nejen o tvojí nebo o vaší nové knize, ale taky o tvojí cestě k novinařině, projektu Novinářky bez přetvářky nebo tvém nedávném pobytu v Guatemale. Začněme tou knížkou a podcastem. Generační konflikt je teda původně podcast, kde s Petrem Honzejkem i hosty řešíte různá témata. Jak vznikl nápad na to vydat knihu?
3: Tak nebylo to úplně z naší hlavy, to bychom si asi ani nedovolili na to pomyslet, ale dostali jsme tu nabídku od nakladatelství Na stole, který nás oslovilo, a redaktorka Markéta Kyzlinková říkala, hele, mně se hrozně líbí to, co děláte, pojďme to dát do knihy. A my jsme si řekli, že vlastně proč ne, a tak jsme do toho šli. A teď ji mám tady před sebou na stole, je barevná, je fresh, je crispy a mám z ní velkou radost.
2: A jak se ti přetvářelo něco jako koncept toho podcastu, kdy teda, jak už jsem říkala, s Petrem řešíte nejrůznější témata. Jak se ti to přetvářelo do psané podoby?
3: No, my jsme si nejdřív museli ujasnit, jakým způsobem to budeme psát, a říkali jsme si, no tak každý si vezme jednu kapitolu, ale pořád nám to nějak jako nesedělo. A nakonec jsme přišli s nápadem, že ta kniha bude formou dialogu, že si mezi sebou vlastně o různých tématech si budeme povídat, jako třeba práce, duševní zdraví, to, co vlastně řešíme v tom podcastu, a to, co vlastně prolíná celý ten podcast, že vždycky se bavíme na nějaké téma a každý z nás má většinou trochu jiný pohled na to, jsme přece jenom každý z jiné generace. A tak jsme si řekli, pojďme to udělat takhle, plus pojďme tam na konci vždycky každé té kapitoly dát nějaké odborníky, kteří řeknou, jak to vlastně doopravdy je.
2: Jaká ta témata jste řešili?
3: Tak řešili jsme krize, řešili jsme duševní zdraví, práci, stárnutí, jako přístup k tomu, jestli se to třeba nějak liší. Řešili jsme i vážnější témata, jako třeba smrt a mnoho, mnoho dalších. Já se namátkou podívám a máme tady i třeba alkohol a drogy, finance, nebo jak přistupujeme k výchově menšiny u nás v Česku. No a celou tu knihu vlastně provází také slovník generace Z a generace boomerů, protože úplně na začátku když jsem dostala tu nabídku toho podcastu s Petrem, kterou mi dal on, tak vlastně jsme zjistili, jak moc si nerozumíme, ale jako jenom v té komunikaci, že jak spolu mluvíme, že nechápeme třeba významy z těch smajlíků, co si posíláme. Jo.
4: Že Petr posílal palce nahoru a ty jsi to brala ofenzivně.
3: Přesně tak a nejen to, on posílal ještě mnohem horší smajlíky, jako třeba ty mrkající smajlíky, které jsou naprosto oplzlý, že jo? A nebo pro mě. A Petr to vůbec takhle nevnímal a říkal, cože, jako vy to takhle vnímáte. Takže pojďme se jako i tohle rozebrat. A právě i slova, že naše generace, generace Z, ale i ta mladší, nebo i třeba mileniálové, používají nějaký specifický slovník, který ta starší vlastně nechápe. Tak jsme si začali i vysvětlovat tady ta slova a ty jsme pak taky dali do té knihy.
4: Co jsou nějaký tvé oblíbený boomerský výrazy nebo něco, co ses naučila novýho, co v tobě utkvělo?
3: Tak asi stachanovec.
4: No, to taky nevím.
3: Že to je člověk, který jako hodně pracuje, že jako hodně makáš nad rámec vlastně. To. A Petr má spoustu jako socialistických slovíček, z čeho mě vždycky zkouší. Jako třeba kuponovka, melouch, modrá knížka, samozřejmě to je buzerák, jo, nebo...
4: Ty co?
3: Buzerák je označení pro kasárenský dvůr, kde probíhala pořadová cvičení a všemožně se buzerovalo. Tak takovéhle věci mi Petr říká a já samozřejmě nevím vůbec ty významy, ale vlastně je to docela roztomilý si to takhle jako vysvětlovat, protože Petr zas nechápe ty naše a vždycky mu to musím vysvětlovat, jak to je.
4: A osvojil si Petr třeba nějaký slovíčka, který teď už používá?
3: No říká ghostovat. Tak tohle. A cringe asi neříká, no, ale to ghostování mu zůstalo.
4: Pojďme ještě k tomu procesu tvorby té knihy. Takže vy jste si sedli do studia, bavili jste se, potom jste si přepsali ty dialogy, nebo jste si sedli a ten dialog jste jako rovnou vlastně psali a vytvářeli?
3: My jsme to udělali tak, že jsme si udělali několik dokumentů na počítači otevřených, které jsme si nazdíleli. A psali jsme tam ty naše poznatky během toho, jak nám to přicházelo na mysl, protože každý z nás má trochu jako jiný systém, kdy píše třeba, a takže jsme to nechali takhle volně, nemuseli jsme se na to moc scházet, ale vypisovali jsme si vlastně přes ty dokumenty, takže jsme třeba, nevím, měli nějaké téma, duševní zdraví, ale pak jsme od toho mohli odběhnout a zase jít jinam a pak jsme si tam vždycky dávali poznámky a označovali jsme si, hele, dej mi tady reakci a takhle to vznikalo.
4: Máš nějaký tipy k psaní, který by se mohly hodit i našim posluchačům a posluchačkám, kteří třeba budou psát bakalářky, diplomové práce a tak podobně? Jako přímo ten proces toho, kdy si sedneš, píšeš?
3: Udělat si to hezký trochu. Já jsem si to dělala hodně hezký, že jsem chodila třeba do kaváren, nebo že jsem si udělala dobrý pití. Něco jako, co mě lákalo vlastně si k tomu sednout. A pomáhalo mi i to si k tomu sedat pravidelně, i přesto, že se mi moc nechtělo, tak si k tomu sednout jenom třeba na 15-20 minut. A někdy jsem se pak dostala do té flow, že jsem jako jela pak ještě několik hodin.
4: Jak dlouho vám trvalo knihu vytvořit?
3: No, my jsme tu knihu, tu nabídku, že máme napsat knihu, jsme dostali před rokem. A vlastně ta redaktorka nám, která nám pak tu, která nás vlastně provázela tím celým procesem té knihy, tak nám řekla, bylo by dobrý, kdyby to bylo do roka a do dne. A my jsme to nakonec splnili. Yeah. A tak jsem jako za to hrozně ráda, protože ona to je i bolest. Není to jenom radost, to psaní. No. A je to, spojí se s tím strašně jako věcí, co musíte udělat. A
4: no. Co to bylo za věci?
3: Tak první je vůbec nějaký ten nápad, jak to teda bude, ta kniha, jak ji postavíme, ty témata, nějaký obsah vymyslet, pak samotný to psaní a pak se tím pojí jako spousta editace. A takže vy s tou knihou trávíte tak moc času, že ji potom začnete jako nemít rádi. A teď, jak vidím zase ten výsledek, tak mi to zase dělá radost, že já už jsem si říkala, já už to chci mít za sebou, tu knihu, už to chci mít napsaný, ale teď vlastně jsem ráda, protože vy pak musíte řešit i třeba obálku té knihy, jak bude vypadat, toho jsem se hrozně bála. A máme štěstí, že nám ji ilustrovala Barbora Idesová, která je prostě boží, má krásné ilustrace, takže je taková barevná ta kniha. Nakonec vlastně, jakmile to dopíšete, tak ještě přichází k tomu další starosti, jako teď to musíme dát mezi ty lidi. Teď to musíme co nejvíc vlastně propagovat a snažit se o té knize co nejvíc mluvit.
4: Bylo pro tebe jako pro novinářku, která je zvyklá psát, tohle psaní v něčem jiný?
3: Určitě. A právě, že se psaním živím, tak o to bylo horší, že já jsem přišla domů a musela jsem zase psát a to už bylo někdy fakt náročný. A vlastně to možná i ty studenti třeba žurnalistiky takhle mají, že, nebo i jiní, že musíte jako psát v té škole a pak ještě tu diplomku, že jo, tak je hodně psaní. Tak, ale tohle bylo jiné v tom, že já jsem v týmu domácího zpravodajství a píšu hodně zprávy a takový rychlý zpravodajství. A tohle bylo jiné, tady jsem se mohla víc vyřádit, tak to se mi líbilo.
4: Jaký to bylo jí potom vidět takhle naživo, už vytištěnou, hotovou, barevnou, jak jsi řekla. Jaký to byl pocit?
3: No úplně krásný, tak nepopsatelný, protože já jsem si jako vždycky přála napsat knihu, ale nikdy jsem to moc jako nahlas nevyslovovala, protože jsem si říkala, že to je moc ambiciózní. A když jsem ji pak viděla, tak jsem měla úplně jako euforii v ten moment. A když jsem si ji fakt poprvé jako šáhla na ní, přičichla jsem si k ní, protože knihy prostě krásně voní, tak jsem byla úplně šťastná.
4: Neměli jste nějaký konflikty při psaní?
3: No je. My jsme měli tolik konfliktů. My jsme právě pořád jsme měli konflikty, ať už to bylo kvůli tomu tempu, jak píšeme, nebo kvůli nějaký pracovní workflow, a nebo ty konflikty kvůli těm tématům, že častokrát jsem viděla to, co tam Petr píše a řekla jsem si, tak teď se musím jít vydýchat. Tak jsem šla se projít, párkrát jsem se nadechla, vydechla pořádně zhluboka a pak jsem si k tomu zase sedla a snažila jsem se ho i pochopit nebo porozumět to, proč to on takhle vnímá nebo píše některý téma.
4: To je pravda, že to je úplně jiná dynamika, než když s tím Petrem sedíte ve studiu a rovnou na sebe jako reagujete, tak vlastně se takhle dopisovat v uvozovkách, že je to úplně něco jiného. Co je to hlavní poselství té knížky?
3: My jsme chtěli ukázat, my jsme vlastně tou knihou nechtěli jít po srsti. My jsme nechtěli utvrzovat lidi v nějakých názorech nebo je nechat v nějakých bublinách. A to děláme i právě tím podcastem, nějakých názorech nebo je nechat v nějakých bublinách. A to děláme i právě tím podcastem, že jako

0: že poslouchají to, co ten jeden tomu druhému říká. A i když to občas můžou jako nechápat, tak tam jsou a minimálně trochu si aspoň snaží porozumět tomu, proč to ten jeden druhý říká. Takže tou knihou jsme chtěli říct, že nemusíme si rozumět, jo, v některých těch tématech si často si nebudeme rozumět jako všichni, ale důležitý je si aspoň trošku naslouchat.
1: Dalo to tobě něco do osobního života? Jak ty třeba řešíš konflikty? Já se jim většinou vyhýbám, nejsem takový ten jako konfrontační typ úplně. Tak co ti to dalo do tvýho osobního života?
0: Já jsem, myslím, víc trpělivější. Já jsem naopak takový ten typ, takový čertík z krabičky, že jako hrozně rychle se na něco naštvu a mám jako tendenci i prostě to všechno ukončit. Když je nějaký konflikt, tak jako radikální řešení. Ale ten podcast, vlastně i ta kniha, tak jako víc si uvědomuji, že je důležitý být jako víc trpělivá a myslím, že to mi to jako hodně dalo.
1: Co jsou ty témata toho generačního neporozumění, který se tebe nějak osobně dotýkají, ať už jsou tvoje v úzovkách oblíbenější nebo naopak tě víc tíží?
0: Tak momentálně pro mě a moje vrstevnice si myslím, že třeba na takových rodinných oslavách, že přichází ty otázky typu, no a co, kdy budete mít to dítě?
1: No.
0: A co svatba? A já si říkám, tyjo, ty jsi moje tetka z třetího kolene a jako ptáš se mě na to, kdy a kolik sexu mám se svým partnerem a za jakým účelem, jo? A to mi je teda hodně nepříjemné a tohle dost často řešíme třeba s mými kamarádkami, že je nám to nepříjemné.
1: Co tě překvapilo za konflikt? Kde jsi třeba myslela, že ten konflikt nebude a on tam vznikl?
0: Těch témat je asi víc. Třeba u tématu vztahu jsem si trochu myslela, že se porozumíme víc, ale nebo u tématu duševního zdraví. Ale myslím si, že ten Petr dělá taky velký progres, že se snaží právě poslouchat to, co říkám. A on jako ze začátku si myslím, že měl ten pocit, jako, že jsme právě ty sněhové vločky, nic nevydržíme a tak. A postupem času vidí, že ta mladá generace se tím, jak se snaží otevírat to téma duševního zdraví, takže to je vlastně důležité. A že když se necítí dobře a když někdo třeba bere antidepresiva, takže to je běžný, jako když si vezmete lék na bolest hlavy nebo na vysoký tlak. Jo. Takže myslím, že pochopili, že když vás bolí duše, tak je to stejně důležité, jako když vás bolí ten zevnějšek toho těla. A on vlastně jako už několikrát mi říkal, že třeba tohle že tohle oceňuje vlastně u té mladé generace, že ta jeho nebyla tak otevřená a to kvůli tomu, že vyrůstala za komunismu v době, kdy duševní obtíže nebyly brané jako nemoc, ale jako stigma a důvod k vyloučení ze společnosti. Všechno, co tehdy nebylo takzvaně normální, tak režim považovala za podezřelé, obtěžující, za něco, co se patří skrývat. A říká, jako uvědomme si, že třeba homosexualita byla v Československu až do roku 1961 trestný čin a do roku 89 důvodem k policejní šikaně. A vlastně i tohle mi hodně dalo, protože já jsem si říkala, proč ta starší generace tohle říká, že jsme takové sněhové vločky. A ten Petr se mi snažil vysvětlit, že když vyrůstali, tak lidé, jakkoliv odlišní, nezapadali prostě do komunistické představy o zdravé jednotné společnosti, která buduje ty zářné zítřky, tak tam si myslím, že oba jsme trochu pochopili, proč ta jedna generace nebo ta druhá má takový postoj.
1: Ty jsi hezky řekla, že Petr i něco oceňuje vlastně na té naší generaci. Co naopak ty ses naučila, co ty oceňuješ na těch v uvozovkách boomerech?
0: Mm-hmm. Tak určitě oceňuju to, že nám vybudovali svobodu. A toho si hodně vážím a myslím, že si toho váží mladší generace, že oceňujeme, že můžeme cestovat, že když posloucháme ty příběhy našich rodičů, kteří nemohli nikam vyjet, takže my si moc dobře vážíme, co pro nás udělali

0: že se budem snažit to bránit.
1: Je něco, co bys ještě vzkázala, co bys chtěla navíc k tomu, k té knize vzkázat boomerům?
0: Přemýšlím, možná teď budou prázdniny a vlastně i celkově různá rodinná setkání. A myslím si, že tam je prostor možná k nějakému jako většímu pochopení, že buďte možná víc ohleduplní, ne k tomu, k těm druhým, jako možná to, co jsem řekla právě, když se vás, jako, že jsem v tom věku, kdy se vás lidi ptají, kdy budete mít dítě, tak to stejné, ale zažívají třeba mladší lidi, že se jich ptají, tak co, už máš holku a prostě není to příjemné, tak zkuste být trošku jako ohleduplnější.
1: Tak pojďme na závěrečný tip tohohle dílu. Co bys poradila někomu, kdo zažívá generační konflikt s někým v rodině nebo ve svém blízkém okolí? A teď myslím z generace Z.
0: Já už jsem tady zmiňovala to, jak je hrozně důležité si naslouchat. Ale jako v některých případech to nejde, protože ten člověk je, jako, má ten názor už jasně daný, je extrémní nepřesvědčíte ho. A někdy je prostě dobré si říct, hele, to už jako, to moje kapacita už jako nezvládá a prostě jít od toho. Ale my jsme třeba v našem podcastu měli psychologa Dalibora Špoka a on má na to jako hrozně hezký recept. Co s tím? On říká, že je ideální si před tady tou takovou návštěvou udělat jako mentální přípravu. Takže když váš třeba strýc vzdálený odbočí na nějaké téma, které je kontroverzní, tak si dopředu promyslet, co se dříve vyplatilo říct, nebo jestli třeba rovnou odejít, nebo jaká ta reakce bude nejlepší. A potom říká, že ty náštěvy třeba nebrat tak, že čím delší je, tak tím více milujeme, ale naopak to zkrácení té náštěvy je dobrá prevence. Protože řeči, které k tím konfliktům vedou, tak se většinou neobjevují během první půl hodiny, kdy se bavíme ještě o věcech, které jsou pro nás důležité, ale objevují se ve chvíli, kdy už ta témata dojdou a začne se s politikou. Takže je dobré to zkrátit trochu dopředu.
1: Zkoušela jsi s takovou mentální přípravu a nějaké varianty toho, jak třeba reagovat?
0: Jo. Když jsem šla na nějaké setkání, tak jsem si ho vybavila, právě toho psychologa a ty jeho tipy, a přišlo mi to cenné.
1: Hostkou studovny je novinářka a spoluautorka podcastu a knihy Generační konflikt Veronika Capáková. Pro teď se loučíme, ale ne na dlouho, protože v příštím díle navážeme a probereme ještě to, že si knihu psala i v Guatemala, tak tvůj nedávný pobyt tam a taky cestu k novinařině, studium novinařiny a tvoje působení na sociálních sítích na profilu Novinářky bez přetvářky.
0: Moc krát děkuju za pozvání a těším se na slyšenou.
2: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Somr.
5: Satana.

0: tu se s ním honit.
1: Cože?
0: Honit. Honit.
2: Jak se cítíš, jak ti zvolím teď?
1: Haló?
2: Nejradši bych něco rozpil, nejradši bych někomu vynadal, nejradši bych zval.
3: Čelisti.
4: Čelisti.
3: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: aktuální předkarlovarské čelisti 2.7. Aleš Stuchlý, Víč Marc a po 10 letech nebo pokolika jubilejní Karel Och.
1: Ahoj Karle, my tě vítám. Hele, já jsem to zjišťoval, dal jsem to samozřejmě do Google, vypadlo na mě, že to bylo v roce 2015 a následně vypadlo od umělé inteligence tohle. Umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och je pravidelným a oblíbeným hostem filmového podcastu Čelisti na rádiu.
0: Pravda, způsobem, ale.
2: No to snad není pravda.
1: S Čelistmi často natáčí ohlédnutí přímo z lázeňské kolonády během karlovarského festivalu, kde hodnotí aktuální snímky, jako tomu například bylo u pátých Transformers. To je dobrý,
3: to je ta neplacená verze AI, která se jmenuje Přání otce myšlenky.
1: Jo, jo. Přání otce fura trochu.
0: Já tomu všemu věřím a vy byste měli samozřejmě taky, ale my s Karlem dneska vytáhneme všechno podstatné.
4: Já myslím, že ne.
1: Zároveň vás můžeme ujistit, že se nebudeme bavit o pátých Transformers, který pokud vím, tak nejsou součástí teda karlovarského programu, ale je tam spousta jiných zajímavých věcí, u kterých se můžeme zastavit. Já bych možná začal kou otázkou, nevěděli jsme se, Karle, hele, mi to vůbec nemyslí v tom horku.
4: Vy jste blbej?
1: Kolik je 2015 minus 2026?
0: Hodně. Je to 11.
1: Každopádně hodně se změnilo. Hodně se změnilo, Karle, i na festivalu, vlastně tak trošku jako vážný, vy jste přišli o vlastně takový jako dlouholetý pilíře, samozřejmě myslíme Ivu Zaoralovou a Jiřího Bartošku. Co se pro vás změnilo po tomhletom vlastně velkém konci jako jedné epochy? Máš pocit, že se ten festival nějak proměnil jako takovej?
3: Já si nemyslím, že se festival nějak zásadně proměnil, ale prostě přišli jsme o dva lidi, kteří absolutně vyplňovali naši realitu fyzicky i duševně a oni nějak duševně vyplňují i nadále, jen se nám občas zasteskne po té fyzické přítomnosti, což samozřejmě u paní doktorky už se to přetransformovalo v takový jako mírně pozitivní zážitek, protože když vám někdo chybí, tak to nemůže být nikdy úplně pozitivní, ale není to bolestivý, což u pana Bartošky je to ještě pořád živý.
0: Dá se říct, co ti u Jiřího chybí nejvíc, třeba kdyby chtěl být trochu osobní?
3: Mně se stejská potom jeho kašlání.
2: No, už jedou hleny ven.
3: Protože to bylo tak jako vlastně nedílnou součástí, vzpomínám si, když Ivan Trojan měl 50 let před nějakými 12-13 lety, tak se připravovalo na tajněčku představení a jako mejdan v Davidském divadle a v tom publiku jsme byli všichni vlastně jakoby blízcí a přáteli Ivana Trojana a jediná starost byla, ten nevěděl samozřejmě Ivan během toho představení ucpaného systému, že v publiku sedí jeho kamarádi a jediná starost byla, aby pan Bartoška nezačal kašlat, protože byl to celý jako prosek. Takže,
0: nervy, to jsou velký nervy.
3: A no, jeho fóry, samozřejmě on jako byl neskutečný glosátor a na nikom nenechal nic suchou, což mi chybí v době hyperkorektní.
0: Jak říká Quentin Dippie, Mr. Oizo, kouření způsobuje kašel. To mi samozřejmě jedna těch památných karlovarských projekcí v kongresovém sále.
3: Ano, odkud mi významně a hlasitě odkráčel tehdejší předseda vlády, protože udělal tu chybu a nezeptal se, na co mají do kina, když měl zrovna volno a nikdo mu neřekl, kdo je Quentin Dippie.
0: No to hovořící grilovaná barakuda není to pro každého, ale pro nás to rozhodně je.
1: To bychom se možná zeptali, Karle, na co bys vlastně poslal jako politickou reprezentaci současnou, jo, z karlovarského programu, co bys pro něj jako vybral?
0: Jeden
3: než se k tomu doberu mentálně, tak spíš budu charakterizovat dobu před festivalovou, kterou mám rád v mnoha směrech. Už máme hotovo katalog, korektury, ty byrokratické přípravy a už vlastně jenom doporučujeme. A my nejenže doporučujeme, ale my jako posíláme seznamy, já posílám osobně seznamy hodně lidem i z toho důvodu, abych se ujistil, že nepůjdu na filmy, na který nemají jít. Tak. Což tehdy se nepodařilo s tehdejším panem ministerským předsedou, ale jako těch filmů je hodně, já bych je poslal všechny na Trainspotting.
0: Přece, když,
3: někdo mi říkal tuhle, hele, vy máte Trainspotting, to je super, tam už chybí jenom Šepty. Já říkám, no to je o 3 dny později, je to takový dvojáček, Trainspotting, Šepty. No.
0: Pozor, to o tom vzpomínání trošičku, nemůžu si pomoct, Karel udeřil na moji slabou strunku, jak to tak bývá, rok 1996, moje první Karlovy Vary, je mi 15 let a sedím na půlnoční projekci Trainspottingu, je to ten rok, kdy jsem viděl v 15 letech Prolomit vlny, Mraky otáhly, Mrtvého muže, Chungking Express a
1: už nikdy nebude.
0: Řekl, to mě absolutně sformovalo do člověka, který jsem teď, nevím, co to přesně znamená, ale to mě nastartoval tu správnou dráhu a tak to prostě bylo. Jo. Tam mě vzal prostě starší
3: bratr. A teď je právě krásný období, kdy my, a teď si dovolím vás podstatně mladší počítat jako do jedné vlny, lidí, kteří ať už ve Varech nebo někde jinde viděli určitý jako majstrštyky a my teď po těch 25 až 30 letech, 25 Sexy Beast, 30 Trainspotting, můžeme pořád v nás relativně mobilních a při smyslech lidech.
0: Relativně jako, ano, když se dělá vlastně, relativně.
3: Nějak jako vykopat zpátky ty zážitky a že se o tom takhle můžeme jako vykládat, jo, to bylo tenkrát, ale zároveň ještě pořád vyběhneme schody.
0: Je to tak, chvilka má jenom.
1: To sladký období nebude trvat dlouho.
0: Já nechci samozřejmě upadnout nějakého historkaření, ale prostě jak si vybavuju, jak jsem šel za Milanem Steindlerem tehdy na bazén a zeptal jsem si ho, v kolik hodin přijde Bůh, jo, a on to odpověděl, přijde v 1 ráno, bude to Poborský.
5: Já jsem druhý příchod Kristova vědomí. A tohle, co se vám dneska přišla říct?
0: Díky za každý nový večer v Karlových Varech a pak ty ráno byly těžší.
3: Teda. Tak jestli ale... teda můžu, to by šlo zopakovat i letos před nebo po projekci Kopitem sem, Kopitem tam.
0: Na který se samozřejmě chystáme. Aha. Vítek si vezme, doufám, své krásné protisluncové brýle.
1: A také Československou televizi.
0: Vynikající. Karle, pojďme rovnou na soutěž. Pro mě návrat Dua Kristina Grozeva, Petr Valčanov, jejich zásadní snímek Glory, neuvěřitelný mix vlastně až dardenovského dramatu a surový černý komedie. Je to i tvůj jaký osobní typ, nebo cítíš tam nějaký společný témata, motivický záležitosti v rámci karlovarské soutěže?
3: Já cítím bulharské téma. Bulharské téma je, já teda bohužel vždycky, když řeknu bulharský, tak si vzpomínám na pana Bartošku, jak si jsem dělal srandu, protože pro něj synonymum těžko vnímatelného filmu byl bulharský debit.
0: To, což si
3: myslím, že což poté, co vlastně Bulharsko je asi nejčastěji vyhrávající zemí.
0: Blažený lekce, výborná věc.
3: Přesně otec od toho jmenovaného Dua. Bulharsko má jednu, respektive filmaři z Bulharska má jednu neuvěřitelně podle mě zajímavou vlastnost ze všech postkomunistických zemí. Tamní filmaři nějak v kostce umí charakterizovat společnost v transformaci, která ještě bude v případě Bulharska i České republiky dlouho trvat. A jako v kostce, která třeba nám z východu nebo ze střední Evropy může někdy připadat trošku zjednodušená a taková lehce jako senzace chtivá, ale velmi dobře s ní pracuje západní Evropa a i proto bulharské filmy, na rozdíl třeba od současných polských nebo maďarských, zejména mladších tvůrců, jsou i vidět třeba víc. Jo. Ale a to je případ i vlastně tohoto nejnovějšího filmu, je, že opět velmi jako jednoduše a přímo na Gomoru vlastně to tam sází v tom, co se děje v Bulharsku dneska, jak se chovají lidé určitého věku a tak dále a bez okolku.
6: Vystřelit mozek z hlavy.
7: Vystřelit mozek z hlavy.
6: Vystřelit mozek z hlavy.
7: A žádnej svědek.
6: A žádnej svědek.
7: A žádnej svědek.
6: A žádnej svědek.
7: A jeden.
3: Půlce soutěže jsou silné ženské hrdinky, ať už jedna či dvě. Filmy jsou točené na půl muži, na půl ženami. Asi vybavu jinou kauzu kolem připravovaného filmu Zbormistr, kdy tehdy režisérsko-producenskému duu bylo na všech různých koprodučních platformách tak trošku ne vyčítáno, ale označováno za problematické, že film o dívce či ženě točí muž, což si myslím, že už od dob Julie Mlčí, myslím, a vlastně později Zbormistr a dneska těch filmu. Je to jako moc krásně promíchané.
1: Já si pamatuju, že jsme se tady bavili naposled před těma jako x lety, tak ty jsi vlastně zmiňoval nějakou jako větší žánrovou rozrůzněnost, kterou bys chtěl dostat do soutěže. Pamatuju si na portugalský westerny, krásný halucinogenní opus Pole v Anglii, myslím, že se to jmenovalo.
3: Ježiš, to je výjimečný okamžik.
0: Ben Wheatley.
1: Měl jsi takovej jako ten záchvat, který pak postihy ty ostatní festivaly vlastně se otevírat jako žánrově. Máš pocit, že tohle přetrvává, nebo už se nějak jako zase vracíme k těm jako tradičnějším
3: dramatickým? Já myslím, že ta vůle přetrvává do jaký míry jsme my všichni úspěšní, to je jiná věc. Tam se trošku stalo to, že takzvané festivalové filmy nejen z Ameriky, ale i třeba ze západní Evropy malinko se staly oběťma těch různých marketingových kampaní a samozřejmě, když je festival v červenci, tak z určitých úhlů pohledu to má velmi těžké oproti třeba festivalům na podzim, protože po Cannes se všichni rozhodují, co teda uděláme s těmi filmy, které nebyly vzaty do Cannes a někdy i kvůli třeba distribučním startům na podzim se rozhodnou počkat a tak dále. A někdy aplikují tyto strategie na filmy, které skutečně by měly být rády za každý festival. Matně Pillion, film, který byl loni v Cannes a mně se strašně líbil. Chtěli jsme ho do Varu a vlastně vystartovali jsme po něm vášnivě a bylo nám řečeno, že ten film bude uzamčen na celé léto kvůli kampani a jak dopad, že?
0: Karla, ale o tobě se ví, že vlastně nosíš podobný oblek na motorce jako Alexander Skarsgård.
3: Ale tu motorku řídím. Stejně jako
0: festival, samozřejmě. Prosím tě, speciální edice návratu k pramenům KVIF 60-80 vlastně připomíná bohatou historii festivalu. Dá se říct, podle nějakého klíče vlastně jste vybírali filmy z těch minulých dekád, možná aby nerezonovali jenom prostě řekněme s náma, ale třeba i s nějakým mladším publikem, protože se tam potkávají pozoruhodný jména, Kaneto Shindo, Kloska, Dar Loach.
3: Já jsem někdy na konci minulého roku začal chodit do knihovny NFA, což bylo velmi bizarní, protože jsem tam byl třeba 30 let, od té doby jsem se připravoval na nějaké návrat k pramenům. A teď jsem se, měl jsem tu nádherné období, kdy jsem se prohraboval všemi deníky z předchozí dekád, ale i interními dokumenty, cyklostylovými třeba z 51., kde se hovoří o tom, že Chaplin se konečně vyjádřil, že teda Světla ramp nebudou hotová, a kde se hovoří v jednom interním dokumentu, že spolek stykařů, což je VIP guest service tehdy, stykaři, že vlastně, že na ně vykládáno nebo nakládáno příliš mnoho práce a tak dále. Takže ale primárně jsem tam chodil ne kvůli těmto klípkům, ale kvůli tomu, abych načerpal inspiraci pro ten zlomek, protože skutečně 16 filmů je zlomek. Hmm. Měl jsem jich připravených nějakých třeba 40, ale to se rozloží i do dalších oslav. No, některé získaly ceny, některé mě vyloženě potěšilo, jsme hráli, co jsem neviděl, jako můj zamilovaný film Otázka života a smrti od Michaela Paula a Amerika Pressburga, když jsem zjistil, že 3. srpna 1947 už to karlovarští a mariánsko-lázeňští diváci mohli vidět. No, Kes, film, který se vždycky budeme chlubit, nebo tím, že vyhrál v roce 70 a tak dále. Kadar Klos, obžalovaný, je nedávno restaurovaný snímek, který, myslím, nebyl viděn tak, jak často, jak by měl.
1: Vy jste se vlastně začali celkem obracet k té historii, že jo, i prostřednictvím jako Cannes Classics.
3: Někdy mám pocit trošku, jestli to nepřeháním.
0: Ale já to Karlovi řeknu, ale to přehání.
3: To jsem teď řekl, abych vám to jako vyrazil z ruky. No ne, protože ono se to může zvrtnout, jo, protože najednou je jako retrospektiva a přihodíte tady pár filmů do toho ta standardní sekce návraty k pramenům, že, což je teda mimochodem název, který myslel Milan Klepikov. To se neříká moc často. Out of the Past jsem si vymyslel já strašně pyšný na to, že můžu v názvu sekce citovat můj zamilovaný film od Jacquesa Tournera a pak jsem zjistil, že na dalších 4 festivalech je sekce Out of the Past. No, ale Milan Klepiko přišel s něčím, co nikdo nemá, alespoň v českém kontextu, návraty k pramenům.
0: Máš štěstí. Ta bývalá sekce těch půlnočních filmů taky dostala nějaký jako facelift, řekněme, transformovala do sekce po zavíračce. Znamená to, že se mění i nějak jako samotný divák možná žánrový filmu nebo pojetí Karlova Varu?
3: To je spíše technické rozhodnutí, protože nám přišlo neupřímné hrát, když nepočítám velký sál, filmy v půlnoční sekci dříve než o půlnoci.
1: Ale to matoucí, no.
3: No, ale takže po zavíračce je různá a my jsme, otevírá se nám trošku jako taková dramaturgická vrata do jako většího široka, protože na jiných festivalech do půlnočních sekcí sázejí cokoliv, vlastně včetně vážných dokumentů, například témata. U nás se ujeli takové ty vlastně parodie na žánrové filmy, Tucker a Dale versus zlo a Černá ovce z Nového Zelandu a podobně.
8: Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?
9: No tak, z nitra. Dobrý den.
0: Pojďme se do toho sekce Proxima. Tady ten krásný název, ruka od inkoustu a chybějící palec, jo? Mírně seriální nádech, na což já vždycky slyším.
3: Který slibuje něco, jo, co uvidíme, co samozřejmě, jestli splní nebo ne. To no jsem na to jsem začal zvědět, protože to je asi nejmeditativnější film v Proximě, ale jsem na to nesmírně zvědavý. My samozřejmě dlouhodobě přemýšlíme, jak dlouhodobě, tak ta sekce trvá 4-5 let, ale jako takzvaná druhá soutěž Karlovarského festivalu, no, jako na východ západu a teď Proxima. Přijde nám líto, že vlastně máme v Karlových Varech sál, který je větší než je právě divadlo, nebo malý sál, který by ty parametry měl, protože bychom chtěli ty filmy hrát ještě ve větších sálech. Šimon Holý, kterému se asi dostaneme, měl nápad, že proč nepřesuneme Proximu, když tam byl, do ranních hodin velkého sálu. Tak to byl nápad velmi odvážný. Tehdy takovou začí natočil film do hlavní soutěže, než aby se tam dostal do toho velkého sálu. I tak. Myslím si, že spolu s kolegy a přihodím k tomu ještě letos prvňáka Lorenza Esposita, bývalého člena týmu Karla Čatriana z Lokarna z Berlinále, který se vlastně po 80 letech trvání Karlovarského festivalu stal historicky prvním nečeským členem programového oddělení, takže my jsme třeba máme s kolegy WhatsAppovou skupinu, kde jsme si dosud psali česky a my teď kvůli jednomu Italovi si píšeme anglicky ze 7 kolegy, takže my jsme strašně jako kosmopolitní a jsme za to nesmírně rádi, bez legrace, protože Lorenzo zase vnesl trošku jako další směr do Proximy, která je velmi různorodá a myslím, že i zábavná.
0: Dala by se nějak pro tebe definovat jednou větou sekce Proxima, asi dost těžký úkol, ne?
3: Těžký úkol, no tak...
0: Je to možná nejzáhadnější sekce prostě,
3: nejzáhadnější, je ta sekce je určená lidem, kteří neříkám, že když vidí film, který se jim nelíbí, tak hledají chybu v sobě. Ale jsou vnímaví a možná si řeknou, že by to mohla být výzva, jak si otevřít třeba další způsob vnímání filmu. Jsou to filmy, které vyzývají diváka na souboj.
0: Pojďme ještě možná k porotám. Já tam samozřejmě cením mimořádně hlavně dvě jména. Teď myslím hlavní porotu Justin Chang, což je člověk, kterýho my čteme dlouhodobě, aby pro nás vzor v nějakém jako přemýšlení o filmu.
3: Předplatil New Yorker.
0: A v kterém roce, ale Karle?
3: No, když bylo to výročí, to bylo se slevou totiž. Loni to bylo se slevou ke stému výročí.
0: Tak to na to jsem moc těším. A samozřejmě pak výborná, teda výborný choice za mě Eskil Vogt, kterýho máme rádi nejenom jako scenaristu Joachima Tyrdala, ale především za jeho vlastní filmy Slepá a Neviňátka, to je podle mě absolutní masterpiece. Dá se říct něco třeba i z osobního hlediska k těm dvou hostům, nebo za tebe vztahu k ním?
3: Zmínil dvě jména, která okamžiku, kdy potvrdila, tak jsem byl, musím říct, úplně nadšen, i když jsem si říkal, uvidíme, jak to dopadne, protože Justin Chang nenapsal úplně nejpochvalnější recenzi na citovou hodnotu, ale jsou to inteligentní lidé, ti to jistě vyříkají.
0: Se porovnají. To byl bulharský nervy. Ještě.
3: No, ne, ale musím říct, že to jsou pro mě absolutní celebrity v porotě. A i díky tomu, že jsou oba nesmírně skromní, my kdykoliv přiletíme s Krištofem Uchou do LA, kdykoliv, no tak posledních pár let, tak buď pozveme časty na večeři my nebo on nás a je to vždycky nesmírně zábavný.
10: No a takový kritiku je víc, jestli oni exhibujou, jestli se chtějí viditelnit, ale hlavně sprostý jsou, já to nemůžu pochopit, jo, sprostý.
3: A on je takový jako velmi pokorný člověk, jako který se vlastně jako kdyby pořád divil, co se mu to stalo s kariérou. A vůbec nebere v potaz, že jako když ho člověk buď čte nebo poslouchá audioverzi jeho článku, což mě taky baví, protože vlastně je to jiný typ vnímání jeho psaní, tak ten pocit z toho, že se mu zase podařila nějaká absolutně mistrovská formulace, přichází celkem často. Eskil Vogt, poprvé letos máme 20. výročí akce Repríza, což je vlastně, jak sám Joachim Trier často k naší radosti i dodává, vlastně první setkání jeho s publikem na poli celovečerního formátu. Velký sál, cena za režii, a to bylo poprvé, kdy Eskil přiletěl s ním do Varu, pak se ještě vrátil. A to, že tam bude teď celou dobu a že do něj budeme jako narážet takhle jako na takové té každodenní bázi, je fantastické.
1: Vás narážíte do Eskila, ale něžně, jo. Abyste ho nevyděsili, jo. To umělec přeci jenom.
0: Bude i s dětma, ale ten vztah těm dětem je minimálně ambivalentní, jak víme z jeho filmu.
1: Děti jsou dost nebezpeční v jeho filmech. Karle, zůstaneme u těch celebrit.
3: Budeme slepí.
1: Zůstaneme u těch celebrit možná, protože samozřejmě velkým tématem jsou každý rok jako hosti. Stalo se letos něco, co tě jako extrémně potěšilo? Já chápu, že asi každý z těch velkých hostů
3: je jsem dostal e-mail od Juliette Binoche.
11: Co já teď řeknu ženě?
3: Protože samozřejmě ví se, že natočila svůj režijní debut, respektive zpracovala ty desítky záznamů nacvičování a samotné performance, který udělala v roce 2007 s Akramem Khanem, britským choreografem a tanečníkem, a teď se mu vrátila, sestříhala film, který je velmi smysluplný a poměrně dost hluboký komentář o vztahu dvou umělců a jejich vzájemných disciplín. A jezdí po světě, podporuje ten film a producent, její bratr, producent tohoto dokumentu je kamarád našeho francouzského konzultanta a nás propojil, a když se chystala do Lyonu, mého oblíbeného festivalu, tak jsem dostal právě ten e-mail, že se potkáme a popovídáme si, a já jsem se rozklepal, jak kdybych...
1: Jak ratlik, hele.
3: Jak ratlik v přítomnosti profesora Cízla, který říkal, to vaše francouzské neobaroko. Jako.
12: Ano, zdravíme samozřejmě nahoru.
1: Jako když Krampol dostal od Belmonda pohled z Rumunska.
0: Ano, to často
3: sam budeme přesně. Od paní Fellini,
13: no tady zrovna. Belmondo píše, tadyhle pohled z Rumunska.
3: Což byl na nečekaná odpověď na její emfatický faninkovský dopis, a on jí zval, aby ho někdy navštívila v Římě na natáčení, a nikdy to neudělala, do smrti toho litovala. No.
0: To je jako 8 hrozných, kdy postava Samuel L. Jacksona dostává dopis od Lincolna, což mě samozřejmě oslým můstkem přivádí k jednomu k zásadnímu hostovi, a to je samozřejmě Robert Richardson, který snímal filmy Scorseseho, Stonela nebo právě Tarantina, včetně 8 hrozných.
3: A já jsem 8 hrozných viděl v Krnově loni na podzim ze 70. a bylo to něco neskutečného v mnoha směrech, včetně hlášky Waltona Gogince. Well, cut my legs and call me shorty, přiložený jako ty můj tondo kolenatej. Což
0: je mistrovský. A je to film, Karle, který kdykoliv jde v televizi, tak já na něj koukám. Který je tvůj film, který kdykoliv, nebo je poledne, je půlnoc, nebo 120. minuta, a vždycky ho dokoukám.
3: Pravdivá romance. Jo, to je absolutní jako láska, kterou jsem v nejlepší podobě zažil ve zmíněném Lyonu festivalu klasických filmů, kde byl rok Quentina Tarantina, to znamená, že on byl ten zvláštní speciální host, který dostával cenu Lumière a měl všechny filmy a spoustu filmů, které měl rád, tam představoval True Romance jako jeden ze dvou filmů, ke kterým napsal scénář. On říkal, ten druhý se stal něčím nehezkým, což je takový normální zabijáci v jeho očích. Jasně. A druhý o druhém hovořil s velkou láskou a jako tím úvodem, tak jako jsme měli další pravděpodobně na 35. tenkrát. No.
0: Quentin Tarantino, jak jsem slyšel párkrát, to je hezký, ne?
3: My jsme měli takovou story, kde se z Quentina Tarantina stal Quentin Tarantin díky Janu Kačerovi, který namluval dokument, a on Jisa Frančtinář, tak údajně, a to říkám se vší láskou k tomuto nedávno ze Slemu Bardovi, kterého jsem skutečně miloval.
0: Taky.
3: A on tehdy trval, Jisa Frančtinář, že namluví ten komentář k dokumentu o Tarantinovi, jenom když mu dovolí vyslovat to, jak se má Quentin Tarantino.
1: Každý den odvahu.
0: To chceme popřát Karlovi, samozřejmě. Jo, a nikdo se nebude smát. Nikdo se tady opravdu. To tohle dílo nikdo.
1: Pozor, to jsem si nedávno namilujem. Nedávno jsem si ho pouštěl.
3: Že to je masterpiece.
0: Neviděli jsme se dlouho s Karlem. A přitom máme spoustu společného. To je nedoceněný masterpiece to českého
3: geniální filmu.
0: Zvláštní uvedení, letos výrazně domácí zastoupení Třeštíková, Geislerová, Tic po letech, Voran Karásek, Mělník. To asi není nějaký koncept, zkrátka se to tak asi sešlo.
3: Každý pes jiná věc. V tom nejlepším slova smyslu.
0: kritiky, je, přístupy.
3: Úplně nemyslel smysl. Já jsem a mám ke každému filmu slabost jiného druhu, ale co mě rozvibrovalo, byl Tic, musím opravdu říct. Jako, byl jsem úplně fandou do jeho posledního filmu, někdy před 10 lety. Byl zatěžkaný věcmi, které mě iritovaly, navzdory jiným krásným věcem, ale tohle se vznáší. To je jako lehkonohej film, kde má prostor na šrot i Bergman a je to krásný komentář ke vztahu otce a syna a tak dále.
1: Často na šrot ten Bergman, jo?
0: Samozřejmě, stejně jako Zdeněk Tic, samozřejmě. Ale musím dát tomu menší historku. Zdeněk Tic mi posledních 10-12 let pravidelně volá vždycky tak týden před Vary, aby se zeptal, co mu doporučím za filmy. Takže pozor, tady už je určitá, jako nemůžu konkurovat některým Karlovým historkám z těch večeří, ale tohle to bych rád řekl, protože Zdeněk je pro mě taková zvláštní solitér českého filmu a přestože můj vztah k jeho filmu je minimálně ambivalentní, tak nějaký jako respekt jeho osobnosti prostě mám.
3: Jo, on je totiž umanutý a to se neděje moc často v našich končinách a umanu to s sebou nese spoustu možná někdy nekomfortních zážitků třeba i pro okolí, ale já si ji nesmírně vážím.
1: Jo. Co pro tebe převážilo z té české stopy v soutěži vlastně, když se díváš na ty filmy, je to často velký téma, co by mělo být v českých filmu hlavní soutěži, co by mělo být jinde, každý má do svou představu, co pro tebe letos zarezonovalo v těch filmech, které se nakonec objevily?
3: Pro mě ty filmy vlastně představují nějakou kondenzaci tvorby svých tvůrců a určitý okamžik v jejich životech. Jo. Samozřejmě jeden od druhého by nemohli být odlišnější. U Šimona Holého jsem nesmírně rád, že po filmu, se kterým jsem se jako vlastně nedokázal moc komunikovat, vlastně ten poslední Hello Welcome, takže to je skutečně typ filmaře a jako člověka jsem ho objevil v tomto rádiu poprvé, když jsem dělal interview a byl jsem překvapený, že jsem tak hloupý, že neznám takhle dobrý novináře. Tak projekt, který, pokud vím, připravoval ještě před těmi ostatními filmy, které jsme hráli, najednou jako i formálně se dostal na úplně jinou úroveň a že v sobě jako režisér a tvůrce dokáže vlastně vykopat jiný typ vidění, jo, a mnohem komplexnější a že to je film, který skutečně abstrahuje a tu kvint esenci, blbě řečeno, lidskosti ve smyslu vztahu matky a syna představí způsobem, který podle mě bude univerzálně sdělený a bude, myslím, na konci jako velmi emotivní.
0: Možná k tomu Pramen?
1: Ivan Ostrochovský.
3: Pramen je Ivan a já jsem vždycky chtěl, aby Ivan se octl v karlovarské soutěži, protože mám všechny jeho filmy nesmírně rád. Zároveň si myslím, že to je jeden z nejvýznamnějších úlovků, který se nám podařil. Ono totiž v rámci Čech a Slovenska se na tvůrce možná tímhle prismatem tolik nepohlíží, ale Ivan je prostě filmař evropského formátu, který mohl mít a může mít filmy na větších festivalech a to, že se rozhodl s Pramenem jít do Varu, za to jsem nesmírně věčný. A i díky tomu jsem ho třeba i blíž poznal, občas chodíme na oběd, dali jsme si smažák a nedávno. A vlastně jsme si potřásli pravicí nad Hrachovou kaší.
1: To pozor, a to, co Hrachová kaše spojí, to už nic nerozdělí.
0: Je to pravda, ale Karel zase má takovou jako teorii, že smažák, to je ten lakmusový papírek, to je indikátor kvality hospody, je to tak, Karle?
3: I společnosti.
0: I společnosti. Viktor Palák má co, prosím, co to měl?
3: Léčetou polévku.
0: A to já nežeru, tak ale to je odporný.
1: To už radši ten smažák.
3: Já tu zpětlíku jsem měl rád, ale to byly formativní léta.
0: A kdy jsi v poslední době pil hadí pramen? Kolik to má? 92 stupňů? Pokloktal si to. To
3: je hadí pramen.
0: To je hrozný.
14: Hej, dobrý, pomalu. Pomalu, Snakesy.
1: Piješ vlastně ty prameny někdy? Zajdeš si, jako když seš těch barech?
3: Ne, já piju jenom věci, které znám.
1: Jo, to je důležitý.
3: Všeho druhu, ale nerad se pouštím do věcí, které neznám a karlovarské prameny je jeden zdroj.
0: Karel všestranno vyběhne sice, ale tomhle se vyhybá. Jo.
1: Si pamatuju, že jak vysíláme z toho Airstreamu, že? Tak tam je myslím pramen hadí síly kundalíny. A on není tak horký, ale hnusný.
0: Je odporný, ale pozor, za dva dny, to je jako
1: film
0: za dva dny ti to dojde. Doteče ti to a začíná
1: blížit.
0: No taky samozřejmě, ale jenom vnitřně.
15: Dejchej, ať neblíješ.
0: Prosím, asi možná budete překvapený, že jsme zatím minuli úplně sekci Horizonty, což je něco, proto tam jezdí spousta lidí lovit zásadní filmy. Nicméně, říkám si, vytáhnu z toho jednu věc. Možná to vypadá, nebo s tím tam jedu já, že nejlepší filmy roku 26 možná budou černobílé snímky v hlavní roli se Sandrou Hiller. Samozřejmě Domovina, Fatherland od Pavlikovského a Rose, Markus Schleinzer, nedoceněný tvůrce, jehož snímek Michal považuji za jeden z nejlepších filmů posledních 20 let.
3: A jak je to dlouho? To je jeho poslední. Ne, ještě měl mezi tím jeden, že?
1: 2011 byl, myslím,
3: Michal. Naprosto tísnivý zážitek.
0: No. Který tady v Cannes byl teda napochopený ve své době, si myslím.
3: A já se přiznám, že my jsme teda věděli od agenta Sandry Hiller, že nemůže, ale stejně jsem si teď textoval s Janem Olem Gersterem, který zřejmě jako v kontaktu se Sandrou Hler asi v souvislosti s nějakým projektem, tak se ještě znova ptal, protože vlastně mám pocit, že bydlí v Lipsku, takže to je za pár horami. Ale bohužel nebude v Německu, ale někdy dorazí, ale to jako letošní výběr Sandra Hiller.
0: Mám si hezkou fotku z Berlína, ale asi 8 let.
1: Já si to pamatuju, byl s nějakým, si potkal na nějaký párty, to si pamatuju.
0: Sandro, a to jsem už tušil tehdy, že to bude nejlepší hračka Evropy a je.
3: Tady to snad ukončíme, ne?
0: Asi jo.
1: Tam se nedá říct nic silnější už o tomhle.
16: Nic nekončím, jedeme dál.
0: Karle, mám takovou otázku na závěr. Byl jsem teďka na základní škole, kam chodí můj syn Šimon, pozval jsem tam na multimediálního kroužku a děti byly takový jako cool, ptali se na různý věci, japonský styl, který jsem jako nestíhal, a jsem pak řekl, já vám to nějak jako oplatím na konci, a všem těm prepubertákům a pubertákům 9 až 14 jsem řekl, tak teď mi každý z vás řeknete jeden film, u kterého jste brečeli. Tak samozřejmě zavládlo takový jako ticho, některý se nechtěli, což některý jo, a Karle, samozřejmě já chci slyšet jeden, u kterého brečíš vždycky.
16: Nepláč, chlapi nepláčou.
3: Bílý Bem, Černé ucho, sovětský film, který, jestli se tak v druhé polovině 70. let vyhrál ex aequo Karlovarský festival ze Stíny horkého léta Bartoškovskými a Vláčovskými. A dneska se mi to spojuje, jelikož jsem psovod, spolumajitel psa. Mokrý nosek. A ta jako nevinnost němých tváří. Pamatuju si scény, kdy kafilérka nebo nějaký takový pohodný tam házel přes toho psa, vlastně přes hlavního hrdinu filmu nějakou síť a někam odváželi. Podobně traumatizující zážitek.
1: Mi to jako připomněl, jsem to viděl jako dítě a zapomněl jsem to, vytlačil jsem to a pamatuju si, jak mi to úplně.
0: Vrátí se k tomu festivalu.
3: Druhý podobný zážitek bylo Sový hnízdo, televizní film s Otou Sklenčkou v roli vraha mladé dívky, kterou odhalil Tomáš Juřička, který byl slepý v tom filmu, což je zajímavý, on hraje dost často ve filmech nebo seriálech lidi s problémy se zraku, a já, to byl tak šílený zážitek, že já jsem do té doby měl nadpostý lampičku, která se vypínala vlastně knoflíkem, a já jsem mu poprosil otce, jestli by mi tam dal šňůrku, abych vždycky zalehl pod peřinu a vystrčil ruku a zhasnul, protože jsem měl strach zhasnout. No ne, to byl šílený zážitek.
0: A ta sklenčka restaurovaný příští rok v velkém sále. Podobně jako Kulový blesk, můj nejoblíbenější film všech dob.
17: Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli někdo z panstva už nemá chuť na dobrou brazilskou kávu.
18: Promiňte, ale nemá.
1: Ať nekončíme těma traumatama, jo. Ty Čelisti už trochu znáš, víš, že jsme takový jako akademický postpunk, jak to už bývali jsme punk, už jsme postpunk.
0: Jo, jo. Už jsme tak takhle definovali teď aktuálně na podcastu roku, děkujem.
1: Kdybys měl někoho jako pro naše posluchače udělat nějaký jako seznam teda těch filmů, jako co by ve Varech rozhodně neměli minout, jo. Aspoň jako pár tvých osobních doporučení.
3: Já jsem poslední 14 dní doporučoval rakouský film Every Time. Na pořád, myslím, že jsme to společně
0: slyšeli. Tuším Velký sál ráno.
3: Velký sál ráno, což je můj oblíbený slovo.
0: Taky.
3: Protože prostě to, když je dobrý film,
0: Špičák.
3: Palindromy tam byly v devět ráno, tehdy jsme hráli ještě později.
0: To byl dobrý killer teda. To celou,
3: ale, samozřejmě. Ale film, když je film silný, což v tomto případě je extrémně silný, tak prostě vám ten den hodí úplně kam jinam. Mm-hmm. A je to film velmi neobvyklý, protože se o něm nedá moc mluvit, aniž by ho člověk vyspojil.
0: Okay.
3: Jo, takže řeknu jenom, že to je rakouský film Every Time a pro mě top 3 festivalu.
0: Karel Ok, díky Karle.
3: Děkuji moc za pozvání.
0: Díky Karle, ahoj.

0: koncerty. Léto s Rádiem Wave. S Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Tady Kája.
4: A tady Pavel.
3: A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu Psycho.
4: Hele, Kájo, víš, co je psycho?
3: Povídej.
4: Hele, zkus si představit, že tě někdo na 3 roky jo, zavře do poměrně malý krabice s pár lidma, který jako jsi vlastně nevybrala, jo, a ty máš nějak jako fungovat po ty 3 roky.
3: Hmm. A víš, co je na tom nejhorší? Co? Že většina z nás, je, to byl náš dětský sen. že spoustu z nás tohle představuje jako náš dětský sen. A ne, není to pobyt u nějakého sériového vraha. Hodně z nás se chtělo stát kosmonauty, astronauty.
4: Je to tak, je to tak. Já jsem měl jako dítě jako stejný sen. Samozřejmě, když se o tom člověk dozví něco víc, a, tak už to potom přejde, ale mě to teda přišlo.
3: Ale mně to taky přešlo, když jsem si uvědomila, co za tím všechno stojí.
4: Ale proč se o tom dneska budeme vykládat, nebo z jakého úhlu pohledu se o tom budeme vykládat? Ono teď přednedávnem proběhla první, nebo jedna z vlastně první pilotovaná mise Artemis, což je návrat lidí na měsíc. A šlo tam o to, že teda posádka amerických kosmonautů z NASA, tak obletěli měsíc, přiletěli že ona zpátek na Zem, všechno to proběhlo cca jak mělo, snad tam měli problém akorát se záchodem, který se jim podařilo opravit.
3: To mě škoda, že tam nebyl teda Howard Wolowitz, který by ho opravil.
4: Ale taky mě to napadlo, když jsem slyšel tohle zprávu, že to jako, ano, jako Big Bang, že se jako takhle krásně předpověděl.
3: Stejně nemá doktorát jako my, ještě mohl opravit záchod.
4: To bylo to vtipný, že vlastně to, co jim to jako byl ten problém, takže jim zamrzal, takže oni ho museli jako otočit směrem ke slunci a sluníčko to rozehřálo, pak to šlo, jo, pak to se nějak něčem takovým to spočívalo ten ta závada. Mm-hmm. Hele, ale proč se o tom bavíme? Já jsem viděl u Jimmyho Fallona, to je show Jimmyho Fallona, taková ta, že se tam vlastně bere, já nevím, takový jako něco jako Kraus u nás.
3: Jo, prostě si tam bere ty hosty.
4: A nějak je zpovídá a je to informativní a zároveň zábavný. Tak tam právě takhle měl posádku těch kosmonautů. Mm-hmm. A ty lidi, jak tam že spolu fungovali, tak jsem si říkal, tyjo, to je fakt docela jako dobrá partička, že věřím, že jim to mohlo jako nahoře fungovat, jo. Různě je zpovídal o tom, jak, jo, jako, jak se znají navzájem, třeba kdo nejpozději usíná, jo, nebo...
3: Nebo hrozně vtipný, že oni vlastně znali fakt takový ty svoje divný návyky, jako ty tiky, co kdo dělá, jo. Víš, taky to jako, že když máš někoho fakt hodně nakoukanýho, jo,
4: no,
3: jako,
4: jasně, no, jasně.
3: Máš svého partnera nakoukanýho, teď víš, že když se podívá takhle, tak už víš, že je naštvaný a jako... I bylo vidět opravdu, že o sobě hrozně jako mluvili, jako genuinely hezky o sobě jako
4: jo,
3: mluvili.
4: Jo, prostě taková jako banda kámošů, jo, by to člověk viděl na tom.
3: No akorát, jak tu bandu kámošů, že udávají dohromady.
4: No právě. Já, když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, ty jo, sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk, nebo státních agentur, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A to rozhodně to bude z největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo, stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí, jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
3: Jo. Krása.
4: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
3: No, vlastně první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště. Tak máte teaser na příště.
4: Nicméně, já si dovolím takový jako takovou smělou předpověď, jo, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako v obráceným ústrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
3: Určitě, no.
4: A dneska si řekneme proč, jo. Dneska si řekneme, jaká je v tom vlastně souvislost. A...
3: Ale tak se pojďme podívat na to, jak třeba nějaký ty experimenty vlastně vypadají, nebo jako jak tam ty lidi vybírají. To je můžeme ještě jako fun fact, jo. Jasně. Když se dějí tady ty experimenty, že asi jste slyšeli někdy o tom Mars 500. My jsme tady měli taky experiment v Československu a jmenovalo se Štola 88. Mm-hmm. Mně došlo, že to zní jako název hodně neonacistické kapely.
4: Ne, je to ono ale
3: ono to bylo opravdu, protože to probíhlo.
4: Proto bylo v roce 88.
3: Bylo to v roce 88 a ještě co bylo ve Štole.
4: No pun intended.
3: No pun intended v té době, dneska to by mělo asi jiný konotace, ale bylo to docela zajímavé, protože jako i ty výsledky toho výzkumu, samozřejmě dneska bychom to asi vystavěli trošku jinak, ale byly docela zajímavý a vlastně docela dost podobný tomu, co i tam furt ty astronomky řeší dotek, že jo?
4: Jasně. To je vlastně docela zajímavý, jako jak se studuje, jo? Jak to teda si to lidi vlastně vůbec zvládnou, nějakou takovouhle jako dlouhou cestu, tak se dělají takzvaný analogový studie, teď co se tím chce říct, jo, není to analogová televize ani tak dále, ale je to vlastně něco, co se nejvíc blíží, je to nejlepší jako analogie, co se nejvíc blíží té realitě toho, jak by to asi mohlo vypadat, jo, když se poletí na ten Mars. A my vlastně takových zkušeností jako lidstvo máme řadu. Jo, jako aniž bychom mysleli na cestu na Mars, tak už nějaký staletí zavíráme lidi do vězení, což je jako docela malý prostor, kde musí vydržet x let. Existují že ponorky, na kterých musí lidi strávit, Bůh ví, jak dlouhou.
3: Ono prostě i takový dobu. Ty vlastně lidi na ropných plošinách, že jo?
4: Těžební plošiny, zase jo, jako tam je náročný pracovní prostředí, je to jako, jde vám tam taky o život, když na to přijde a musíte se tam jako vystát s řadou dalších lidí na malém prostoru. Jo, vlastně jako tyhle ty představy nějakých jako podobných prostředí známe, takže s tímhle tím vlastně máme docela intenzivní zkušenost. Ne, neříkám, že dobrou, ale intenzivní zkušenost. Nebo když si vezmeš, jak se cestovalo prostě, že jo, jako první zaoceánský plavby byly v malých kocápkách a i když byly ty větší parníky, tak furt jako to je relativně malý prostor.
3: Ale pořád se tam byl jako několik týdnů vlastně zavřený a neviděl si kolikrát pevninu, což si myslím, že taky musí být jako docela v tom vesmíru, nebo i když jsi zavřený v nějaký tý experimentální štole nebo nějaký bublině, tak jako vlastně nevidět, to není světlo, nevidět ten svět, jak kolem
4: tebe běží. Kolumbus říkal těm svým námořníkům, že nejsou ještě tak daleko od pevniny, aby se mu nezbouřili. Jo.
3: No, ale to je vlastně pravda,
4: to,
3: že jo?
4: Je to jako podobný efekt, nebo jako vlastně řadu podobných věcí tam můžeme nacházet, jo, s nějakou zkušeností lidí, která existuje. A víme, že to jako lidi dali, jo? Že to nebyly úplně skvělé podmínky, jo? Třeba na plachetnicích britského námořnictva, kde tam mohlo být až 500 lidí prostě na jako malém prostoru. Jo? Zvládali to údajně jenom díky zásobám alkoholu, který, jako když došel, tak
3: byl problém.
4: Hrozilo povstání, hrozila spoura. Takže jo, jako víme, že tohle z toho lidi jako dokážou zvládnout. Ale zároveň my, když takhle jako někoho pošleme do vesmíru, tak chceme nejenom, aby to zvládnul, ale byl u toho ještě jako co možná nejfunkčnější.
3: A ideálně se vrátil domů netraumatizovaný.
4: Aby
3: byl ještě v pořádku, jo, tak, a v dobrý kondici. No a mě ten právě třeba zajímavý, že když to dějí v té štole, to je jako fakt vám doporučuju, nevěděte si fotky Štole 88 a je to fakt děsivý. Ale jestli máte rádi nějaký takový ty post a po hry, tak je to dobrý. Je to přesně pro vás.
4: Metro,
3: je to trošku takový metro, no. Ale bylo to vlastně dost zajímavý, protože tam bylo dokonce v tom výzkumu žena neuvěřitelný. Mm-hmm. Jo, wow. Ale ne, bylo to spíš zajímavý i z toho důvodu, že třeba co tam jako u těch kosmonautů říkají, že největší průšvih, co třeba nejvíc narušuje tu psychiku, je prostě nedostatek spánku.
4: Jasně.
3: A to je i z toho důvodu, že tam prostě hodně hučí ty přístroje, nebo někde si najdete ty zvuky, jako co jsou na ISS, jo, takový ASMR si můžete dát, ale je to dost, ne, je to jako nepříjemný, je to, to prostě permanentní hučení, bzučení, něčeho.
4: Nějaký přístroj údajně v projektu Mars 500, což byl teda projekt Ruska, ale zúčastnili se ho i v té době jako vlastně ESA, jo, jako Evropská agentura a dobrovolníci jak z Evropy, tak z Ruska. Tak tam taky, jo, jakože vlastně to, co bylo nejvíc stresující, bylo to, že se lidi zase až tak dobře nevyspali.
3: A to je právě i tady, právě jak říkali, a že vlastně v té štole to měli, že tam jen pražsky hručely ty přístroje, zářivky huče, že jo.
4: Jasně.
3: Je tam nejvíc narušený takový ten přirozený biorytmus, ty biologické hodiny.
4: Ale zároveň, že třeba to bylo jako, asi mi přijde nejzásadnější výsledek toho Marzu 500, takže tohle to hrálo roli především první dva měsíce. Jo, to bylo znát, že se na to prostě lidi museli zvyknout. A když se tomu přizpůsobili, tak už tam dokázali nějak chodit a nějak fungovat. Jo, takže to je taky jako zajímavý prvek, aspekt toho, že když někam jako takhle se poletí, tak pravděpodobně prostě to nejtěžší bude si ze začátku na to zvyknout. Ale potom už od určitý fáze, třeba to, jak se člověk dokáže vyspat nebo ne, tak už se dokáže jako nějakým způsobem se tomu přizpůsobit, pokud nemá nějaký jako opravdu jako zásadní problémy s tím prostředím.
3: No a to je další vlastně věc, co když jsme právě na to koukali, i třeba co se na těch misích jako popisováno jako jedna z dalších stresujících věcí. S čím oni hodně pracují, je to, že prostě nevidí to denní světlo a mají rozházený ten cirkadiální rytmus, že? A že vlastně ty tam nevidíš den světlo a oni i třeba na tom ISS mají to tak, že ta stanice oběhne tu zemi 16krát.
4: No, tak to je.
3: Takže oni jsou vlastně v podstatě
4: to může udělat, že jo, s nějakým jako cirkadiálním rytmem, no.
3: Takže oni mají v podstatě oni jsou v permanentním jetlagu. Ale co říkají, že je dobrý, co i třeba popisují, že si myslí, že právě u těch misí na Mars, že bude problematický, že říkají, že jedna, a to i popisují v těch výzkumech, že jako jedna z věcí, která jim tam třeba pomáhala jako udržet si nějakou psychickou pohodu, že koukali prostě z okýdek na Zemi. Jo, že koukali, jak je hezká, jo, že co se tam děje.
4: Oni tam teďkonc mají takovou docela jako pěknou vlastně pozorovací místnost, kterou člověk může vletět, protože tam
3: jo,
4: člověk
3: vítá, jako chill-out zóna.
4: Taková
3: jako
4: chill-out zóna, no. A tam má člověk pod sebou, že jo, tu zemi, jo. Nebo nad sebou, podle toho, jak to vnímá.
3: Ty zrovna jsou, ale u toho, u té misi na Mars, že to bude fakt velký problém, protože pak v jednu chvíli uvidí Zemi a bude to prostě jako hvězda, nějaký modrozelený hrášek, jo. Co tam je prostě floutuje ve vesmíru.
4: Ale rozumím, ale jako nemli to samý vlastně jako měli ty námořníci, prostě no. Když odpluli někam od pevniny, tak jako neviděli pevninu.
3: No, přesně, že to vlastně bude jako
4: jako,
3: asi
4: jako, že je blbý, ale zároveň je to něco, na co se si člověk jako může zvyknout.
3: Asi jo. A taky další věc je ta, že samozřejmě dneska už se třeba taky ví o nějaký jako práci s barvama v tom prostoru, že třeba ruský sektor má na ty ISS víc do béžova interiéry. Že je to lepší na oči, než ta čistě bílá.
4: Nebo
3: teď právě i pracuju s těma různýma světlama, chytrýma osvětleníma, který ti vlastně simulujou nějaké stmívání, rozsvěcení. Ale i opravdu, že jsou měkký, teplý, že to není prostě zářivka, jak ve škole, prostě v 8 ráno. A to
4: nebo,
3: tak jako pomáhá.
4: A nebo nově instalovaný bílý pouliční osvětlení. Potom musíme udělat díl.
3: Ano, uděláme. Ale právě jsem na to hodně koukal, že vlastně se teď budou snažit třeba využívat hodně AI.
4: Jasně.
3: Jako já jsem se AI terapeutů.
4: Hele, jo, ale s tím AI je to vůbec zajímavý, jo. I krz to, jako, jak se uvažuje o tom, koho teda vybírat. Jo. Protože co se třeba týče toho AIčka, jo, tak dneska se vlastně už uvažuje o tom, že člověk, který takhle někam poletí, nebo třeba poletí na ten Mars, tak spousta těch systémů, ať už prostě v rámci té lodě nebo nějakých vědeckých, tak bude v sobě obsahovat nějaký druh umělé inteligence. A vlastně ta schopnost jako pracovat s umělou inteligencí ve smyslu dobře jí zadávat úlohy, vědět, v čem je její silná stránka, v čem naopak jako může mít své slabiny, schopnost rozlišit mezi jako dobrým a špatným výstupem. To bude jako vlastně jedna z klíčových dovedností pro budoucí kosmonauty. Jo, jako ten původní představa bylo vybírat teda ty testovací piloty. Jo, prostě člověka, který je schopen zachovat chladnou hlavu v nějaký jako situaci náročný. A dneska už se uvažuje o těch lidech, kteří jako lítají do vesmíru, že by spíš měli mít takzvanou jako expeditionary mind, tomu říkají, jako vlastně mysl expedičního účastníka. Jo, prostě jako člověk, který by rád jel někam, já nevím, na Antarktidu, nechá se tam zavřít na půl roku, je s tím v pohodě, protože tam bude mít nějakou zajímavou práci, která ho naplňuje. Jo, tak vlastně jako tato ten
3: je opravdu
4: typ člověka.
3: Jo, jo. Je to právě o tom, že oni právě dřív vybírali hlavně odborníky, že jo, aby to vůbec zvládli ovládat. Že ve chvíli, když se jednou něco stane, tak aby ten druhý uměl zastat jako jeho práci.
4: Jasně.
3: To byla největší, nejdůležitější
4: věc. Oni vlastně furt musí být tvrdá mravenec práce všeho druhu. Jo, že když jako by tam měli jednoho úzce specializovaného, tak ten by nějak nějak vypad, tak najednou tu specializaci nemají.
3: A pak se začalo najednou ukazovat, že vlastně nejlíp jim začínají fungovat smíšený týmy, muži, ženy, protože se nejlíp ty lidi socializují mezi sebou.
4: Co se týče Trumpa a letů do vesmíru a jeho administrativy, tak teď jako ten příští let, co se poletí kolem měsíce nebo se na měsíc, tak tam poletí jenom muži.
3: Aha, zajímavý.
4: Prý vyšli, jako, že jsou zrovna nejlepší na tuhle misi a že to jako žádný jako další, prostě zatím jako nahledejte žádnou další motivaci. Mm-hmm. Jsme slyšeli od různých lidí, že jo, ať už vedení NASA a tak dále. Ale vzhledem k tomu, jak se jako Trumpova administrativa staví k jako vlastně vyrovnání mužů a žen, tak...
3: No tak jako tam jsou jako i výzkumy, že jo, jako když máš tam napsaný, že něco gender... Nebo women, tak máš zarazit tě výzkum, jo.
4: Jasně, tak to jako všude různě ruší. Ale to je jako právě docela zajímavý a studuje se to, jo, do jaký míry teda tyhle ty namíchaný skupiny jsou fajn, dokonce teďkon z té americký zase analogový studie, to znamená, že máš lidi zavřený někde jako na Havaji, na jedné sopce, a že to teda připomíná povrch, já nevím, Marzu nebo měsíce, a že ta jako seš na tom povrchu a tam teda chodíš pracovat prostě do toho okolí, do toho prostředí. Tak tam zkoušeli teď třeba jenom čistě ženskou posádku a různě jako zmíchaný posádky. A teď teda budou vyhodnocovat.
3: Teď budou vyhodnocovat, jak, co jim z toho vylezlo.
4: Co jim z toho vyleze. Jo, takže.
3: Jako já si myslím, že moje taková jako představa je, že ty, právě taky ty stereotypní představy, že jo, když jsou tam jenom ženský, tak to bude hrozný, to blbě dopadne a chlapi, ty jsou takový ty bros a ty si to prostě říkají, ono vůbec, jako, tyhle jsou úplně, jako, tyhle lidi fakt jako uvažují hlavně jinak a jsou opravdu tam jako mission oriented.
4: Jasně.
3: A ty konflikty tam prostě se během té mise nevytváří, nebo se vytváří minimálně.
4: Tohle je hrozně zajímavý. Četl jsem jeden článek, kde právě studoval ten výzkumník, jak třeba řešili různý problémy kosmonauti jako z různých komisí, ať už Američani, Rusové. A vlastně studoval to na základě jejich výpovědí, jo, že oni teda říkali, jak s čím se setkali a jak teda co dělali a tak. A na tom bylo zajímavé, že teda za A měli vždycky jako tendenci to řešit nějakým jako konstruktivním způsobem, jo, nebo případně, že šli za ostatníma, jo, řešit to nějakou jako sociální podporou. A vlastně třeba jako úplně minimálně mluvili o nějakých konfliktech v tom letu. Ale pokud mluvili někdy o nějakých konfliktech v rámci posádky, tak mluvili buď to před letem, anebo po letu.
3: Což mi ale vlastně vychází dost podobně, že když já jsem třeba zažila nějakou, jako, nebo když se řešili nějaký mimořádný události, tak během toho, jako během té události, kdy tam třeba zase už jako hasič, policista, kdokoliv, tak si ty lidi nehádej. Prostě jedou jednak podle nějakých protokolů, který mají, a druhé prostě jsou orientovaný na to vyřešit tuhle situaci.
4: Jasně.
3: To, že se pohádej předtím nebo potom, to se řeší jako jindy.
4: Jo.
3: Vlastně to je zajímavé, že to takhle může fungovat i z dlouhodobého hlediska.
4: Jasně. Jo, takže jako dá se říct, nebo dá se předpovědět na základě těch našich zkušeností, že bez největší pravděpodobností ten let proběhne v klidu. Jo, že se lidi nezhádají, i kdyby si zrovna úplně super nesedli. Že pokud se zhádají, jak se zhádají před nebo po. A že opravdu, když člověku jde o život, tak jako poslední, co chceš, tak je řešit nějaký jako napnelizmy.
3: To já si myslím, že je to vlastně je opravdu daný tím, že fakt máš tu hlavu nastavenou na to, jako hledat úplně jiný, jak řešíš úplně jiný problémy, než jasně, v běžném jasně. životě. To není, že jsi tamhle v kanclu zavřený s pár protivnýma jako lidma, ale jsi tady, jako jednak jsou to odborníci, druhé prostě už to nejsou žádní amatéři, to jsou lidi přesně, kteří jsou od vojáků, jsou to výzkumníci, jo, mají za sebou dlouhé zkušenosti, jako už ves tak dost extrémním jako povolání.
4: Jo, ale ty, co lidi poletí, tak to nebudou nutně jenom jako vojáci, nebo výzkumníci asi jo, asi budou mít nějaký jako zázemí vědět, to vlastně museli mít už.
3: Museli všichni, no.
4: I jako ty první astronauti museli mít alespoň nějakýho jako bakaláře, něčem, co souviselo s tím jako lítáním nebo s kosmonautikou. No a potom je ještě takové zajímavé se podívat na to. Dobře, tak je tady nějaká jako kvalita. Jo, mluvili jsme o tom, že by člověk měl být takový ten ala, jo, jako pokud by má člověk blízko k tomu vyrazit někam na expedici, takže takovýho člověka chtějí. Ale dobře, existují teda nějaký jako opravdu jako osobnostní předpoklady, které jako se hledají. Jo, když se třeba člověk podívá na nejpoužívanější model osobnosti, což je teda Big Five, jo, což je teda jako těch pět nějakých základních rysů. To, co vychází, že jako je preferovaný, tak jsou lidi za A s nějakým jako střední mírou, nebo jako vyšší střední mírou otevřenosti ke zkušenosti. Ale to totiž taky jako upřímně často, kdy koreluje s inteligencí, takže tam je to jako
3: trochu další věc,
4: složitější. No. Ale určitě jako nízký neuroticismus, co z toho vychází, přívětivost, tomhle z toho modelu, je vlastně nejlepší korelát jako antipsychopatie, jo, že no. To jsou vlastně jako málo psychopati.
3: No, protože ono si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam myslím. Musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já, takže to je jako hrozně důležitý. A to si myslím, že odlišuje třeba právě třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
4: To je jako je zajímavý, že jo, toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
3: Jo, tak jako oni, pak když tam tomu Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, jak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no, tak to máme týzer na příště, no.
4: Ale a proto já říkám, že člověk, který, psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautů, ale přesně tím obráceným způsobem. Jo. Jo, že ty chceš vlastně najít lidi do situace, která je velmi podobná nějakému Survivorovi nebo Big Brotherovi, ale přitom chceš, aby tam k tomu dramatu nedošlo. Zatímco, když to chceš jako tu show pro lidi, tak chceš, aby k těm dramatům docházel.
3: Ale co bylo vlastně zajímavé, že my jsme se říkali, když jsme to připravovali, jako jestli opravdu jako byli psychopati ty astronauti nebo ne. Jo, aby to zvládli.
4: Jo. A to je zajímavý, ta diskuse skutečně jako existuje, jestli třeba Armstrong. Jo, jako
3: ten vlastně, správnej.
4: Ten správný Armstrong, který vystoupil, ne Neil Armstrong, ale ten, o tom víme, že asi jo, ale...
3: Počkej, ne, Lance Armstrong byl...
4: Lance Armstrong. Aha,
3: jo, Neil vystoupil na měsíc, Lance Armstrong byl psychopat.
4: Tak, Neil Armstrong, tak teď jsem to teda pěkně zvoral já, jo. Takže Neil Armstrong z největší pravděpodobností ne, Lance Armstrong z největší pravděpodobností ano, a teď proč? Já, existuje kolem toho ta debata, jestli teda Neil Armstrong byl nebo ne. Protože on byl pověstný tím, že byl jako, dokázal být klidnej v situacích, ve kterých by asi většina lidí úplně klidná jako nebyla. Jo. A to vlastně něco říká o výběru astronautů právě do ať už jako projektů Gemini nebo Mercury a nebo Apollo, jo, kdy vlastně se tam z začátku jako NASA především vybírala z řad testovacích pilotů. A musím říct, že...
3: Ty už jsou sami o sobě dost odolný.
4: No, ale to byl asi jako fakt prostě dobrý nápad. Jo? No, vlastně je to podobná situace. Je to jako nějaký nový stroj, jde tam o to, že člověk je schopen podstoupit nějaký riziko a zároveň se v tom jako riskantní situaci chovat racionálně i jako na bázi toho, že potřebuješ rychle se rozhodovat. Jo,
3: ale i vlastně umět udržet opravdu tu klidnou hlavu v nebezpečné situaci, umět třeba nevomdlít, jo, prostě při nějakým vysokým přetížení, protože už jsou na to naučený, jsou na to nacvičený.
4: Člověče, to jako, oni jako letěli právě, to byla jedna z těch Gemini projektů, jo, kde tam právě zkoušeli vlastně jako setkání ve vesmíru, že teda dvě lodě se potkají a spojí se dohromady. Tak při té příležitosti se z nějakého důvodu, teď už přesně se nebojím, někde byl asi nějaký problém, nějaká průcha, tak se začaly točit, to je jedna z těch, které se začala roztáčet. A mě teda jako museli se závod odpojit a mě to točilo dál. A pak už se dostali do takových obtáček, obrátek, že začali ztrácet vědomí. A v tomhle tom právě ten Armstrong byl schopen zachovat chladnou hlavu a vyřešit tu situaci, že teda za A vypnul tu trysku, která je roztáčela, a za B se nechal se zpomalit tryskou, která byla určená pro návrat na zemi. Jo. Tohle to, jo, jako když si představím sebe v té situaci, no já bych to za A nemám rád kolotoče, takže já bych byl jako naprosto hotový. Jo, to prostě si, jo, a ten člověk byl schopen vlastně jako zachovat klidnou hlavu a zvládnout tu situaci, kdy opravdu jako šlo o život. A nebo když přistávali na měsíci, že jo, tak oni tam s tím lunárním modulem, tak přistávali na místo, kde bylo nějak jako spousta šutrů a nechtěli to riskovat. Tak teda, že popoletějí dál ještě za kráter. No a jako přistál asi jako se to, co mu zbylo v nádrži, tak byly asi jako 3 vteřiny práce toho motoru. Jo. Takže kdyby chtěli ještě popletět o 5 metrů dál, tak už by to jako možná nedali. Jo. Takže byl schopen zachovat jako klidnou hlavu i v těle těch situacích, které jako byly dost na hraně a vlastně tam o ten život šlo.
3: No a to je právě, my jsme jako na to koukali, on opravdu byl popisovaný jako že hodně jako hodný člověk, takový opravdu přátelský, on i když, jestli jste viděli třeba s ním i nějaký interview, tak je takový, jako je fakt ten klid čiší, jo? Jasný, že jasný. To je jako vidět. A myslím si, že právě i teď ty astronauty, kosmonauty, který tam prostě vybírají do těch misí, tak vlastně hledají rezilientní lidi. A my jsme jeden z našich minulých dílů mluvili o tom, že rezilience může být trošku taky jako
4: takový zlatý psychopatie. Může být člověk rezilientní z různých důvodů. Jo.
3: Ale tady opravdu jsou rezilientní, že jsou fakt odolný. A já jsem se teda koukala, jakoby podle jakých kritérií třeba do toho Apollo vybírali ty, tu posádku. A tam bylo to samozřejmě fyzický testy, všechno možný, to jako jo, ale psychologický testy nikdy vyloženě zmíněný nejsou.
4: No, to je takový, jako já jsem našel teda nějaký psychiatry a psychology, kteří se na tom podíleli, ale vlastně co používali
3: zač... To je Rorschacha snad, to jsou ty skvrny. Jasně.
4: Jo, ale když se na to člověk podívá, na tím zamyslí, tak oni především co hledali, jestli nemají ať už nějakou jako duševní nemoc nebo nějaký jako náznak duševní nemoci.
3: Já jsem totiž našla, že třeba v protokolu NASA je, když má nějaký stav psychózy, ale tam se může dát i to, že člověk dostane panický záchvat nebo jasně, něco. Jasně. A že tam je opravdu, že ti mají spoutat jako lepenkou nebo duct tape, tam říkají, že to je taková ta lepší lepenka. A prostě ti dají nějaký uklidňováky.
4: Jo.
3: Protože stát se to může, tam jsem právě poslouchala taky rozhovor s jedním astronautem, který byl na ISS.
4: Jasně.
3: A ten říkal, že jeden jeho kolega, že se mu stalo, že se mu nějak v noci zdálo, že ho bolí zub a vlastně se nějak vyschýzoval, že ho bude bolet zub dál a že se nedostane na zem a že neví, co s tím dělat. A i to tam jako popisal, říkal, ale když mě to bude, tam byl nějaký záznam té konverzace, co budu dělat, jako já tady nemám nikoho, kdo by to odoperoval nebo něco takového. Naštěstí pak se nějak sklidnil, ale jakože třeba takováhle hloupost, která vám přijde jako Ježišmarja, no tak co, tak tam v tom vesmíru, kdy víte, že jste fakt odtržený od pryč.
4: Že vlastně jako malý problémy můžou být životohrožující, že jo?
3: Jo,
4: jako co je zajímavý, tak vlastně furt to, co platilo ještě jako za toho prostě na začátku toho lítání, že pravděpodobně, proč se jako na ně koukali psychologové, tak bylo, jestli teda nemůže s nima být nějaký problém s těma lidma, tak to furt platí. Jo, a třeba teď už víme, co, jo, jako v čím, na základě čeho máte sníženou pravděpodobnost, že by vás někdo vybral do takovýhle mise. Jo. Za A nějaká jako historie duševního onemocnění.
3: To je jasný. To prostě.
4: Jako...
3: A tak to se podíváme, že na Survivor, že jo, tam byli prostě účastníci, kteří prostě měli nebo bojovali dlouhodobě s nějakou duševní nemocí. No shame, prostě to tak je. Najednou tam byli izolovaní a prostě museli skončit, protože se jim to tam rozjelo, protože máš málo jídla, jsi spánkově deprivovaný, problém.
4: Jo, i kdyby prostě to nebyl váš případ, máte nějakou zkušenost prostě třeba s depresí nebo s nějakým jako psychotickými stavama, jste dobře zalečený a tak dále. Jo, i kdybyste to jako tím měli projít a netýkalo by se vás, že by vás to nějak rozebralo, tak furt to
3: můžou
4: je...
3: Můžou ohrozit i ostatní.
4: No ne, ale furt je ta pravděpodobnost je větší. A ty to jako, jako psycholog, tak ty lidem do hlavy nevidíš. Jo? Ty víš na základě nějaké jako zkušenosti, co je pravděpodobnější. Co další třeba, tak nějaké jako problémy doma, ať už z dětství, anebo v současnosti.
3: Jo, nějaký rozvody, nebo náročný životní situace, nějaký sebevraždy v rodinný anamnéze, to je všechno problém.
4: Může být, jo, jako nemusí se to tobě týkat, ale zase pravděpodobnost říká, že je lepší, aby to tam nebylo. Nějaký jako historie traumatu, jo, zase člověk může s tím jako velmi dobře fungovat, zase pravděpodobnost, že by se mohlo něco přehodit, nebo mohl reagovat nějak jinak, tak tam existuje. Nějaká historie závislosti. Už třeba jenom kouření může být vlastně taky jako tu pravděpodobnost, že člověk nebude něco moc zvládat.
3: Protože prostě opravdu se dostaneš do stresové situace a ty jako nemůžeš ten svůj jakoby ten špatný coupingový mechanismus využít.
4: Se zapálit, jo?
3: Jo, nemůžeš se zapálit a ty jako najednou vlastně ty budeš tam oslabovat celý ten tým a můžeš ho ohrozit svým prostě nevhodným chováním, že jo?
4: Jasně.
3: No ale pojďme se to teda nějak shrnout.
4: Dobře, tak jo.
3: No, prostě Neil Armstrong nebyl psychopat. To je nejdůležitější.
4: Jo, z největší pravděpodobnosti.
3: To je vlastně naše největší jako otázka, když jsme se o tom bavili, jestli byl Neil Armstrong psychopat nebo ne, protože vlastně by naplňoval hodně těch prvků, ale evidentně nebyl. Proto to tak zvládnul.
4: Jo. Co mi přijde zajímavý, asi by na Mars byl schopen doletět každý člověk, ale potřeboval by k tomu jako daleko víc prostředků, než kolik jako budou mít ty lidi k dispozici. To znamená, že z toho důvodu my vybíráme lidi, kteří budou fungovat spolu co nejsnáz.
3: Nejsnáz v co nejúspornějších podmínkách, jaký jsou možný.
4: Nejúspornějších podmínkách. A víme teda, že vlastně všechno, co tak jako souvisí s nějakou jako možným narušením psychiky, tak je věc, která tě diskvalifikuje k tomuhle. Jo? A pokud teda něco tím může pomoct, tak je to jako vysoká psychická odolnost, nízký neuroticismus. A
3: vysoká přívětivost.
4: Relativně vysoká přívětivost. Schopnost spolupracovat s ostatními lidmi.
3: No,
4: kromě teda veškerých těch znalostí, které člověk
3: tak
4: musí
3: samozřejmě,
4: mít.
3: Jo. Tak,
4: a schopnosti vědět, jestli ti zrovna AIčko kecá nebo ne.
3: Jo. Domácí
5: úkol.
4: to jsme teda ještě nezmínili, ale to je vlastně jako zajímavá, zajímavá historická věc, vlastně teď už historická, protože existoval plán ve své době, Mars One se to jmenovalo, uh-huh. jo, že teda vlastně by poslali lidi na Mars, uh-huh. na cestu jenom tam, jo, že by nebylo na cestu nazpátek.
3: Jo, to si pamatuju.
4: A že to chtěli financovat tím, že by prodali práva jako společnostem na, na promítání uh-huh. týhletý, jako ať už přípravy nebo celý tý cesty, uh-huh. že by to vlastně byla jedna velká reality show.
3: Okay.
4: Takže to chtěli financovat tím, že by z toho udělali reality show.
3: Aha.
4: Jo, takže tohle z toho propojení cest do vesmíru a reality show tady vlastně jako furt tak nějak visí ve vzduchu. Uh-huh. Jo. A já mám na vás dotaz, jo, jako byli byste ochotní do něčeho takového jít? Jo, protože v té době oni pozbírali asi 200 tisíc přihlášek.
3: Já si to pamatuju, protože to byla strašná akce a furt se o tom jako mluvilo, no, vlastně. A jako lidi opravdu to dělali vlogy a jako jak se na to připravují, že třeba i vysvětlovali rodinám, že já vás fakt nikdy neuvidím, když tam poletím a jako mm-hmm, to bylo úplně crazy.
4: Hele, spousta lidí jako, velmi... Jo, jako velmi racionálně o tom uvažovali, jo, jasně, tohle je něco, co prostě posune lidstvo dál, já do toho
3: myslím, že tady byla právě nějaká slečna z Česka, jo, která o tom jako hrozně hezky mluvila a jako bylo to vidět, že to má jako v hlavě neskutečně srovnaný, ale pro mě to teda bylo nepředstavitelný.
4: No, jasně, no.
3: Jako...
4: A asi z největší pravděpodobností, jako zpětně, když se na to člověk podívá, to asi byl tak trochu skem, protože mu to nikdy nemělo víc jak 4 zaměstnance, ta společnost a no.
3: Ale je dobrý halo kolem toho.
4: Bylo kolem toho velký halo, přesně tak. Mm-hmm.
3: Umíš si ty představit, že by si do něčeho takového šel teda?
4: Jako, že bych odletěl na Mars a že bych jako šel na Mars. Hele, před 20 lety bych řekl, že jo. Hmm. Dneska bych řekl, že ne. Čistě z toho důvodu, že jako já fakt nemám rád kolotoče. A tam je to, jo, jako ta představa, že mám prostě, ne mořskou, to je jako varianta mořský nemoci tam někde jako na oběžný dráze, protože tam najednou nevíš, kde je nahoře, kde je dole. Brr. Jako rád bych se tam podíval, jo, kdyby mi někdo takhle nabídl prostě takhle jako teleport ze Země na Mars, tak bych se na Mars moc rád podíval, ale tu cestu si s dovolením odpustím.
3: Tak to máme podobný. A tímto se s vámi loučíme.
4: Loučí se s váma náš pořad.
5: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
2: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Kolem a kolem je všechno v pořádku, nic se nemění. Vždyť nejsem jediná,

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
5: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Špína.
6: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
7: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
8: Špína. Špína.
1: Pořad, který se vám zarije za nehty.
6: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Hezký čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave a jak jste slyšeli, tak dneska pojedu na vlnách taky jako psychedelie, amerikány, bluesu, všeho možného. A máme tu dneska kapelu, která právě hrála a ta se jmenuje Stepní běžec. Já jsem Šamán, je tady se mnou Judita.
1: Ahoj, je tady Judita, je to tak?
0: A máme tady tři čtvrtiny stepního běžce, taky si s námi můžete představit, kdo
2: ahoj,
0: tady jste
2: Kuba,
0: s náma.
2: Čau.
3: Ahoj Lukáš.
4: Ahoj Fanda.
2: A chybí tady s náma Honza.
0: Tak ho zdravíme.
4: Zdravíme Honzu.
2: Kde roznáší pivka.
4: Dělá záslužnou činnost.
0: Ale vy jste kapela, která hraje už jako nějakou dobu, ale vlastně podle mě tak víc se začala pronikat do té scény, kde se pohybujeme my v posledních třeba rok, dva, bych tak řekl.
1: Já nevím, já třeba za mě, já jsem vás viděla poprvé na Čičáku.
0: No?
1: A to byl možná i první koncert, ne? Nějaký.
0: Okay.
2: A já vzpomínám moc rád za koncert.
1: Já si to moc nepamatuju celkově ten Čičák, to bylo takový hodně.
3: Já jsem tam ani nehrál.
0: No právě, já vás osobně registruju spíš třeba přes skateboarding a nezaregistroval jsem, že byste předtím měli nějaký kapely, tak jestli nám ten začátek můžete říct nějakou genezi prostě tady té kapely, jak to celý vzniklo.
4: To je tak 6 let zpátky, co vy dva jste se tady nějak sešli ve zkušebně, ne?
5: No, tak nějak to bude.
2: Jo, šli jsme poprvé do zkušebny a vím, že jsme ani jeden nevěděli, jak se dává dohromady hajtka.
5: Ne. Ne,
2: volali jsme kámošovi kvůli tomu,
5: který byl na rybách.
2: Já to ještě furt asi nevím, ale
5: já už jo.
2: No a pak jsme se nějak tam scházeli a hráli jsme nějaký blbosti takový.
5: Ještě to vlastně neměl vůbec žádný westernový nádech, to neměl nádech vlastně ničeho.
4: Jo, počkej, teď to jsem s váma vlastně chodil, než jsem přestal chodit, ne? To bylo
2: jo,
4: nějaký
2: to jsme
4: takový
2: měli ještě Fandu tenkrát za mikrofonem, na nic nehrál a on se na to pak jako vykašlal, že ho to nebaví. A
5: ona to teda kašlal celou dobu.
2: Já jsem se s ním asi týden nebavil potom.
4: Týden, to se mnou nebavil tak měsíc.
1: A teď jako nebavilo koukat na to, jak se jako kluci začínají učit hrát na ty nástroje, nebo?
4: No, já jsem tam vlastně chodil. Jako,
3: on skateoval.
4: Já jsem skateoval, to bylo to hlavní. A chodil jsem tam něco kvákat do mikrofonu a vlastně jsem zjistil, že jako mě to úplně nenaplňuje.
2: A mně se to líbilo, jak tam hřval do toho vždycky.
5: Bylo to super.
4: No, nakonec třeba stejně.
2: No, to říkám.
1: Takže se muselo navázat. A zároveň, já bych se ještě vrátila úplně na ten začátek, jako by ten popud k tomu, že jste si říkali, hej, vlastně, chci se naučit na nástroj a jako vždycky je lepší udělat nějaký body doubling a rovnou jako by jít do zkušebny, nebo to bylo jako zástěrka, jako potkávat se ještě jinde než na skateu třeba, nebo?
2: To nebyla zástěrka vůbec. Nebo? Já jsem chodil furt na koncerty, úplně jsem to jako žral, tak jsem jako to chtěl zkusit, protože skateboarding už jako odcházel pomaličku, takže... Tenhle jsem hrál doma PlayStation, že jo?
5: Vlastně, já jsem na skateu měl tak zlom jednu hůl, to je jako jediný. Já jsem nikdy nejezdil, takže vlastně, my se známe z práce, že jo?
4: To je dobrý říct, no. My všichni makáme v jedné práci.
5: Jo. Mně vlastně to vzniklo tak, že jste původně chtěli, aby jsem hrál na basu, že jo?
2: Fakt?
5: Úplně původně, myslím, že úplně původně, akorát já jsem říkal, že... Jako basa možná, protože když mi bylo 15, tak jsem zkoušel kytaru, ale po 14 dnech mě byly prstíky, že jo, takže. To vlastně přišel nápad s bubnama a říkám, na ty jsem nikdy nehrál, tak jsem si to chtěl jako zkusit a byla to láska na první úder. No.
2: Ten krásný heslo.
1: To si poznamenám snad tady.
0: No, mě by právě zajímalo, jako, mě překvapuje, že jste teda začali chodit do zkušebny a tam se učit na nástroje, protože to, co hrajete teďka, tak mi přijde, že máte strašně jako najetej vlastně ten styl. Tak kdy přišel ten moment, kdy jste si řekli, hele, budeme hrát tady ten styl, nebo to nepřišlo nikdy a prostě z vás začalo líst tohle?
2: Ne, tak jakoby já jsem nějak, jako už třeba na střední jsem poslouchal nějaký jako country, takový americký.
1: Můžeš být specifický třeba, co to bylo konkrétně? Nebo
2: nějaký Hank Williams a takový. A hodně ty Sadies třeba. A pak jsem objevil ty Spindrift, ty jsou úplně zásadní, ty hrajou ty westerny prostě.
0: Já jenom tady doplním, že to jsou věci, které nám budou hrát v playlistu, tak si na to počkejte.
2: No a bavily mě hrozně takový ty filmy, jako jak tam jsou ty prérie a takový ty prostě, to prostě miluju, no. Pak jsem na to jako zapomněl úplně, no a pak, když jsme začínali hrát pak s tím Davidem už i, tak jsme řekli, že bychom mohli hrát takový nějaký špinavý western.
4: Zdravíme Davida Mohylu.
2: Jo.
5: Ahoj.
2: Tam to jako nějak vzniklo.
4: Jo, no, jako vlastně úplně první pokusy o kapelu byly spíš takový doom metalový.
2: Jo, stoner hodně takový a to.
1: Tak to patří k tomu skateu, ne? Tak trošku, no, nebo já to tak jako vnímám,
2: no,
1: že to jde ruku v ruce.
4: Jo, a furt je tam i nějaký odkaz teď v těch skladbách.
2: Jo, asi jako... jo, občas nějakej.
1: To se nedá odpárat prostě.
4: Nedá, no. Je to jednoduchý a dobrý.
0: No, já myslím, že teďka je dobrý moment na to pustit nějakou z těch inspirací, tak ty jsi možná zmiňoval ty Sadies, že bychom to dali, co?
1: Přesně tak, takže pustíme si Sadies a skladbu Tell Her What I Said. A vlastně si k tomu asi nemusíme nic říkat, ne? Nebo chceš to ještě k tomu něco
2: jenom,
1: dodat?
2: Že,
1: k tomu
2: že songu? Už jí mám třeba 15 let v top songách a vždycky mám z ní husinu.
1: Výborně.
0: No tak to ověříme tady za chvíli.
1: My to zjistíme, můžeme pak podat zprávu a každopádně teď si to jdeme pustit.
6: Špína.
7: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave. Právě jsme slyšeli skladbu od Sadie s Tell Her What I Said, a kterou si tady dneska nechali zahrát tři čtvrtiny kapely Stepní běžec, která nedávno vydala svoje druhý EPčko, a kvůli tomu jsme si je pozvali do pořadu, aby jsme nejenom to probrali.
1: My jsme si všimli, že teďka, co ten song hrál, tak jste jako tvrdě diskutovali nějaký personální obsazení té kapely nebo nějaký takový jako reálie ohledně toho. Tak mě tak napadá, jestli vy tady ty věci, co máte rádi a co tam jde do toho playlistu, jestli je to věc, na který se všichni shodnete a všichni to prostě jako žerete, nebo že každý má trošku jiný vkus a každý do toho vkládá něco. Protože to, co hrajete, je dost taky sevřený, taky jako vyhraněný hodně.
2: Já si myslím, že každý máme trošku jako jiný kapely, který posloucháme, a vlastně to jde fakt od nějakého hardcoreu až fakt po country, možná i bych řekl, že až skoro nějaký dream pop, nějaký takovýhle věci.
3: Mám rád moc, no. A vlastně black metal.
2: Black metal, je to tam to, ale myslím, že vlastně každý posloucháme tak nějak trochu něco jiného.
3: Trošku asi, jo.
4: Určitě, no.
2: Třeba tady Fousík, tak ten jede spíš jako v tvrdších nějakých black metalech, hardcorech. Kuba, ten má zase přesně takový ty už spíš jemnější věci. Ne?
3: Poslední dobou, jo, no.
2: Je to takový jako, je to různorodý, no. Ale je to pak fajn, že vlastně každý nosí trošku něco jiného, jako do té kapely vlastně.
1: No a když jdete do zkušebny, tak říkáte si, tak dneska bychom chtěli udělat song jako CDs, anebo to prostě vyjamujete všechno.
3: To takhle vůbec není. Jako, spíš jako, co vznikne nějak doma, nebo to, tak někdo přinese, a není to nějak, že by to bylo nějak, teď budem CDs, ale že prostě musí to být jako westernový, aspoň trošku.
2: Vždycky tam je jako ten point, že by to mělo znít tak western.
3: Ale to udělá už ten sound prostě, tak je to.
2: My ani nemůžeme být tak CDs, protože bychom to neuhráli ani neodspívali. Tak...
3: Ani nechce.
1: No jasně, to byla spíš otázka právě na to, jakoby, jestli jako plánovitě přicházíte s těma nápadama, nebo jestli to vyjamujete, ale tak teďka odpověď jsme dostali. Ale zmínili jste důležitou věc právě, ten western.
3: To je důležitá.
1: No, my jsme zaregistrovali, že právě v posledních letech tady bylo několik kapel, který se nějakým způsobem právě vztahují jako k tomu westernu nebo k nějakému country, nevím, trampství, všemu možnému, dingo, prostě Frankie and the Deadbeats, no, jsou jistý, docela velký, tak...
0: Ale zároveň u z těch kapel to vždycky třeba působilo trochu jako takovej LARP, by se dalo říct.
1: Jako cosplay, nebo...
0: Mindrsně řečeno.
1: Taková věc, která se jakoby, která je jakoby přinadná k té hudbě. Když to u vás ta hudba je jakoby dost taková úplně vážná, no, tak to by mě právě zajímalo, jak tady to máte
3: jako
1: vy, jak jste to...
3: Sice vypadá jako kovboj, ale...
4: ale já vlastně normálně vypadám jenom na Halloweena. Tak to vypadá normálně. Jo.
2: To je pravda, jsou storky, kde ho...
4: Řekni
3: to historku.
2: Jo, to je výborná storka.
4: Bylo ve Vrčovicích na Halloween a prostě mě po cestě na vlak zastavil borec a říká mi, je super kostým. A může vyfotit a tam má cenu říkat, člověk takhle vypadá normálně.
2: Důležitý, no, že ten týpek měl kostým vampíra, když
3: jsi neřekl ten základ. To byl přivlečený za upíra a fotil si tě, ty.
4: Věci se dějou, no.
0: Takže tady to není cosplay, teda jsme se teďka a i skrz tu historku dozvěděli. Takže pro vás je to takový, jak to říct, jakože, protože třeba těma textama to trošku jakoby do takový ironie nebo nadsázky jde, nebo minimálně, co jsme se tak jako se Šamanem shodli, ale že právě ta hudba jakoby je taková jakoby seriózní hodně, takže berete to vážně, děláte si pouštičky westernový a podobně, to zase ne.
2: No, to bych taky prostě,
4: ono to, já si myslím, že to tak jako přirozeně plyne, jako ne, tady ta věc. Jako na westerny se všichni podíváme rádi, to, jako,
2: to určitě.
4: To jako nějaký inspotami, ale vždycky to jako nějak to z toho prostě... Jako vyleze.
2: Ono je podle mě dobrý jako říct, že vlastně ty texty, který většina z těch textů je dělaná tak, aby zněla jako soundtrack k westernu. Mm-hmm. Ale
3: až jako, na pár výjimek.
2: Až na pár výjimek. Ale ve spoustě z nich je vlastně jako kolikrát nějaká osobní zkušenost, nebo to, že vlastně ten první song, který tady dneska od nás hrál, tak to je ten song Son of a Gun, tak to je třeba fakt jako čistě příběh z filmu Tahle země není pro starý.
0: A
2: je to prostě normálně čistě úplně takhle, jakoby od vlastně zkrácená verze toho filmu.
0: Takže kdo se nechce koukat na film, kdo by to náhodou ještě neviděl, tak si může pustit song.
2: Jo, přesně, je to výborný. Naspíval to Lukáš Polák a je to super.
0: To je pravda, to jsme nezmínili. Že to,
2: to je pro nás docela.
0: Že ten hlas, který se v tom songu objevil, tak byl od Lukáše Poláka. A já si myslím, že teďka je ideální čas na to pustit si další skladbu z vašeho playlistu. Co tam vybereme?
3: Tak dejme třeba ty Spin Drift, protože to je úplně taková největší jako inspirace asi pro nás.
2: Je to taková ta filmovo-westernová.
3: Už tenkrát jsem to poslouchal vlastně hodně a je to takový hodně vlastně to, co jsme původně chtěli hrát a nejde nám to, tak jsem toho vzniknul stepní běžec.
0: Výborný, tak jdeme na to. Spin Drift, Lobo's Last Dance.
5: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme si pouštěli Spindrift, Lobo, Last Stand. Opravujeme se, protože Šaman to tady špatně napsal, já prostě tak bezmezně důvěřuju, že přečtu každou blbost, ne, to je v pohodě. A hnedka na to nám ale ještě navázali The Lazy Eyes in the Sand. Obě dvě skladby si vybrali tady členové, kteří za námi dorazili do Špíny z kapely Stepní běžec, a než se budeme dál bavit o jejich nejnovějším EPčku, tak ještě, jestli můžete nějak decentně rychle shrnout, proč jste vybrali ty Lazy Eyes? Kdo to vybral? Nebo?
1: To je vlastně jediná kapela, kterou jsem tam vybral já, ale jenom na tady s kolegama, co jsme se bavili.
0: Protože
1: já
0: jste
1: tam
0: ti dovolili?
1: Já jsem vlastně jako nevěděl, nebo aspoň jsem to tak pochopil, že bychom to chtěli nějak žánrově podobný, nebo prostě jako, to ať tam nic ne. Dobře, tak jsem to blbě pochopil jenom já.
2: Jsi říkal, že bys chtěl vybrat nějakou zvýzněnou duši.
1: Jo, nějakou prostě kapelu, co s náma hrála, nějak jako podpořený nebo tohle, a tak kluci říkali Oči a tady ten song, takže proto.
3: Tohle je super westernovka, jo,
1: to jsem fakt tím to zdravíme Oči.
0: Takže familiárně Oči, ale jinak to byly Lazy Eyes in the Sand. A v minulém vstupu už se tady naťuklo jméno Lukáše Poláka, který vlastně naspíval ten první song od vás, který jsme si tady dneska pouštěli. Zároveň obě ty EPčka vznikaly u Lukáše Poláka, na tom první vám hrála na varhany, teďka teda rovnou zaspíval takzvaně, tak proč padla třeba volba zrovna na něj a na studio Tropical Cell, a jak velký třeba podíl samotný Lukáš má na tom vzniku té desky? Jak moc jakoby jsou ty prsty i třeba producentský do toho zapuštěný?
4: No, ten Lukáš, ta volba na Lukáše padla, protože je úplně extrémně milej a sympatický. A vlastně my, vzhledem k tomu, že jsme fakt jako úplný nováčci v tomhle a nemáme s tím žádný zkušenosti, tak
0: učili jste se nahrávat v nahrávacím studiu.
4: Přesně tak. A on je fakt úplně zlatý, takže to. A jeho prsty jsou v tom celkem vlastně dost, protože spousta věcí, co nám přišla, že vlastně ve zkušebně zní jako fajn, tak pak najednou, když se to nahraje, tak je to takový mdlý kolikrát. A právě on je jako hrozně super, že je takový akční a začne vymýšlet různý zvuk, vytahuje aparáty, vytahuje krabičky a fakt jako vlastně tomu věnuje ten čas, takže
3: A nahrál super alba.
4: A nahrál super alba.
3: Si ho vzali do hledáčku hned, no.
5: No a došlo k tomu, že tam zpívá.
4: No, tak za to můžu já, nebo respektive vlastně nemůžu, za to může on, protože on ve finále řík, že to odspíval, ale prostě já jsem se tam nějak nad tím trápil, protože mi ta skladba mi prostě nejde.
3: No Fanda prostě má takový dvě polohy, co mu super jdou, což je takový jako vyprávění, a pak ultra zřvaní.
4: Ale jako zpěv to není, no.
3: A pak když zpíváš, tak se trápíš, víš?
4: Jo, stojí to za prd. No a právě jsme tam tak jako nad tím furt laborovali, co prostě s tím budeme dělat, zkoušeli jsme to v různých těch. Zkoušeli jsme právě tady Tarziče, jestli by to neskusil.
3: Ne, to jste ale jenom zkusili, já jsem to ani neskusil.
4: On to ani neskusil. My jsme zkusili, že by to zkusil, on to neskusil. No a potom, co jsme se tam takhle bavili, tak 10 minut, tak tak Lukáš nakonec, ještě jak seděl vlastně v oddělený místnosti, my jsme ho slyšeli jenom skrz sluchátka, jak říká, no tak já to zkusím, no.
3: On to tam tady nějaká odspíval, pak tam to pustil a bylo to to nejlepší.
5: Jste nám řekli, hotovo, dobrý, mám.
4: Jo, přesně.
3: On s tím byl v pohodě. To fakt hrozně líbí, jako, jak to naspíval.
4: Jo, je to super. Je to taky plíživý.
3: Jo.
5: No ale tady to EPčko má ještě takový jakoby zvláštní příběh, že nebo aspoň já jsem pochopil, že jsou to songy, které jste vlastně vytáhli ze šuplíku předtím, než budete dělat velkou desku, a jsou teda starší ještě než to předchozí EPčko, nebo
4: je to? Je to dva a dva.
3: Jsou to prostě songy, které nechceme dát na album chystaný. Jo.
4: No, jako dva songy jsou starý, ale hrajeme normálně.
3: Ale hrajeme a furt nebyly nahraný, tak jsme říkali, by to bylo fajn.
4: A dva jsou vlastně novější. No. Jeden je úplně novej, no. Jeden
3: ale nehodí
4: novější.
3: Se do toho alba, tak prostě. No. Možná by to mělo být naopak, že nejdřív nahrajeme album a pak co tam nezbylo, tak teda co tam se nevyšlo, tak nahrajeme.
4: Jenže to album bude takový konceptuální, no, že tam jako bude byl nějaký příběh, takže.
0: A můžeš prozradit, jaký příběh, takový teaser na to album?
4: No, vlastně už když jsme vydávali takový ten první sedmipalec, tak tam byly dvě skladby, které už vlastně ty byly propojený příběhově. Byl k tomu i komiks, kde se to vlastně celý jako nějakým způsobem stvárnilo. To dělal Matěj Solucký, povedlo se mu to úplně skvěle. A Matěj Solucký vlastně bude dělat i cover a všechno k tomu albu.
3: Ví už to?
4: Ví už to.
0: Když tak se to dozví teďka.
4: No a vlastně to album bude jakoby navazovat na tohle a bude pokračovat v tomhle nějakým příběhu, který kdybych tady teď měl nějak popsat, tak se do toho úplně extrémně zamotám a nezvládnu to. Ale
5: no, aspoň to... necháme to v tajemství, ne? Že to bude takový.
1: No, to je vlastně tak, že jak bude to budoucí album, tak když to vemem, tak ten, co jsme vydali,
4: ten sedmi palec,
1: tak je to datadisk vlastně k tomu.
4: No, to je tak nějak někde, podle mě v první půlce toho alba bude jeden song a v druhé půlce bude druhý. Tak nějak to fungovalo.
0: Takže si musíte pořídit všechny tři alba a pak si doma udělat takový jako pavouka / gamebook, no, ale z vinilu.
4: Tady to k tomu nepatří. IPčko nový k tomu nepatří. Ale myslím si, že
0: by to, co se ztratilo z tašky, jako by prostě během příběhu.
3: Ale pořídit se ho může.
4: Ale myslím si, že co by tady mělo určitě padnout, je, že ty dva starší songy, které vlastně na tom albu jsou, tak jsme ještě kdysi vlastně hráli. To jsem vlastně ještě já ani nehrál, když vy jste hráli.
1: To je pravda vlastně.
4: S Davidem Mohylou a Terkou Novákovou.
1: Jo. Tím to zdravíme.
3: Fanda nám dělal řidiče a Vidňáka.
4: Já jsem dělal řidiče a Vidňáka.
3: To najednou dělá frontmana.
5: Povýšil.
4: Ale mi taky dělal toho Vidňáka a Jimmy, že?
3: To je pravda.
0: A kdy vlastně došlo k té změně? My jsme to asi tady ani si neřekli na začátku, kdy se vlastně, kdy došlo k tvému povýšení.
5: Fanda zjistil, že už se naučili hrát, ale říkal bych to.
4: Já jsem se někdy 5 let zpátky jakoby začal učit hrát na basu a vy jste vlastně neměli basáka v té době, že jo?
3: No to bylo, jak odešel, jak zpíval a nebavilo ho to. Mě pak právě v práci vždycky říkal, no já bych možná na tu basu, tak jsem mu řekl, jak si ji koup, ne?
4: Tak jsem si ji koupil, ne?
1: To byly první slova, co jsme řekli.
4: No a pak nějak, já vím, že Terka měla hodně školy, tak tak nějak odstoupila, i když jakoby jsme furt tak jako s ní počítali, ale vlastně už k tomu nedošlo.
3: Měla moc času na to.
4: No a s Davidem to tam pak bylo takový složitější. Nevím, jak to popsat. Asi není třeba.
5: Ještě než pustíme teda další track, tak ještě mám jako dotaz na tvojí basu, protože ty jsi snad první člověk, který ho vidím naživo hrát na takovou tu basu, co měl Paul McCartney, ne? Že to vypadá jak velký housle.
4: Ne,
5: tak...
4: ne. Já mám teda taky jako Hofnerku, ale Paul McCartney hrál, že mám na takovou tu violin bas.
5: Jo, to jsem myslel, že máš.
4: Ne, já mám, to se jmenuje snad very thin bas. Je to normálně double cut. Prostě. No, jakože je velmi úzká, protože teď nikdo nevidí, jako co ukazuju, ale ta basa je fakt jakoby, úplně třeba jako takhle úzoučká.
0: Jsou třeba 3 cm, si myslím, podle mýho odhadu, tady se ukazuje.
4: No, možná bude mít 5, ale je to prostě polodutá basa, double cut. Takový to.
5: Každopádně to má velmi specifický zvuk, který tam tak jako pěkně zapadá.
4: Jo, to jo, ale poslední dobou mě to nějak začíná trošku štvát, že mám pocit, že by to občas mohlo být plnější.
0: Tak asi bude potřeba přepřáhnout. Každopádně, teďka si pustíme další song. A co si dáme z toho playlistu, který jste si přinesli?
4: Dáme tu tvoji oblíbenou.
3: Tak dáme si První hoře.
0: Dáme První hoře, Křehký mechanismus pozemského štěstí a je k tomu nějak omáčka navíc, omáčka. Krom toho, že je to třeba super.
1: Nejlepší kapela na světě.
3: Jo, moje určitě nejoblíbenější kapela česká. Mm. A kdykoliv jdu na jejich koncert, tak je to pro mě nejlepší koncert v životě.
0: Je nádhera. Ale jako
3: to je úplně neuvěřitelná kapela prostě.
0: Věříme, jenom vždycky tyhle věci vždycky ve špíně padají, mi přijde poslední dobu jako ke konci. Takový ty, že má člověk úplně pocit, ale to bylo takový pozitivní celý. Tak teďka si to dáváme ještě těsně před koncem. Každopádně První hoře, Křehký mechanismus pozemského štěstí.
6: Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě nám dozněli první hoře Křehký mechanismus pozemského štěstí, další skladba z playlistu Tři čtvrtin kapely Stepní běžec, se kterou tady dneska řešíme nejenom jejich nejnovější EPčko.
1: My jsme se ještě chtěli zeptat taky na to, že vy jste jako kapela právě spojená s tím skateboardingem, trošku jsme tam kousli na začátku a zajímalo by mě, jestli v těch vašich začátcích to bylo něco, co vám pomohlo třeba schánět koncerty, protože pro úplně nový kapely to vlastně není úplně lehký se dostat, prostě hrát třeba mimo své vlastní město, kde člověk bydlí, tak jak...
0: Na Mystiku začínali.
2: No. Sorry. Vlastně my to s tím ani spojený tak nemáme, ne. tu kapelu. Ne. Náš první koncert byl na tom Punkstrefenu. A to vlastně nemá se skateboardingem nic společného. Pak byl ten Čičák.
1: To já jsem si právě říkal, jestli třeba vás lidi pak nezvou na nějaký zajímavý místa, prostě kam by se jako člověk normálně nedostal, že třeba to nejsou kluby, ale může to být nějaký akce, protože mi přijde, že většinou ty kapely, které mají kořeny v nějaký, ať už ve skateu nebo v něčem prostě jiným trošku, tak mají vlastně mnohem pestřejší paletu toho hraní.
3: Já si myslím, že hodně se to pak jako nějakým způsobem podepsalo, že nás zvali kluci ze Světa dílů, z Budějovic, vlastně Čaký, protože tam jsme se znali vyloženě z toho skateu a vlastně jako díky tomu o nás tak nějak věděl, takže nás pak zval na akce. A nebo teď naposled jsme vlastně hráli v Plzni na takovém DIY spotu pod mostem. A to bylo úplně super, to bylo prostě super. Fakt jako taková prostě undergroundová akce, i když to bylo vlastně jakoby pro veřejnost, ale bylo to úplně skvělý. Hrali tam s námi ještě Guts a Stepmother z Austrálie. Jo. A to bylo jako fajn a to bylo vlastně s tím skatem vyloženě spojený, no, takže...
1: To je super, no, hrajete hodně takových jako zajímavých nevšedních koncertů.
3: To ani nevím...
4: Nevím, co je tak
3: nevšední. Jak jsme vlastně celý život jezdili na skateu, tak pro nás jsou spíš nevšední takový ty koncerty, co pro normální kapely jsou všední.
2: Pro mě bylo nevšední hrát na Sedmičce třeba.
3: No jasný, no. Tam chodíme na koncerty a pak tam najednou si zahrát, to je fajn.
1: No a zvali vás někdy třeba na nějakou i jako westernovou
0: akci.
1: To by to mě zajímalo právě.
0: No. Taky Blůzovice nebo tak něco.
3: Něco takovýho.
1: Porta.
3: Prošlo vzduchem.
2: Hele, byla nějaká ta akce v tom Josefově, jak nás zval na nějaký folkový festival.
3: Jo, to bylo vtipný, no. To byl folk, ale spíš, no.
2: No.
3: Jako to bylo takový, jako to bylo vlastně vtipný, když nás zvali na folkový festival a my jsme se jako říkali,
2: ale my jsme nějak, tam... někdo z nás nemohl, tak jsme to...
1: To je škoda.
3: No, ale jinak proběhlo nějaký westernový městečko, ale nějak to taky nedopadlo a tam je to, nevím, to nevím, co vlastně to bylo. Jako.
4: Přijde, že vždycky jako přijdu lidi, nebo tak ona se to píše, že jo, když odehrajem, že jako country a pak vždycky po tom koncertě někdo přijde, co možná šel na to country, ale jako nepřijde s negativním nějakým tím a že to vůbec není country, ale to super.
2: Jak nám posílal Edův syn tu hlasovku, ne?
3: Jo.
2: My jsme s ním hráli v Eterny a on nám pak druhý den poslal hlasovku, jakože chalani říkali, že bylo nějaké country.
3: Že ho tím strašili.
2: Ale bylo to super.
3: Myslíš, že western je country.
0: Až kolem toho country jsou vždycky taky jakoby velký nervy a zároveň ty skalní fanouškovstvo, skalní country je takový, bych řekla, hodně puristický. A zrovna, jak jsem jednou slyšela jakoby v soulkostele od nějakého návštěvníka, tak prostě každý metalista poslouchá jeden jediný další žánr a většinou je to country. Takže když to pak to country není, tak to asi jsou ty nervy kolem toho. Nevím.
1: No a vlastně jste tady kvůli tomu, že jste vydali to nový EPčko. Zatím jste to vydali digitálně, ale v plánu máte vinyl, představovali jste nám plány na to velký album, který teda bude někdy v budoucnosti. Bude,
0: s příběhem.
1: Bude ten vinyl nějaký speciální, nebo už máte k tomu připravený podklady a tak?
3: Ten vinyl už je ve výrobě a vlastně speciální nějak nebude. Bude to, vlastně nebude v tom žádný komiks jako v tom minulém, ani plagát.
2: Ale na přebalu je fotka z dovolený z Kanárů.
3: To je pravda.
1: Tak krásné.
3: Super, kdo to viděl, tak přebal a zadní fotku jsme fotili já a Kuba a bylo to, když jsme se to toulali po Kanárech.
2: A spousta kaktusů, tak dobrý.
1: Bude k tomu nějaký křest?
2: Já ani nevím.
3: Já taky nevím. Těžko říct.
2: Možná by mohl být, ne?
4: Možná by možná škoda ho neudělat.
2: No tak...
3: Uvidíme, kdy to vyjde.
4: Jo.
0: Takže klasicky, pokud byste chtěli zajít na křest, tak tady to vypadá, že se možná něco domluví, takže rozhodně sledujte stepního běžce a třeba se dozvíte, kdy ten křest bude, ale ještě teda, když už jsme tady u tohohle z toho superplánování, tak máte nějaký jako obyčejný nebo nevšedně všední koncerty, které budou v dohledné době, i když to nebude křest, takže vás aspoň můžou lidé vidět naživo? No máte to tady napsaný,
3: tak nám to řekněte. Protože si nepamatujeme datum.
4: Mně se líbí tady Vandr třeba.
3: Jo, na Vandr, jo, to byl minulý víkend.
4: A na tom jsme nebyli.
3: Na tom jsme nebyli.
0: A takže s vámi můžou i fanouškovstvo jet jako na Vandr.
3: Rozhodně, rozhodně. Můžou. Ale jinak tady je vlastně první víkend v červenci je Stone Smoker.
2: 26. Fanda svatba.
4: Jo.
3: Jo. No, to se žením. A tam nemůžete přijet.
0: Musíte na ten Vandr.
3: Musíte na Vandr. A nebo na Stone Smoker, že jo? Který je první víkend v červenci.
0: A
3: nebo na Živou vilu druhý víkend.
2: Tam se těším moc.
3: To je krásný festival. Jo. V Prachaticích, jo. Na jihu Čech. Úžasný.
2: A pak?
3: Kdo ví?
0: Pak kdo ví, takže začátek července bude zasvěcený objíždění festivalu. A pak možná ten křest. Můžeme se těšit. A my už se teda teďka bohužel nemůžeme těšit na nic dalšího, než na písničku, kterou ten dnešní díl a to povídání s váma uzavřeme. A co si pustíme, než se rozloučíme?
1: No tak teďka to uvedu já, protože tady máme ještě jednu písničku tady od stepního běžce z toho prvního EPčka, ale pokud se nám tam vejde, tak ještě budou hrát Earth, tak jestli k tomu ještě chcete něco říct, tak máte možnost.
3: Tak k těm Earth, to je velká srdcovka, protože zase jako všechno, co tady zaznělo, tak to má nějaký podpis na tom, co děláme. Jsme celkem dronoví fanoušci a tohle zní úplně šíleně.
0: Je to tak, tak ještě jednou díky moc za to, že jste za náma dorazili do studia a ahoj.
2: My děkujeme za pozvání.
4: My děkujeme.
3: Děkujeme.
4: Ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
5: Špína. Na rádiu Wave.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/CRO Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čago Belo rytíři, my vás vítáme u našeho pořadu Excalibur.
2: Dneska je to druhý díl našeho pořadu Excalibur a nejsme tady opět sami. Hlásíme se po 14 dnech a dneska je tady s námi kasič kdo?
3: Děkuji za slovo, Jakube, dneska je tu Paul Gate.
2: Čau. Budeme se bavit o projektu Acid Bass Club a o desce Ace Music a vlastně to je náš první Excalibur subžánrový speciál.
3: Tak tak.
2: V první hodině tracky od hostů, od 10 večer začíná nabitej rozhovor o subžánru, o kterým ani na YouTube není

Excalibur. Zbojníci Jardič, Don Chain a Casablanca tě vybaví do plné polní svým rapovým přehledem. Pro všechny rytíře na rádiu Wave.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Mě to baví z obou stran.
2: Yes.
1: Mě bavil i předtím OG Puff, nemám ho zas tak najetýho, ale myslím si, že z obou stran jako přišly solidní tracky.
2: Texty vlastně tý Two Life Crew byly jako natolik explicitní a natolik o různých jako erotických tématech.
1: Bylo to celý o sexu a o holkách, sexu. Prostě všechno bylo jenom o tom. Jsme to pouštili Hackerovi a ten, že chtěl vždycky udělat Miami Bassovou desku, proto tam je tolikrát, jako si myslím, my jsme se na to neptali, proč tam je.
3: Čtyřikrát
1: tam je. Jako má to být i trošku jako zábava a legrace, ne, nemá to být směšný, ale není to taková ta zatvrzelá rapová vážnost.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Čak, obal Rytíři.
2: Krásný den.
1: Už tradičně vítáme u našeho pořadu Excalibur.
2: Dneska je to druhý díl, slyšíme se po 14 dnech.
1: Přesně.
2: A dneska opět nejsme sami a dneska je tu s námi
1: host.
2: Velevážený host.
1: Velevážený host.
2: A který už byl v minulosti jednou, dvakrát u nás ve vysílání scény s Opakem Disu. Je to grafický designer, beatmaker a co dál, to se dneska dozvíme v průběhu vysílání.
1: DJ, zkrátka renesanční člověk.
2: Paul Gate, čau. Čau, Pavle.
1: Čau.
2: Rytíři, rytířky, musíme říct na začátek klasický info. Můžete nás poslouchat všude, kde je vám to příjemný. Ve čtvrtek nám to vždycky večer vysílá v éteru společně s písničkama. Máme připravený playlisty. A kdo by nevěděl, máme taky Instagram excalibur_radiowave, kde dáváme všechny novinky a tak dále. Jak říkal minule Dominik, je tam ta naše komunita, takže...
1: Takže nabíhejte tam a jsme taky na YouTube samozřejmě.
2: S videem, s obrázkama a tak dále.
1: Kdybyste nás chtěli vidět.
2: Dneska je to vlastně první náš takový jakoby speciál o subžánrech rapu, jak jsme avizovali před 14 dnama, budou to nejenom rozhovory, ale budou to i speciály o muzice, o rapu. Tak trošku otevřeme tady tu naši pomyslnou rapovou encyklopedii a dneska to bude jak jinak než velmi speciální. Dneska to bude o věci, který se říká Miami Bass. Je to tak?
3: Yeah.
2: A je to vlastně věc, která je namostěna na release, který vyšel teďka 31. května.
3: 31.
2: Který se jmenuje Acid Bass Club?
3: Acid Bass Club. Music.
2: Yes. Ve scéně s Opakem Disu jsme docela tradičně jako ničili různý nicknamey a názvy desek, takže se to pokusíme.
1: Potvrzujeme naši.
3: Já bych to dal pokračoval, to je v pořádku.
2: Je tady s náma Stanislav.
4: Čau.
3: Čau.
2: Dominik.
5: To je neskutečná fantazie.
1: Šedá eminence.
2: A má maličkost.
1: Jakub.
2: Ještě tu měl být vlastně dneska Štěpán, Chesokris, ten tady není, někam zmizel, my máme od něj takový telefonický most, takže zkusíme se spojit se Štěpánem.
1: Máme ho tam, slyšíme se.
6: Zdravím vás ze Santa Cruz de La Palma, hlavního města ostrovu La Palma, jednoho z Kanárských ostrovů. Zdravím do studia, podcast Excalibur, zdravím všechny rytíře, zdravím Paula, mého bratra ve zbrani. Jak můžete slyšet, mám trochu nakřáplý hlas, protože místní teplota oceánu mě trošku vypekla.
7: Chudák, doufám, že se uzdraví.
6: Atlantský oceán je skutečně studený.
2: To je mi líto, že tady dneska s náma nemůže být, snad si užil aspoň jakoby chvíli dovolený.
1: Ale vypadá to na nějaký jako nahý koupačky. Jako.
2: Asi to byla nějaká taková ta půlnoční prostě jakoby
1: jak
2: koupačka.
1: Mick Jagger jako i s tou nemocí.
3: On je tak žije.
2: Ano. Kdo by byl úplně čerstvým posluchačem naší nejostřejší rapový show Široko daleko, připomenu úplně na začátku, vždycky máme nějaký novinky ze scény, co se stalo a pak následuje taková ta hlavní část rozhovory, máme připravený speciální tier list, léto nebo zima, je to nabitý.
1: Na bombe.
0: Novinky z bitevního pole.
1: Proberem něco,
2: bylo by dobrý v rychlosti asi probrat, máme nějaký 4-5 jako novinek.
1: Něco, co proběhlo ve světě, asi ta nejvíc aktuální věc, která jako zasáhla československou nebo spíš českou scénu, tak je Beef OG Puff. Hugo Talks.
2: Jo, ptačí válka, ta už jsem viděl, že je uzavřená, že k tomu dokonce vydal článek i Karel Veselej.
1: No, myslím si, že to úplně uzavřený ještě není, protože dokonce se i po letech objevil Lukas Doup, ale to úplně rozebírat nebudem.
2: A to nebudem.
1: Vlastně no. Ani
3: ten se rozebral sám.
1: ani nemusíme rozebírat ten beef do detailu, protože to pro vás udělali už jako milion jiných blogů.
2: Je to tak?
1: S tím, že proběhla nějaká jako odpověď, to se teďka vlastně poslední. Jak to hodnotíš ty? Ty jsi samozřejmě v trošku ve střetu zájmu.
3: Já jsem se bál. Mě to baví z obou stran.
1: Yes.
3: Mě bavil i předtím OG Puff, nemám ho zas tak najetýho, ale myslím si, že z obou stran jako přišly solidní tracky. a je zábavný to sledovat a je super, že se vůbec něco takového děje a baví mě střed dvou generací.
1: Yes.
3: A baví mě i to, že si myslím, že ty dva lidi jsou si vlastně rapově docela blízký, že to není von versus třeba PSH.
2: Nebo
1: no. Jsou tam určitý podobnosti jako s Toxem jako v jeho mladém věku, což si myslím, že...
3: Velmi si myslím.
1: Takže myslíš si, že to, že už to jako definitivně skončilo, nebo...
3: Myslím si, že jo.
2: Hele, a sleduješ beefy, jako když jsou nějaký na scéně? Jako, že jsi fanoušek...
3: Já jako poslední, co jsem zaregistroval velký beef, byl Lamar versus Drake a ani jeden z nich mě nezajímá, takže jsem slyšel jeden diss track a úplně mě to minulo vlastně.
2: A tuzemský? Tuzemský věci, když se tady...
3: Co se tady děje tyhle za beefy?
2: To si možná řekneme třeba tak za 40-50 minut.
3: OK.
2: Já bych rovnou zůstal u takových jakoby akademických věcí. Chris Brown získal doktorát ve vizuálních a performativních umění a to stejně neznamená, že bychom zapomněli na to, co udělal kdysi dávno Rihaně. Takže asi jako, gratulky.
1: Jako gratulky, jestli to nedělal v Plzni někde, tak,
2: jo.
1: Tak myslím, že dobrý. I když peněz má, myslím, dost, jako je to vždycky takový, jako zajímalo by mě.
3: Podle mě vystoupil z toho auta, dostal papír a zase odjel.
1: Zároveň tyhle všechny hvězdy, co mají jako miliony, si podle mě můžou jako zaplatit spousty lidí jako na to, aby pro ně vypracovali jako
2: třeba zamakal. Prací. No.
1: Ale nebudem mu hanit.
2: Já bych zůstal v okolí ty Plzně.
3: Nebudem ho rehanit.
2: V okolí Plzně vlastně bydlí Saucer z Pyra Boys. Viděl jsem, že teďka vydali Pyra Boys v rámci rolloutu svý nový desky. Vysamplovali tam Kontrafakt.
1: Yes. Celá nečekaný taky protnutí jako Bublin. A
2: uvidíme.
1: Na to klip v Kutný hoře.
2: Deska se podle mě blíží a je na spadnutí. Možná v červnu, možná v červenci. Uvidíme.
1: Uvidíme. Nebudem propalovat.
2: Další věc, s Lil Durkem to nevypadá úplně nejlíp.
1: S Lil Durkem to nevypadá úplně nejlíp, krom teď aktuálně jako sedí ve federálním vězení za jednu údajnou nájemnou vraždu a teď to vypadá, že mu chtějí přišít další dvě.
2: Blbý.
1: Takže to nevypadá moc dobře ani po tom, co u něj našli jako nejmenovaný hodinky chytrý na celé, což mu taky jako určitě nepřidalo a padá to teď na něj jak takzvaně holubý trus v pražských ulicích.
4: A taky mu moc nepřidalo to nový logo.
2: To bych se rovnou zeptal, když máme grafika. OTF Only the Family má nový logo.
3: Já to nemůžu říct, já se můžu říkat značky, ale to, to jako je jeden pražský, nevím, jestli pražský brand, ale připomíná mi to
4: jo, a přesně
3: jeden store za drama český.
1: To je pravda,
4: který je fresh. Docela fresh.
2: Já když jsem to viděl, jak jsem si říkal, jestli OTF nespouští nějaký hybridní vozy právě. Jako, no.
3: Nebo
2: to,
3: no.
2: Ten vibe.
1: Je to hodně korporátní. Jako.
2: Je to mega korporátní, no. Takže Lil Durk ani tímhle si jako úplně prostě nepřilepšil, no.
1: Zkrátka se teď úplně moc nedaří, jako v OTF. A další novinka, ta je taky, není moc pozitivní, ale zemřel ve věku 59 let, Rob Bass, autor legendárního tracku It Takes Two s DJem Ezem. Klidně si to pusťte, určitě budete vědět, co to je za track.
2: Ano, děkuji za sebe.
4: Tak jsem to poznal.
2: Yes.
1: Dal jsem vám menší ukázku. Je to jakože mega legendární postava vlastně hip-hopu. Musíme teda připomenout, že natáčíme na konci května, takže až to uvidíte, tak už to bude trošku díl. Každopádně
2: Nicméně.
1: Rest in peace všim padlým rytířům.
2: Ta největší novinka, co se asi stala, která nám otevře teďka tu další kapitolu, je vyšla deska před 10 dnama, kterou jsme tady zmiňovali. Acid Base Club a S Music.
8: Hip-hop je mrtev, ať žije Excalibur.
2: My máme s Dominikem a se Stanislavem velmi rádi dělat ty subžánrový speciály a je velmi krásný, že jsme se tady mohli potkat jakoby zrovna ve společnosti toho releaseu, protože na to se skvěle jakoby navazuje. A když jsme přemýšleli, jakoby, s kým se tady dneska tak potkat, tak jsme si říkali, že je potřeba to jakoby odbavit rovnou za čerstva. Takže bych možná úplně začneme, spíš tak jako rozebereme ten samotný subžánr.
1: Určitě bych
2: odkud vlastně vítr vané
1: vedl do povědomí o žánru, který se jmenuje Miami Bass.
2: Jo, no. Lidi znají trap, lidi znají krank, spoustu věcí, ale podle mě tohle není úplně žánr, který by byl hodně nějak známý.
3: Je chcíplej v posledních asi 25 letech minimálně, si myslím.
1: Jo. Je to pravda.
3: Ten žánr vznikl někdy v roce 82-83 v Miami, jak napovídá název, ale bylo to konkrétně v městské čtvrti Liberty City,
2: okay.
3: Kde tehdy, tam se tehdy nastěhovalo a žilo spousta jako...
2: Je z Jamajky,
3: spousta
2: ne?
3: Spousta lidí z Jamajky, přesně tak. A začali dělat takový nejdřív jako vlastně funkovo-elektronický mejdany na ulici, protože černý lidi v Americe tehdy neměli svý kluby, nebo minimálně ne v Miami tou dobou. Takže to celý vznikalo doslova na ulici. A původně to jako byly sety mixů jako hip-hopu a elektra.
2: Je potřeba říct, že to je docela jako by spíš vlastně producentská věc, jako z velké
3: no, ze začátku rozhodně byla, no. Pak přišel právě Uncle Luke, což byl člověk, který tam vlastně zařídil první černošský klub, kde se hrála tahle hudba.
2: Okay.
3: A on na Floridě našel tehdy trojčlený uskupení Two Life Crew, mm-hmm. který tam pozval, sešel nějakou jejich skladbu tehdy, nepamatuju se název, ale je to strašně známá věc, kterou tam pozval na set a říkal si, že ty kluci jako prostě nejsou dostatečně živí mezi těma trackama, mm-hmm, tak jim to nějak mm-hmm. postupně začal spíkovat, až ho přivzali, nebo on se tam tak jako... nemůžu mluvit prostě, tak se tam prostě dostal do té crew. A takhle vlastně vznikla hrozně zásadní, asi nejzásadnější Miami Bassová formace Two Life Crew.
2: Yes.
1: Tam byl vlastně ten legendární single The Throw the D.
3: Throw the D, přesně, jo. Přesně.
1: Což ale ještě vlastně předtím byl vlastně to elektro, tam byla vlastně kapela nebo vlastně uskupení Kraftwerk.
3: Kraftwerk byli v Německu a oni je často právě tady lidi z Miami a z Floridy samplovali, což dělal tehdy souběžně s něma vlastně Afrika Bambata,
2: ano,
3: že jo?
2: Ano. A je potřeba říct, že vlastně jakoby oni otevřeli ten svět jakoby těch synťáků. A...
3: Oni totiž čerpali jako první podle mě, jako rapeři, podle mě jako první z evropských prostě tanečních žánrů, což ano. Kraftwerk tady tehdy brutálně jel, že jo.
2: No. 60.
3: A byl to totálně syrový
2: nějak...
3: zvuk a je nutno říct, že ten sound ovlivnil Roland T.R. Radio Wade.
2: To dobře zmiňuje, že já jsem
1: legendární
2: vyhledal jsem si přesně, že jako ten Afrika Bambata producer, vlastně jakoby rapper, multitalentovaný čávo, byl vlastně jakoby první, kdo na tom Rolandu udělal vlastně jakoby...
3: Ale zdá se, že jo, ono zároveň prostě to bylo souběžně s tím Miami, s tím hnutím tam, takže ono se to dělo tam i tam, jako no, ale jo, obojí je rok 82-83 ty začátky.
2: Je potřeba říct, že jako strap music a s krankem je spojovaný ten Roland
3: protože trap i krank z toho Miami Bassu prostě vychází, jako nejen tím nástrojem, ale i tím zvukem na začátku.
2: Přesně tak.
3: Když se vemeš první krankový věci, tak ty vlastně měly stejný tempo, akorát prostě byly jinak postavený bicí, ale všechno to byl Roland. Prostě ta 808, ta basa, hutná, která byla pod těma beatama, je tam jenom díky tomu nástroji prostě. Jo. No.
2: Jsem se dočetl, že byly fakt, jakoby, když se vypustil jakoby ten synťák ven, že s tím byly docela jakoby problémy jako s prodejema, že to vlastně jako nikdo moc nechtěl, že to dělalo prostě divnou basu, divnej vlastně jakoby sound a že to byl docela provar, když to jako spustili na trh, ale pak se to vlastně jako díky té své nedokonalosti se z toho stala jakoby výhoda a zadefinoval se tím jakoby fakt ten signature sound. My někde ten Roland i tam máme, jestli nám ho tam
3: strašně
2: pan mistr ukáže. Kraftwerk, yes, to je on.
3: Což je vlastně drum machine, nutno říct, jako nebyly v tom synťáky žádný, byly tam prostě bicí a ta signature basa, no.
2: Yes, bicí automat, když bychom to měli asi jakoby přirovnat někomu, kdo vůbec netuší, odkud vytrvané, což zcela chápu, ale tohle vlastně nástroj, po kterým aj Tox pojmenoval svůj label, vlastně.
3: Pod kterým pojmenuje 808 Mafia a 150 milionů lidí na planetě, prostě, no. To má v názvu.
2: Spousta současných producentů, prostě, máme to rádi všichni. Takže nějaká polovina 80. let, to začalo teda takhle jakoby vznikat?
3: Ten Two Live Crew si myslím, že jako tomu dali ten největší fame v druhé polovině 80. let a na začátku, yes. To jsou oni na začátku 90. let, tohle Uncle Luke, který to založil. Yes.
1: Což oni byli vlastně i revoluční tím, o čem jako rapovali.
3: No jasně, to je nutno říct, že to tím, že to vycházelo z toho Miami, kde prostě seš na pláži a paří se a Miami Bass byl hodně o tom. Na začátku předtím, než byli rapeři, tak byli právě producenti, kteří dělali to, že oni tu basu z toho Rolandu ještě samplovali a posílali ještě do nižších frekvencí. Takže a dělo se to, že se sešli na pláži káry, holky, pařilo se, ty káry byly vytuněný, měli tam prostě brutální sound systém a vyhrával ten, kdo měl prostě nejhutnější basu a proto podle toho se upravovala i ta hudba, že jo? Aby to mohlo co nejlíp hrát z těch kár, jako.
2: Jo. Tam byly ty samolepky, ne? Takový to upozornění prostě.
3: Jako byly že... ano, byly tam labely upozorňující na velice nízký basový frekvence.
1: Což ještě potřeba zmínit, že vlastně i ty texty vlastně tý Two Live Crew byly jako natolik explicitní a natolik jako o různých jako erotických tématech.
3: Bylo to celý o sexu a o holkách, sexu. Prostě všechno bylo jenom o tom.
1: S čímž oni měli docela problémy, že všude jako zakazovali a jako hrát.
3: No, že se stěžovali manželky nějakých guvernérů, že jo, tam tehdy. Ono teda se stalo to, ono se hodně říká, že takový ten Parental Advisory Explicit Content Label, co je na deskách, je díky něm, ale on už existoval asi 5 let předtím díky nějakému tracku vlastně od nějaký jako superstar, která vydala nějakou skladbu, já se nepamatuji to jméno, ale v té skladbě se řešila prostě masturbace a přesně už nějaký ženy tehdejších guvernérů si stěžovaly na to, že tohle je a vznikl první label, který se dával na desky po tom, co Two Live Crew vyhráli soudní spor s jedním z těch guvernérů, který je zakazoval a posílal na ně benga, kdo ví co. Tak se ten label změnil a vlastně od té doby na těch rapových deskách je tahle značka, tohle označení v téhle podobě, yes. Který tam je dodnes. No.
1: Vidíš, to jsem věděl.
3: A vlastně nutno říct taky, že kdyby ten soud neprohráli, tak dost možná jako se dneska nemůže v Americe rapovat o sprostěrnách.
2: Jo.
9: To není normální.
2: Takže Roland, krásný počasí, tady tyhle a prostě party. Výrazný party, sexuální bars a jakoby přehnaná basa, kterou podle mě, já nevím, to inženýři tenkrát to nemuseli být úplně nadšení. Jako
3: to že? Asi nebyly se myslím. No.
2: To ani dnes podle mě. Ale to možná
3: hlavně, že dneska... v těch klubech měli brutální sound systémy, kde jsi stál před zdí plnou repráků a pařilo se, jak ty zmínil ten track Throw the D. Tak oni vlastně měli speciální tanec, který mu říkali Throw the D, on to je podle tracku Throw the Dick. A měli jako speciální moves na to a vlastně ze začátku to tímhle způsobem fungovalo fakt jenom v tom Miami, než se to rozšířilo dál
2: jo,
3: z toho jihu.
2: Jo. Kdo by nevěděl, je Miami, Florida.
3: Na úplným cípu na jihu.
2: Cípeček tam, ano, na pravý straně,
3: jo.
2: U Kuby.
1: Což můžeme klidně navázat na to, jak to vlastně pokračovalo dál, protože vlastně Miami Bass měl hodně afektoval další jako styly potom.
2: Docela výrazně vlastně.
1: Což jeden z nich byl třeba Krank. Jako tam...
3: No přemýšlím, já si myslím, že první byl asi Lil Jon, ne? Kdo si to vzal, který taky dělal beaty na stejném nástroji, na tom Rolandu.
2: Jo, on pak jakoby souběžně s tím se používal ten Roland vlastně jakoby víc a víc prostě, že jo, v Memphisu,
3: no, hráli se s tím i liveka, přesně tak, Memphis, Atlanta.
2: Já musím ještě zmínit jednu věc, když jsme tady zmiňovali ten track The Throw the D, tak tam vlastně je slyšet i takový ten funkovej bell prostě, který jakoby dneska je úplně jakoby standard v těch funkových věcech.
3: Což je taky otázka toho nástroje prostě.
2: Jo.
3: To je taky z toho.
2: Jo. A jo, takže z toho vlastně...
3: Oni jako... vlastně používali samply, aby si dělali na tomhle drum machine.
2: Nice, ano.
3: A samplovali starý funk a elektro.
1: Což vlastně, jestli se nepletu, tak vlastně Rolanda pak časem nahradilo MPC.
9: Jste ve studiu, jaká je odpověď?
3: To já nevím, ty vole.
2: Napište do komentáře.
1: Já právě, že vím, že jsem se koukal na...
3: Jako dokument, je to dost možný, no.
1: Mimochodem je to dobrý dokument o právě Miami Bassu. Teď si přesně nespomenu. Hodně mám to když tak na Instagram.
3: Není to Hip-Hop Evolution?
1: Ale bylo to The Eight of Miami Bass, nebo něco takového. Najdete to na YouTube a tam je to vlastně do detailu ukázaný, že vlastně ještě před Rolandem byl nějaký emulátor, který se jmenoval, myslím, SR 1200 nebo ST 1200.
2: Jsem myslel, vlastně že předtím byl, jenom klacíky
1: a bubny. Pak vlastně byl Roland a pak tam ukazujou, že aha, přesně po Rolandu přišla doba MPC.
3: Tak na tom MPCčku jsi měl asi víc možností, si myslím.
1: A přesně, no, tam bylo jako víc možností, kdy ty producenti s tím mohli jako víc pracovat ještě.
3: Tam jsi měl výhodu v tom, že jsi tam mohl mít nejen bicí, ale i rovnou ty samply, že jo? Takhle no, oni museli mít jednu mašinu sampler a jednu mašinu na bicí, prostě drum machine.
2: Složitá věc, no. Ale tak, aby jsme ještě od toho jakože doběhli zpátky, tak dost jakoby výrazně to ovlivnilo Krank.
3: No jasně, vzal si to Lil Jon, nebo vzal si to, jako čerpal z toho dost, myslím si, že on sám to přiznává. A jediný co, tak vlastně on nedělal to tempo, tý skladby zůstalo stejný, ale nebyly to ty rychlý bicí, ale vlastně dal snare až na druhou dobu, pokud to říkám správně. Čímž vlastně ta věc zněla, měla stejný tempo, znamená 130-120 BPM, ale zněla pomala, zněla pomalu. A mno jako taky to pampilo v tom klubu. Jako tam vlastně zůstaly v podstatě z toho hlavně ty basy a ty signature samples z toho Rolandu.
2: Ta výrazná basa, že opak zůstala dál prostě i v trapu
3: jako ve všem do dneška vlastně.
2: Memphisu celý prostě Dirty South.
3: Jako cokoliv rapovýho v podstatě, co má dneska jako silnej sub-bass, vychází tady z toho.
2: A šlo to fakt jakoby vlastně z té Floridy, to vlastně šlo jakoby do celé té Ameriky, mezi tím tam vlastně kluci v Kalifornii ještě jeli jakoby starou dobrou klasiku, oldschoolek.
10: Ten hip-hop, víš?
2: Tak
3: no, pohutilo. Jako, hele, v Kalifornii na konci 80. let, jakmile se rozjel Eazy-E a NWA, tak třeba Eazy-E pod svůj label, myslím si, že jako první takový cizí uskupení vzal, nejdřív jich bylo 5 těch holek, pak byly 3, říkali si JJ Fett. A produkce měli od Arabian Prince a Dr. Dreho. A ty vole, když si ty věci pustíte, třeba skladba Supersonic a ještě dalších x ikonických věcí, které měli, tak to dost připomíná ten Miami Bass. Já až vám budu dělat playlist tady k tomu vysílání, tak to tam rozhodně hodím, protože v podstatě nepoznáš rozdíl od toho Miami Bassu tehdy. A Dr. Dre na začátku dělal hodně takový právě taneční beaty, který připomínaly i to Miami.
1: Jo. Je to pravda, no. Vlastně až pak, když přišlo NWA, tak vlastně to sklouzlo do nějakého...
3: Tak to byl takový víc tradiční hip-hop a gangster, přesně.
1: Ale předtím jako hodně experimentoval.
10: Tak ono asi stačilo, aby nějaký filák jel do Miami, ne? A vrátil se zpátky a řekl, ale tam se děje tohle. Přesně, a pojď mi to zkusit, Mike Roland. A
3: on i Dr. Dre tehdy začínal jako, když to řeknu českým výrazem, který se v té době používal, disc jockey, že jo? Že on vlastně hrál fakt jako na mejdanech v kvádru a občas něco spíkoval do majku. A bylo to pro všechny ty mejdany. Myslím si, že tam byly i třeba nějaký bílí lidi, nechci kecat teda, jo, ale bylo to takový jako takový disco v podstatě.
2: Jo. Jakoby vlastně se to pak i dál propsalo dost do nějaký jako elektronický muziky, jako nějaký ty jakoby pasáže vlastně.
3: Já si myslím, že se spíš ta elektronika propisovala do toho rapu, jako do toho Miami i do toho Dr. Dreho. Ale jo, pak to šlo samozřejmě obráceně. Jo, no.
1: Je to kolotočno.
2: Jo. Měli aj vlastně docela výraznou estetiku. A i když jsem jako koukal na ty covery, jak to vlastně
3: myslíš,
2: jako
3: Miami Bass lidi?
2: Ty Miami Bass lidi.
3: No taky prasáci. Tu Life Crew tam měli zadky, skoro snad tak každém coveru, že jo, to byly prostě zadky a byly to hodně barevný covery, jaký plážový, často kreslený covery, který jim dělal nějaký filák, si myslím. Na těch coverech byly, že jo, vytuněný káry s subwooferem prostě v kufru.
2: No a ještě než se dostaneme, nebo možná se můžeme dostat rovnou k tomu, jakoby, jaký to má třeba vliv úplně na současný artist. Přijde mi, že to docela vracej takový ty...
3: Myslíš Miami Bass?
2: Miami Bass. Přijde mi, že to docela vrací jakoby s těma všema holčičíma crews, nevím, City Girls, nebo... Cardi B občas si tak jakoby prostě nějakým způsobem jako pošolichají.
3: Mně přijde, že posledního půl roku, já tady teď řeknu kontroverzní věc a uvidíme třeba za rok, já si myslím, že do roka se Miami Bass vrátí.
2: A vy jste byli u toho?
3: Po 30 letech.
2: Jo.
3: My jsme začali dělat tu desku a teď jako najednou jsme začali narážet na YouTube a různě na Instači, na různý videa mladých rapperů, který neznáme, různě z Ameriky, z různých částí Ameriky, byly to holky, kluci, to je jedno. A já říkám, hele, to se Miami vrací. A já jsem říkal, když jsme to začali dělat, říkám, to je tak nepravděpodobný, aby to někdo po 30 letech začal dělat, jako.
2: Děje se
3: ale
2: to.
3: Tam se to děje. Jo. Možná to tady nebude za rok, nevím, kde to bude za rok, ale děje se to, no.
2: Jo, jsou to ty cykly, to by se možná dalo jako spočítat.
3: No ale po 30 letech, jako co se v rapu vrátilo po 30 letech?
1: No.
3: Takže asi jo, jako je rok 2026, to byly 90. leta, takže asi jo vlastně.
1: Je to nějaký takový to jako kolektivní vědomí podle mě, že to napadne jednoho.
3: Je úlet, jak tohle funguje prostě v té hudbě.
2: Ale dobře se jakoby dostáváme do těch míst, kam jsme se jakoby chtěli dostat a já se tím možná rovnou zeptám, jak ty ses teda jakoby k tomu dostal, k tomu Miami Bass?
3: Hele, já jsem v roce 2006 nebo 2007 poslouchal Hugo Toxův pořad Rap Game,
2: jo, okay, dobře.
3: Kde měli Miami Bass special prostě.
2: Nice.
3: A já jsem znal tehdy Two Life Crew akorát, nic jiného neviděl jsem ani, že to je Miami Bass, prostě jsem myslel, že to je starý hip-hop, že mi to znělo podobně jak Run DMC třeba. A teď oni tam pouštěli právě takový ty víc elektronický věci, i některý německý věci. K tomu Německu bych se možná na chvilku rád dostal potom. A já jsem zjistil, že existuje Miami Bass prostě tímhle způsobem. Pak měl ještě nějaký druhý speciál a já vím, že jsem si nahrával ty záznamy. A pak jsem poslouchal dokola, vůbec jsem nevěděl, co to je za tracky, za lidi, oni tam jako říkali, ale vlastně jsem měl jenom tyhle ty dvě nahrávky a pak jsem to začal nějak hledat, no. Takže to nějakých 20 let třeba.
2: Jo. Tox podle mě aj na jednom svým releaseu, jak má track s Kool Keefem, tak to je taky takový Miami Bass.
3: To si moc nemyslím, ale když si pustíš třeba Dix, tak tam jsou dva tracky, které mají Miami Bassový momenty, nebo když si pustíš desku, takovou trošku zapomenutou Lucas Skunkwalker, což byl producent Dixu, který si pustí tu desku, tak třeba Hacker tam má track Girls, to je
2: super.
3: Totální Miami Bass.
2: Ano, to je dobrý.
3: A spousta těch věcí vychází hodně z Miami Bassu. Jako.
1: Já doporučím Cosmic Crew.
3: No.
1: Řekni mi proč.
3: No, tak ten miluju, ale ten miluju v rámci toho, že to je bizár jak prase.
1: Je to bizár.
3: To je asi nutno tady zmínit, když už se o tom bavíme, že Cosmic Crew byly vlastně takový první v téhle zemi, který to začali dělat, ale já jsem si to nedávno se Štěpánem pouštěl a spíš to byla prostě taková diskotéka. Oni to mysleli jako dobře, je, no, vycházeli z toho, ale že by to byl pure Miami Bass shit, si úplně nemyslím. Mají tam jeden track, když půjdete na jejich Benzone, který furt funguje, tam ty tracky jsou,
2: Benzone,
3: tak tam je jeden vyloženě Miami Bassový shit, ale jinak to byla diskotéka.
1: Jako je to diskotéka, no, ale musíme...
3: Ale řekněme, proč to najdete na YouTube a to teda jako je síla.
2: No, ale
1: ten
2: teda,
1: klip, no.
3: Když to občas pouštím holka.
2: Když se potkal jakoby Paul Gay teda s Chesokrisem prostě nad tím nápadem, jakože pojďme dělat Miami Bass, jak dlouho se to vařilo v hlavě ten nápad teda?
3: To se nevařilo vůbec, to... Já vůbec ani nechápu, že máme tu desku v podstatě.
2: To je docela zjevení, jakože tady prostě...
3: Ale já jsem s ním chodil do studia, kde on nahrával svý jakoby rapový věci, trapový věci. A jednou přišel, že udělal, že on taky zná Miami Bass, jsme to spolu posloucháme léta, že udělal něco jako Miami Bassový track, byl tam takový Miami Bassový hook, ten beat nebyl úplně Miami Bassový, ale bylo to tomu docela podobný. A já jsem furt s ním sedával v tom studiu, nic tam nedělal, a on dělal hudbu. A já mu říkám, tak pojďme zkusit dělat Miami Bass.
2: Mm-hmm.
3: Tak jsme vysemplovali nějaký starý tracky, udělali jsme něco otřesného. A pak na další session říkám, pojďme v tom pokračovat ještě. A udělali jsme track Kreatin, který na té desce bohužel není, nebo možná bohu dík spíš. A pak jsme prostě dělali další tracky, jsme měli 4 tracky, říkám, tak uděláme EPčko. A původně to mělo být třeba jako 6-trackový instrumentální EPčko, kde já jsem říkal, že nahraju nějakého hlášky, které se budou repetitivně Jasně. opakovat ve refrénu. No a je z toho rapový album, no, nakonec prostě.
2: 10 tracků tam je, ne, myslím? Mm.
3: No, máme jich, jako udělali jsme jich třeba 50 za ten rok.
2: Jo.
3: Dělali jsme to rok, no.
1: Okay.
3: S tím, že jsme na začátku vůbec neuměli dělat Miami Bass, takže jsme jako tu věc začali dělat a rovnou jsme udělali desku.
2: No a měli jste nějaký mašiny, nebo to bylo jako komputer?
3: Jsou tam jako většina je software, ale jsou tam tracky, které jsou, mám pocit, taky z nějakého Rolandu drum machine, ale nějaký novější verze. Je tam nějaký drum machine, který jsme si pak i vysemplovali, že jsme měli půjčený od Franka Flamesa, museli jsme ho vrátit, tak jsme si ty zvuky ukradli. A máme tam jednu věc, poslední na té desce, track Pulem. To je zajímavý, ten synťák, co tam je. Je z asi 40-50 let starého synťáku, který je dřevěný a vyrobil si ho nějaký týpek tady v Praze doma.
2: Okay.
3: Štěpán u něj ve studiu nahrával dubbing před časem a viděl tam ten synťák, frajer tam měl hromadu synťáků a tenhle se mu líbil a on mu ho prostě dal a přitáhl to do studia, to se ani nedalo zapojit klasickýma kabelama, takže jsme to třeba 2 měsíce to Štěpán řešil, jak to zapojit. A já jsem se jednou zaspal do studia a on už tam byl s Hackerem, tak oni to zapojili, že Hacker má tyhle věci rád.
2: Mm-hmm.
3: A nahráli z toho tenhle synťák, co tam je, myslím si, že to je docela fresh, ale kdybyste to viděli, to je prostě, to vypadá jak tam ta židle dřevěná, ta věc.
2: Já si to představuju.
3: Plus pak tam je, myslím si, ještě nějaký synťák nebo něco takového. No, jako jsou tam nějaký takovýhle věci, ale primárně je to software.
2: Jo.
1: Takže čistě, jako střídali jste se s Štěpanem jako na těch beatech? Jako
3: no, děláme úplně všechno dohromady.
1: Úplně všechno.
3: Většinou já jako dělám bicí, začnu bicíma, on dělá synths, já udělám basu, střídáme se, sáháme se do toho vzájemně, on mi hrabe do bicích, já mu hrabu do synťáků, mažem si to, nadáváme si. Je dobře, že na tý dovolený, že já si myslím, že už bychom se zabili asi, ty vole. Hlavně on, on mě teda hlavně, jo, asi okay. Si myslím.
2: Dlouho to vznikalo, jakože, jak to
3: rok?
2: Slyším.
3: Rok? Mm. Jako většina těch věcí, nebo polovina těch věcí, co tam je, už je i rok stará vlastně.
2: Jo.
3: Ty věci s Hackerem jsou aktuální a spoustu hromadu toho jsme vyhodili. Já bych z toho vyhodil ještě dva tracky.
2: Se můžeme zeptat Štěpána, co ho na projektu nejvíc bavilo dělat a co nejvíc bolelo.
3: To mě zajímá.
6: Prostě každá ta věc vznikla jako z nuly. Když jsme se vždycky sešli ve studiu.
2: Vypadá zničeně už.
6: A prostě jeli jsme úplně od začátku, prostě všechno, všechno celá tý desce, uslyšíte je, je prostě naše. Máme žádný kupovaný.
3: Jak to říká hrdě, ty.
6: Něco podobného. A potom později se do toho procesu přidal i Hugo Tox, který do toho vlastně taky přinesl fresh energii a nějaký zase jako jiný postupy. Takže jako vlastně celkově ten proces mě přišel skvělej. Vlastně to bylo to, jak já chci dělat hudbu. A vlastně to má i pro mě jako mnohem větší hodnotu, když vím, že kolik energie jsme do toho vložili a vlastně jak to celý probíhalo. A co mě na tom bolelo, ale vlastně jako neřekl bych, že mě něco úplně bolelo. Celý ten proces byl super a
3: to pěkně kecám.
6: Nějaký jako třeba neschody, protože když děláš prostě věc od nuly ve dvou, tak prostě občas se ta energie nepotkají, každý chce něco trošku jiného, ale to jako není vlastně bolestivý. To tě nakonec stejně jakoby posune dál, takže se tak.
2: Děkujeme, děkujeme za vzhled.
10: Řekl to mnohem víc slušnějíc než ty.
3: No, tam se ta energie právě hodně potkávala, tam se odcházelo ze studia, volalo se, psalo se, ty vole. A to bylo párkrát, jako jednou jsem se urazil, fakt jsem na hodinu odešel do parku a trucoval jsem. Ty.
2: No a ty jsi tam taky vlastně jakoby na vokálech, to byl plán od začátku, nebo?
3: Ne, to nebyl vůbec absolutně žádný plán, jako.
2: Není to tvé první repování, že jo? Ale nebo
3: no, ale repoval jsem v 16 před 20 lety, jak blbeček, že jo? A nechtěl jsem tady na té se určitě repovat, tam měl repovat on a já jsem měl být hlavně ta producentská složka, jako. Ale když jsme udělali track Monika, kde vlastně nejdřív, ten beat jsme dělali společně s Hackerem i, to je nutno asi říct. Ještě k těm postupům, co říkal, to je pravda, my jsme nejdřív jako dělali tracky tak, že ty máš prostě obří banku synťáků, ve který se hrabeš a hledáš ten vhodný zvuk a takhle jsme vždycky předtím dělali beaty. Teď to děláme tak, že najdeme jeden, který nám přijde relativně dobrý a kroutíme ho, nebo prostě se dáme úplně jako basic zvuk a vykroutíme si z něj ten synťák, což je prostě mnohem lepší proces, si myslím. Protože pak tě otravuje jet 160. zvuk, to už ti nefunguje hlava.
2: Jo.
3: Co byla otázka?
2: O tom jako vlastně
3: jo, ten rap,
2: plánu, jak
3: ten rap nebyl,
2: jo, jak
3: ale
2: přidal, no.
3: Vznikl track Monika a já nevím, jestli oni mě k tomu nějak vyhecovali.
2: Že byl tam od začátku co, jenom Štěpán?
3: Tam byl jenom Štěpán, no.
2: Pak se najednou prostě Hacker objevil
3: někde. My jsme
2: někde
3: to pouštili Hackerovi a ten, že chtěl vždycky udělat Miami Bassovou desku, proto tam je tolikrát, jako si myslím, no, my jsme se na to neptali, proč tam je.
2: Čtyřikrát
3: tam je.
2: Plus dokonce tam je ještě co, jako executive.
3: No, on jako executive. S náma tři věci produkoval, ty na kterých je, kromě Drugs, tak produkoval s náma i ty ostatní tracky. Plus to pak celý míchal s náma, ale hlavně to pak domíchal von a dělal tam nějaký aranže a tak dále. A k tomu rapu, já když jsem slyšel tu Moniku, já nevím, jestli oni mě nějak jako popichovali, ať to dám taky, ale já když jsem to slyšel, jsem říkal, tyhle, tak chci taky narepovat, vole, jako. A my už jsme měli hotový ty Drugs a jako chtěli jsme tam mít jeho, nechtěli jsme tam ani žádný jiný hosty vlastně úplně, nebo měl tam být ještě jeden, který nakonec to nahrál, ale prostě to nesedělo koncepčně na tu desku. A nevím, nějak jsem se vyhecoval, seděl jsem ve vlaku a napsal jsem Moniku.
10: No z toho, co říkáš, to vypadá, že jsi do toho namotal vlastně sám.
3: Asi jo. Asi jo, mně přišel hrozně tvrdý ten beat a já jsem si říkal, tyhle, to musí taky rapovat.
2: Ty tam máš anglicky, ne jenom.
3: Já tam rapuji jenom česky právě.
2: Ty, takže ty jsi tam česky, někdo je tam anglicky, nebo?
3: To, co je anglicky, je Štěpán všechno.
2: Okay. Já Štěpán, jenom, tam já je I česky, nebo jenom anglicky?
1: I německy, ne?
2: I německy dokonce.
3: Ne, to je Sonny Bergman.
1: Jo, to je Sonny Bergman. A to jsem se chtěl zeptat, kde je vlastně Sonny Bergman, můžem... protože já jsem ho se ho snažil dohledat.
3: Mm, to jsem já, no.
1: Jo, jo.
2: Sonny Bergman. Okay. Dobrý den, pane.
3: Takže moje německý, a já jsem měl ještě, my jsme měli ještě track Stuttgart.
2: Tohle první rozhovor Sonnyho.
3: Jo, to je.
1: Sonnyho Bergmana.
3: Já jsem to rovnou propál. My jsme měli ještě track Stuttgart, kde jsem měl jako dva refrény i celou sloku německou, ale... Pak jsem usoudil, že zase tak dobrý Němec nejsem, tady se to ztratí v tom tracku těch pár vět.
1: Projevila ta tvoje sudeťácká identita.
3: Ale já poslouchám, to je jako nutno říct, já poslouchám spoustu i německýho Miami Bassu, protože to si myslím, že je nutný zmínit. Ono jako ve státech to žilo a nějak to možná ještě trošku žije, ten žánr spíš si myslím, že ne, že teď nějaký obrození znova, ale v Německu to od 93. jede v podstatě konstantně až do dneška.
2: Já to mám
3: tam
2: hodně
3: jsou lidi jako Frauenarts, DJ Reckles, Bassbox Crew,
1: Bassbox, vidíš,
3: King Orgasmus One a tady ty hovada prostě, který tam rozjeli koncem nebo začátkem 90. let Miami Bass a takovej jako rap, hip-hop, křížený s technem a elektronikou, lidi se jim strašně vysmívali, protože Němci byli zvyklí na ten dokonalej boom bap, nebo boom bap na ten prostě true school, nevím jak to nazvat, a oni si z toho dělali, měli nedokonalý flow prostě, víš, houpalo se to, jak když si pustíš tu Two Life Crew, nebyly to ty striktní německý rapy a strašně dlouho dostávali bídu, ale dneska jsou to všechno uznávaný jména a ti jako přinesli ten Miami Bass, nevím, jestli úplně do Evropy, ale do střední Evropy určitě.
2: Jo, jo.
1: Je pravda, že ta němčina se do toho jako skvěle, jako úderně hodí.
3: No, jako hodí, zároveň si pamatuju, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem jako to hodně nedával, protože to je fakt takový buranský, to rapování do toho Miami Bassu hodně. No, no, no, no.
2: Jo, taky to má na mě tenhle jakoby uchylný.
3: Je to uchylný, no. Jak obsahově, tak i tím vyjádřením, ale myslím si, že oni se toho byli plně vědomi, že i ti rapeři, kteří to tam dělají, ten Miami Bass, mají i svoje jakoby normální rapový projekty, kde se dá říct, že rapujou o něco líp, jakoby, no. Ale to k tomu patří, prostě Miami Bass je... Jako má to být i trošku jako zábava a legrace, ne, nemá to být směšný, ale není to taková ta zatvrzelá rapová vážnost prostě, což doufám, že je tady.
2: No hele, ještě jsme se tě chtěli zeptat, Mix Master jste dělali s Audiogardenem u Kraba.
3: Mix dělal hlavně Bauch, Štěpán, já jakoby zvuku rozumím tak, že slyším něco, řeknu, tohle je špatně, tohle musíme změnit, ale neovládám ty nástroje, to se musím ještě doučit. Takže to dělal nejdřív Štěpán a pak to Bauch hodně domíchal a přemíchal. Dal nám fakt hodně času.
2: Mm-hmm.
3: A master dělal Audiogarden a ten to svoukl už za dvě sešny.
2: Potřeba říct, že tam Bauch na těch beatech jakoby sedí super, no. Že jde vidět, jo? Že to má rád.
3: Mm-hmm.
2: Přijde mi, že tam v tom pluje ryba ve vodě.
3: On říkal, že už jako 20 let chtěl udělat něco podobného, ale neměl na to ty producers a tak dále. Jako.
2: Jo. Myslím, že pro takový ty fanoušky, co úplně nescenili CWA, tak podle mě to bude příjemný.
3: Tohle si myslím, že je úplný opak. Mě na to mi trošku baví právě to, že to není klasický současný hacker, a nechci to říct blbě, ale přijde mi, že z toho cítím takovou tvého jako urvanost před třeba 15 lety. A neříkám, že starý hacker je lepší, takovou tu klasickou hlášku, to ne, ale má to podle mě místama tuhle energie, minimálně v té Monice určitě. Jako.
2: Yes, yes.
1: Pastelky do penálu.
2: My se teďka dostaneme k nějakým jakoby music tips a probereme ještě nějaký Miami Bass věci, takže poprosím jingle.
11: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
2: Přišlo by mi dobrý si říct vlastně teda jakoby kromě těch men, co jsme tady už dropli, nějaký jiný Miami Bass artist, jestli vlastně ty máš nějaký oblíbený, můžeš začít ty nebo Štěpán?
3: Já začnu, ať pak uvidíme, co dal on.
2: Ať pak
3: nejsem ovlivněný jim, a já si myslím, že to bude dost podobný.
1: Mick Jagger, come
3: tak schválně, jo. Hele, já jako nejradši mám asi z producentů, on je to producent i zároveň, to není rapper, on dělá takový jako sexy tracky, kde takovým jako šeptavým hlasem svádí ženský a zpívá nebo rapuje o nich. A je to Egyptian Lover. Člověk, který mu je dneska už asi 65, mimochodem příští rok bude v Berlíně a je nutno na něj jet. A ten toho si puste, ať se pustí dokoliv, jako jeho nejlepší album se jmenuje 1986, což nepovídá, že je docela starý. Pak má ještě jedno album. Můžu číst tady?
2: Můžeš číst, samozřejmě, ano, ano. Není to maturita, takže.
3: Pak má ještě jedno album a to se jmenuje So Good. Obě ty alba jsou skvělý. 1984, jedu teď denodenně.
2: Wow.
3: Zase jsem se k němu vrátil.
2: Velovka.
3: No a pak z těch rapových věcí jsou to třeba Boys from the Bottom. Mm-hmm. Začátek 90. let, který ale jako hodně vychází z té Two Life Crew. A místo je to takový ještě přehnanější, že z nich cítit to, že chtějí být ještě jakoby dál v těch sprostárnách.
2: Okay. Jo.
3: Pak je Poison Clan, taky vlastně známý uskupení rapový. A z producers je to zásadní jméno je Bass Mechanic, což byl člověk, který vlastně tunil ty káry, ty Miami Bassový káry, až nakonec se nakoupil krabice a začal taky dělat hudbu. Mm-hmm. Magotron je taky hodně zásadní jméno, který vlastně často se říká, že tenhle člověk byl právě ještě před těma Two Life Crew.
2: OK.
3: Mm-hmm. No, Egyptian Lover jako za mě takový nejvýraznější jméno, který jede do dneška. Oni všichni jdou do dneška, ale třeba ten Magotron, který byl pro Miami Bass zásadní, už dneska dělá takový jako diskotéky a je z toho cítit hodně AI.
2: Yes.
3: Což je nepříjemný.
2: To je blbý. Což tak uvidíme, blbý. Co pan Štěpán.
7: A tady jsou asi další interpreti.
6: Ale těch je strašně moc vlastně. Když jsme za ten poslední rok a půl vlastně s Paulem začali digovat prostě ten Miami Bass jako extrémně, tak jsme objevili strašně moc jako skrytých věcí. Ale jako třeba zásadní hodně pro mě je Bass Mechanic, což je takový vlastně průkopník té bass hudby, ne úplně jenom toho Miami Bassu. Ten vlastně začínal tak, že pracoval ve firmě, která instalovala audio systémy do aut.
2: Jasně.
6: A vlastně tam to nějak jako začalo vznikat, že tady ty audio systémy, prostě to jsou takový ty repráky v autě, co když je zapneš, prostě tak ti z těch basů vlajou vlasy. Je to fakt hodně, jsou to hodně silný nízký frekvence. Oni vlastně i na té covery svých alb dávali takovou značku, která je typická pro ten žánr. A to je Attention Very Low Frequencies May Destroy Your Speakers. Teďka v současné době hodně poslouchám Egyptian Lover, skvělý Miami Bass, hrozně funky věc, Arabic Prince, nebo třeba 95 South. To je zase taková crew, těch věcí je hrozně moc. Ale jsou takový moje asi 3, 4, 5
7: piv.
6: Nejoblíbenější.
2: Děkujeme.
3: Ještě nutno dodat Freak Force Crew, tak je strašně zásadní jméno. Mimochodem dneska jsem si chtěl vzít stejný triko, jak on.
2: Předpokládám, že všechno bude v tom playlistu, který bude na Spotify, na Apple Music. Pojede to taky vysílání normálně na rádiu. A stihli jste poslouchat něco třeba mimo to Miami Bass teďka za poslední dobu?
3: Já jsem za poslední dobu slyšel asi 5000krát naši desku a vůbec nic jiného neposlouchal. Jo, moment, mám jeden český tip vlastně.
2: Okay. Hmm.
3: Slyšeli jste poslední album Crystal Kids?
1: Ty ještě ne. Ještě ne.
3: Hoši, tak to dejte. To vyšlo někdy v listopadu. Já jsem se to pustil až v lednu. Měli kolem toho hezký vizuály. Ta hudba mě vlastně vůbec nelákala, ale měli kolem toho hezký vizuály, který vycházely z hry Max Payne. Mm-hmm. Nebudu to dlouho okecávat, ale v lednu jsem si pustil jejich album. Oni vlastně byli i v uší nominaci na Anděla. Přestože to je dost neznámá crew, vlastně bych řekl.
2: Jsou Brňáci?
3: Ne, oni jsou z Prahy, jeden z nich žije v Británii.
2: Jo, tak
3: jsou tak různě, ale myslím si, že většina z nich žije v Praze. Crewdance je jich jakoby dvorní producent, což je producent. Ale dělá jako dobrý G-funkový beaty a strašně mě ta deska baví. Je hrozně vtipná a hudebně skvělá. Je to trošku cítit vliv nějakého toxic funku a supercrew, ale není to žádná kopírka, je to podobný humor jako a to rozhodně doporučuju všem, skvělá česká deska.
2: Yes, yes.
1: Co ty a covery vůbec, dal jsi z pauzu od coverů nebo?
3: Ty vůbec nedělám covery no, poslední dobou, ten náš jsem udělal, no, na podzim jsem dělal nějaký poslední single cover, mám pocit. Covery moc nejedou.
1: Takže máš dovolenou.
3: Ale co se bavím s lidmi, co dělají covery, tak to říkají všichni. AI.
1: AI, no.
3: Všímám se toho, že lidi, kterým jsem dřív dělal třeba jenom single covery, tak nechtějí single cover, nechtějí ti za ně dávat prachy, když se generují.
1: No, když dneska si člověk pomůže spousty. A plánuješ se do toho nějak jako znovu položit?
3: Ale to je asi na lidech, jako.
1: No jasně.
3: Spíš si myslím, že to tak odezní pomaličku, ale jo, mám teď na léto nějaký 2-3 domluvený. 4. Takže jako bude zase něco, ale dělám spíš jako jiný takový normálnější věci.
2: Jo.
1: Jasně.
3: Který nikde moc nezdílím, takový prostě klasická práce, chápu.
1: Klasická grafická práce.
2: A stíháš v tom svém režimu chodit ještě někam na akce, na koncerty?
12: Kde jsou ty fanoušci muziky?
2: Byl jsi někde, nebo plánuješ něco?
3: Jsem byl naposled loni v létě na The Streets asi jenom.
2: Mhm. Mm-hmm.
3: Kam jsem absolutně nechtěl jít vlastně, ale zlákal mě Double J, já jsem sehnal lístky přes kámuše.
2: To bylo venku na Metronomu.
3: To bylo na Metronomu, jo. Který právě na tom Metronomu dělal, tak nám sehnal lístky. A nakonec to byl jeden z nejlepších koncertů, jo. Který jsem za poslední roky viděl.
2: Skinner dobrý, no.
3: No to teda jako, skákal tam do lidí, bylo to fakt jako energický s kapelou. Já jsem myslel, že to bude strašná komorní nuda jako. A bylo to fakt boží. Teď mám na pátek lístky na Offset a já mám furt na něco lístky, ale nechodím na to.
2: Vy už, co posloucháte tenhle díl, tak asi víte, jak ten Offset
3: už
2: dopadlo.
3: Byl vlastně teda. Jako
2: jo, no, Offset byl před pár dnama v Sasazu, tam se teď docela slítávají.
1: Teda snad dojel.
2: Snad dojel. A teď tam přesunuli do Sasazu podle mě toho Fake Minka, ne? Nebo ten bude v Roxy, ale ten je sold out teda, ten je asi za 7 dní, což jak říkal Dominik, když jsme se někde potkali, on by ani nemusel jezdit, když my vidíme občas jeho live show segment.
1: No, jako moc od toho neočekávám popravdě teda.
3: Já si myslím, že Offset taky nebude žádná hit paráda, jako.
1: Ten je ještě postřelený, že jo?
3: Jo.
2: Tam bude skákat postřelený.
1: Tam přijede s kapačkou, podle mě.
2: 26. jsem viděl, že na Altenburgu dělá, je to ten mladý Zeko Kasa, co dělá ten zvuk Prak?
12: Ano, ano, mají to s Blámem.
2: Tak tam dělají s Blámem event, tak to je za 10 dní, no ale pak je jakoby event,
1: je
2: který
1: zajímavý event.
2: Chci fakt jakoby mega doporučit. 4.7. je v Sub-Zero, což je, to vždycky řeknu špatně.
1: Storm, bývalej.
2: Díky, díky.
3: Takže z toho je klub dál.
2: Je. A přijede Chryse Dillinger a Acid Soulja, což jsou artisty, který lidi můžou znát přes DJ Smokeyho, jedou evropskou tour. A není to v rámci žádného festivalu, což cením, že i ty Tix jsou za rozumný love. A
1: bude to taková víc underground.
2: Je to fakt dobrý.
3: Když jsme na Sub-Zero?
12: Akorát bych to chtěl opravit, Sub-Zero není Storm, ale Sub-Zero je bejvalej na Smíchově Eternia.
3: Odpalený. Underdogs.
2: Já,
3: to mám za barákem.
1: Já se, stejně jsme to...
2: dík za to, protože Storm se taky přejmenovával.
3: Před Stormem, ty vole, někde.
1: Se hrozný dezoláti.
2: Storm se taky přejmenovával, že jo, vlastně.
12: Tohle je bejvalej Underdogs.
2: Dobře.
3: To je ještě hodně underground místo, teda jste v Underdogs.
2: Jo, takže to doporučuji.
1: Ještě vlastně lepší.
2: Jo.
1: Takže tak. A my můžeme přejít na naší oblíbenou sekci Buď a nebo.
2: Je to tak.
13: Hip-hop je mrtev. Ať žije Excalibur.
1: Takže já to klidně načnu. Začneme z lehínka. Basa nebo tank?
14: Zopakujte to.
2: Tank. Z donucení udělat špatný beat nebo špatný cover?
15: To je prostě šílené.
3: Špatný cover.
1: Ježiš, na tohle jsem se těšil. Být pomocný grafik Pasta One Ra nebo být člen kapely Činásky?
14: Někoho nechci.
2: Nikdo nic, prostě moment.
3: Tak jako znovu řeknu Pastu, no, protože...
1: Yes.
12: Furt bys dělal grafiku, chápem. Dělal...
2: Prostě moment.
3: Tak jako znovu řeknu Pastu, no, protože...
1: Yes.
12: Furt bys dělal grafiku, chápem.
1: Furt bys dělal to svoje.
3: To je spíš logika. To jeho bych dělal.

0: Rolling Loud.
1: Yes, přesně. To se dalo čekat.
0: Přesně. Hele, hezká S a děsivý obličej, nebo hezký obličej a děsivá S?
2: Jsou strašně zákeřní.
0: Jsou zálubný.
3: Po tou děsivou S si můžeš jakoby představit víc věcí, podle mě.
2: No, nejde, to si právě teď představuju a je to dost šílený.
0: Můžeš
2: hezký
0: zhasnout.
2: Face.
1: Yes.
2: Face.
1: 808 Mafia nebo 36 Mafia?
2: 36 Mafia.
0: A nechám tu svitavskou Dominikovi.
1: Jo, ještě tady mám svitavskou otázku.
0: Dva rodáci tady.
1: After party v Merlinu nebo v Lidovém divadle, jinak zvaným Močka?
2: Já jsem v divadle nikdy nebyl.
1: Nebyl.
2: Ale v Merlinu jsem pár afterů dal. No. Takže Merlin.
1: Yes, Merlin. Merlin,
2: Merlin jednoznačně, tam se čaruje těžce. Ty.
1: Bouchačka, těžká. Zdravíme do Merlina. Ty.
2: To existuje ještě?
1: Podle mě jo.
2: Jo.
1: Podle mě, jo.
2: Merlin,
0: kdo by nevěděl, posluchači, posluchačky.
2: Jsou to takový pajzly ze Svitav prostě, no.
0: Kluci jsou jakoby...
2: Pokud myslím pojedete, si, že Merlin je mnohem větší pajzl teda. Jako.
1: Pokud pojedete do Svitav, ani do jednoho podniku neleste.
2: Jako, pokud vás tam budou tahat, tak rozhodně ne. Každopádně já jsem tam byl před rokem a půl a tam už se nedá nikam jít.
1: No, to je pravda.
2: Já jsem šel 11 domů,
1: jako druhá odvrácená strana. Hmm. Sílem.
2: Nejezděte do Svitav. Jako.
1: Nejezděte do Svitav, nic tam nenajdete. Snad maximálně to nesleduje starosta.
2: Rosnička je jedinej dobrý festiák tam. No.
0: Jo.
1: Což vlastně můžeme dát přidat do akcí. Hmm. Rosnička je 27. 28. Tam, Svitavej.
0: Je tam GAV.
2: Června.
1: Jsou tam Pera Boys.
0: Jo, pár men dobrých tam je.
2: On tady je docela freshman a to mě docela baví, no, že tam jsou třeba Pera Boys, jsem ani nevěděl.
1: Letos je tam docela fajn jako line-up, musím pochválit.
0: Yes. My se dostáváme do poslední části našeho pořadu, kterou jsme si nazvali Tier List a krásně nám to otevře jinglem tady náš pán. Excalibur Tier List. Kdo by nevěděl z posluchačů, co je to Tier List, long story short... Je to vlastně jakoby seznam, do kterého my budeme hodnotit nějakou danou věc? Co to bude ta daná věc?
1: Budou to český beefy mezi dvěma jednotlivýma raperama, ale jsou tam i jako případy, kdy raper vůči všem.
0: Esko je nejlepší, Ečko je
2: jakoby... vůči všem.
0: Ečko je
2: no,
0: flop.
2: Uvidíme.
0: Hele, můžeš
2: Esko
0: to brát...
2: je nejvíc, Ečko je nejhorší.
0: Esko je, že je super pecka zábava, okay. Ečko je flop, už o tom nechci nikdy slyšet.
2: Okay.
0: Hele, můžeš to brát i podle kvality těch písniček, kvality výměny těch názorů, nebo jak tě to bavilo to třeba celý sledovat. A my si budeme ukazovat obrázky, ať to hezky vidíme.
2: Nice.
0: A
3: máme tady rovnou první, to jsou Ice Cream Boys
0: versus Idea Fade.
2: Tam je problém, že tady ti to nevrátili nikdy, že jo?
1: Idea Fade. Pravda, no.
2: Ale to mě tehdy bavilo hodně. To bych dal někam doprostřed.
0: Takže to je co za písmenko?
1: Takže Bčko.
2: Bčko dejme.
0: Dejme Bčko.
2: Bčko, protože neodpověděli. Tohle jsem měl tady hodně rád a jelikož jsem byl tehdy ještě v podstatě dítě a hodně jsem tím žil, tak to bych dal třeba na Ačko. Yes.
0: Indy versus Supercrew, kdo by nepoznal toho pána nalevo.
2: Takový strejda.
0: Jo.
2: A je.
0: Tohle bylo, když se Maniak začal beefovat s Maratem, že jo? Mačkáš mi hada.
2: A to bych dal... Cva, Dčko. No spíš, jako tohle mě nebavilo vůbec. Hmm.
3: Takže spodní.
2: Takže úplně to nejmenší, s tom je Ečko.
3: Ečko, no.
0: Jo, když se rozpadla Zurit Kingdom vlastně, tak se začali beefovat Sergej versus Pastor, tam se taky vrátilo.
2: Byl jako i beef, nebeef, ten ho pohřbil prostě a ten se ozval pak po čase a skončil, no. Prostě Dčko.
0: Versus Rest je taky docela starý.
2: To je všechno hodně starý už vlastně. Ten Sergej ostrý. Ne, no, ale tohle bylo ostrý.
1: Tohle bylo docela ostrý.
0: Už jsou v míru teda.
2: Počkej, on vlastně jeho Smek ho disoval na tom Ice Cream Mixtape dvojce.
1: Yes, a pak vlastně...
2: Tak dejme prostředek, co to je? Cčko?
3: Cčko.
0: Jo, to když se chodilo na haštal vlastně, zvonit.
2: To bych dal...
0: Tak když se rozpadlo trošku, když Hugo
3: to přicházal... V tom, v Big Bossu.
0: Když
2: ale to bych
0: Bossu.
2: Dal na druhý od zhora. Nevím, co je pod tím eskem.
1: Ačko.
2: Ačko, takže
0: A-tier.
2: Ono to tady odpovídá každej?
0: Každej to má na míru.
1: Každej to má trošku něco jinýho.
2: No, to je škoda, že byste pak jako se sumírovali, který beef byl nejlepší.
0: Možná to pár hostům ještě dáme.
2: To mě bavilo hodně.

0: Ne, to je esko.
1: To je hodně esty.
0: Muze bylo hard.
2: Esko.
1: Pamatuješ si tenhle beef?
0: Jo, to je, to, tak to je také esko. Jako, to je 100%.
1: Zdravíme by the way Jirku Špičáka, který...
0: Tady dávám taky esko. Tak tohle mě baví hodně.
1: Jo.
0: Celkově.
2: Jo, to je naše speciální... Co versus všichni.
3: Versus kdokoliv vlastně.
2: Versus
0: jak
2: kdokoliv.
0: To?
1: On se přidal
0: jo, vlastně.
1: Vlastně
0: on se přidal.
1: On se tak přidal.
0: Takový marat move, no.
1: Jo.
0: Nevím, já mu nechci uškodit, ty vole. Tvoje... Dčko, ne, to nemůže být Dčko, ale tam jsou jiný beefy. No dejme to nakonec, vole, prostě no, Ečko.
1: A to je všechno?
2: Jo. To je všechno.
1: Tohle ještě určitě na někoho vytáhneme.
2: My vám dáme na Instagram.
1: Yes, můžete nás tam sledovat, Instagram Excalibur / Radio Wave.
2: Bude tam.
1: Bude to tam, doplníme tam taky playlist, doplníme tam veškeré aktuality spojený jakoby s tímhle dílem. A teď je možná ještě jakoby na čase si říct, jestli můžeme něco čekat ještě od projektu.
0: Budeme mít 10.7. až.
1: Mm-hmm.
0: Já teda doufám, že to všechno stihneme. Ale 10.7. bude v dimenze galerie na Výtoni release party Vinylů a Hader.
1: Aha.
0: Tady k té desce.
2: Okay.
0: A asi ještě nějakých další věcí možná. Ale Vinyly a Hadry tam budou určitě.
1: OK, takže...
0: Bude mít krásný vinyly.
1: Nice.
2: Zároveň je určitě na místě...
0: Já teda doufám, že to ta výroba stihne, protože on to vychází třeba na 2 dny před tím, že by to mělo být. Takže je možný, že ten datum posunem třeba o týden, jako,
2: ale to už
0: doufejme,
2: ale,
0: že ne. Jako,
2: to už je
0: no.
2: Hvězda. Zároveň je podle mě na místě se zeptat, jestli jako Acid Base Club bude jako uskupení fungovat i nějak do budoucna, nebo jestli je to jenom třeba na tenhle projekt.
0: Máme rozdělanou další desku.
2: OK.
3: Super.
2: OK.
0: A budou nějaký liveka, ale ty budou až jako po létě, protože v létě nemá podle mě smysl hrotit nějaký kluby teď. Všichni jsou rozlítaný a jsou festiáky. A my na to chceme mít trochu čas, protože si potřebujeme koupit nějaký krabice na to hraní.
1: To jsem si chtěl zeptat právě, jak to bude
0: nějaký efektory probíhat. Hlasů a tady ty věci. Takže od září si myslím, že to nějak spustíme, ale 10.7. Mejdan... Je to v prostoru, v takým malý galerii na Výtoni, kde se dá filit venku, vevnitř, budou tam drinky, jídlo, bude prdel.
1: Jo, yes. Projekt S Music můžete sledovat všude, na všech platformách.
0: Yes.
1: Na akci se vlastně těším, jestli to budete hrát live,
0: bude.
1: Je to hodně živá
0: věc. To se musí hrát live.
1: To
0: jako.
1: Se musí hodně hrát
0: to
1: live.
0: To není úplně hudba do sluchátek, podle mě. Nebo jako doufám, že jo, ale...
1: Já jsem to dával i ve sluchátkách.
0: No já to také, já to slouchám jenom ve sluchátkách, ale...
1: A teď je taky ideální počasí na to, jako na tuhle hudbu.
0: A není to temný ta deska?
1: To vůbec.
0: Je spousta lidí říká, že to je temná hudba,
1: fakt.
0: Ty vole, no.
2: No, ale ono dneska jako lecos je pro lidi, jako...
1: Ne, nabíjí
0: jako
1: mě
0: je to.
1: Jako
0: to tvrdší, není to úplně pure Miami bass, prostě,
1: mě
0: co to, si pustíš u bazénu, no.
1: Na mě to působilo, že bych prostě se smál a jedl zmrzlinu.
0: Super.
2: Já bych na to jako breakoval někde na parkáči.
1: Mm. Takže to dávejte lidi. Paul Gate, Cheso Chris, a.k.a.
0: Acid Base Club.
1: S Music. Kámo, my ti moc děkujeme, že jsi dorazil.
0: Já děkuju vám za pozvání.
1: Kdybys chtěl ještě někoho pozdravit, něco zmínit, co jsme třeba jako nezmínili, tak klidně můžeš.
0: Nechci. Díky. Poslouchejte Miami Bass.
1: Poslouchejte Miami Bass i Radio Wave.
2: Mějte se krásně, sledujte nás na Instagramu a nejezděte do světa.
1: My se s váma slyšíme za 14 dní, zase s nějakým dalším hostem, připravujeme pro vás specialitky, tohle druhý díl naší nejostřejší rapový show, která se jmenuje Excalibur, a kdo by chtěl mít víc info, sledujte nás na Instagramu, poslouchejte Radio Wave. Děkujeme.
2: Čau, Gobelo, rytíři.
0: Čau.

0: naši Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Tento pořad není vhodný pro děti.
4: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit
3: drobotinu,
4: poraženého Davida Švehlíka,
3: ekonomy,
4: ani finanční úřad.
3: Opravdu ne, jste skvělí, děláte úžasnou práci.
1: Chudáčci, série o tom, když se nedaří.
5: Nekonečná!
1: Chudáčci s Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na Rádiu Wave.
4: Čau! Nazdar, chudáčci, věřte si, svět je tady jenom pro
5: jednou
4: vás.
5: Pro vás a dobrý je vzít víc klientů za stejný čas. Čau! čau! Ahoj!
4: Nazdar!
5: Čau!
4: Čau, Petře!
5: Čau!
4: Jak se směl?
5: Adame, jsem nervózní.
4: Já taky.
5: Tak, chudáčkové, uvidíme, jak mě máte rádi, jak nás máte rádi, pardon. Jdeme se podívat na anketu.
4: Jdeme se podívat na výsledky ankety. Bereme do ruky telefony. Je!
5: Pardon. Koukáme se na anketu, která byla vydána k našemu dílu o hot profesích, kde jsme si vlastně uvědomili, že je důležitý zjistit i něco o sobě. Že třeba já jsem nejvíc hot, nebo Adam, že jo?
4: Ty už to víš?
5: Ne, já nevím.
4: Ano, je to zkrátka anketa o tom, kdo je víc hot. Tak ji můžeme hledat na jednom mobilu, ne? Oni budou si výsledky stejný.
5: Sakryš!
4: Přestaň si tam doklikávat ty body. Jasně,
5: počkej,
4: takže,
5: ještě chvíličku.
4: Jasně, takže Petr právě počkej, musí rozjet tady toho prostě bota.
5: Jak to, že já to tady nemůžu najít? Tady výborná drobotina, což je naše velká faninka. Tady udělala vlastní anketu, já nevím, jestli se tohle počítá. Nicméně v této anketě, kterou vyrobila ona, děkujeme vám, tak jsme nevyhrál nikdo. Jo, jsme
4: 2020.
5: 2020, což mi přijde přesný. Proto možná si tak rozumíme.
4: Jako mně to přesně nepřijde, ale jsem rád, že to takhle dopadlo.
5: Počkej, já teďka koukám na moje 21, tam je u mě.
4: Ty jsi tak, tak já si taky ťuknu sebe. Tak.
5: Tak je to zase vyrovnaný, tak škoda. Wow, mně se teda trošku ulevilo. Vyhráli jsme oba.
4: Jak to?
5: Máme stejný počet hlasů.
4: Ach jo.
5: Chudáček, Petr.
4: No já ne, dobře, no, tak helejte se, takhle.
5: Tak co, máš k tomu něco? Poslední slova.
4: Jste slepý.
5: Já jsem rád, že jsme v rozhlase.
4: Já taky.
5: Že je možný, že tyhle ty ankety fungujou. Je vidět, že jste nás dlouho neviděli naživo.
4: Hele, já jsem jako taky rád pro dobro tohodle pořadu.
5: No, jakože vydržíme ještě.
4: Za sebe nejsem rád.
5: Že se někdy musí uskromnit.
4: Ne,
5: no.
4: Hele, já ti jenom řeknu, co by mě probíhalo, jo. Já jsem sem šel a říkal jsem si, no tak prostě vyhraje Petr, že jo, je to jasný, ale dopředu, ale to ne takhle, ale pak jsem, počkej, přestaň se smát, já jsem si, vyhraje Petr, je to jasný, ale druhý hlas pod tím říkal, ne, ty víš, že vyhraješ ty, ale říkáš si tady to proto, že chceš ty,
5: že tak zakládáš pátý falešný účet.
4: Ne, ty víš,
5: že jo.
4: Ty jsi nás založil.
5: Adame.
4: Ano.
5: Jak se máš?
4: Dobře.
5: Teď myslím, ne po tom, co jsi teď dozvěděl v té anketě, ale myslím celkově.
4: Hele, je to fajn, Je to fajn, je to dobrý. Dnešek je takovej, může být v něčem takovým zlomovým dnem, protože dneska je den, kdy šli poprvé do školky oba naši kluci. Ten menší šel teda to ještě jako zkusit na kratší dobu, ale pokud to klapne a tady přejde do dalšího vývojového stádia Bulbasaurus, tak prostě to bude znamenat zase pro Ešekečema a Misty nějaký vydechnutí. Pro mladší ročníky to jsou postavy z Pokémonu. Já vlastně vůbec nevím, jestli v těch nových furt tam je, víš
5: Ash?
4: To? Je tam furt Ash?
5: Určitě Ash. Musí tam být Ash, podle mě.
4: Já taky doufám. A fuck up s tím související je takovej opravdu úsměvný, jo.
5: Já
4: je
5: takovej,
4: je to taková Dášenka v bačkůrkách, dobře, prostě no, se tebou nebaví svět. Minulý týden jsem nevzal staršímu synkovi do školky plavání. Samozřejmě, protože mi ho Kamila nedala.
5: No jasně, ne, to je v pohodě.
4: Co já budu
5: to ani nemusel říkat.
4: Co já budu
5: to bylo
4: myslet,
5: jasný.
4: Co já budu myslet na nějaký plavání?
5: Máš spoustu jiných věcí v hlavě hlavně, jasně, že jo.
4: Že Einstein myslel na plavání jako?
5: Nemyslel.
4: Ne, samozřejmě jsem ho zapomněl. A teďkon jsme dneska tam vezli do kluky oba už ze před chvilkou zmíněného důvodu. A vezeme to plavání. Jsme v té školce, každý to má teďkon v jiném patře, takže jeden jde do svého patra, jdeme s tím menším, jdeme nahoru oba. A teď ten batok tak různě mezi náma putuje. S tím plavčem jde ze zdola, jde s náma nahoru. Nahoře ho dá, myslím, Kamila mě. Já ho potom chvíli nesu, dám ten batok Kamile. A potom tam Jozífek je v pohodě, zabouchnou se náma dveře, jdeme do toho auta, dojedeme domů. Já se kouknu na Kamilu a ona má ten batok na klíně. Takže jsme ho prostě dovezli domů. Takže já jsem ho vzal a odvez jsem ho tam. Řekl jsem jí, hele, zlato. Udělej si taky nějaký čas pro sebe. Dej si nohy nahoru. Psali mi z rozhlasu, že mám dneska, můžu přijít trošku později a já to tam hodím.
5: Oh, wow. No. Jsi prostě dobrý, no.
4: Jsem jí 20 na nauka.
5: A zajdi si. Strašný.
4: Strašný, pardon.
5: Úplně v pořádku. Já,
4: co ty, Petře?
5: Já výborný.
4: Ano.
5: Excelentní.
4: Ano.
5: Ne-li. Jenom se chci omluvit. Je to takový malej fakápek, který se mi stal dneska, když jsem měl autíčkem, teda někdo mě vezl, tak to myslím. Samozřejmě, že já nebudu řídit, jo. Tak. Ne, to je jedno. Řidič byl úžasný, bavili jsme se i o divadle, tím toho moc zdravím, ale...
4: Kdyby jsi mluvil celou dobu takhle, tak to z někoho jsi prostě ministr něčeho. Dnes byl můj řidič úžasný, bavili jsme se o divadle.
5: Opravdu, povznášející témata.
4: Žakuji.
5: No nicméně prostě, já mám rozbitej parfém, jo, nahoře. Jako taková prostě to stříkátko,
4: no.
5: Je prostě ta pumpička, je rozbitá trošku. A když ji nakloníš hodně, tak se začne vytejkat ten parfém. Jo?
4: No.
5: A teď jsem, doufám, že jsem zmínil velmi, velmi razantně, že řidič je úžasný, byl skvělý, no nicméně. Já neměl kapsy moc, takže jsem ten parfém jsem si dal dole pod sedadlo, na tu gumovou podložku.
4: Proč ho vezl celý?
5: Já nevím, prostě jsem si ho vzal včera, na představení, abych voněl asi po něm. Já nechápu to. Nechápu to. Já vím, že existují ty malé lahvičky, jak se můžeš odlít.
4: Ne, to ne, proces jako nenavonil a ty si ho bereš vždycky sebou?
5: Jo.
4: No, dobře.
5: Když mi nevypadne a prostě se nerozbije, to je jedno. Promiň. Já se omlouvám strašně za všechno úplně. Tak, položil jsem to tam a probíhaly ty dlouhá témata o tom divadle, že? A najednou asi v nějaké zatáčce to udělalo. Ťup.
4: Ne!
5: A já jsem z toho nevšiml, kámo.
4: A nic.
5: A takhle jedem. A nebylo nic cítit, vůbec nic. Já to bych to překvapilo.
4: Výborný parfém.
5: A já vystupuju z auta. Ježíš, parfém, a jo. A teď to takhle. Vezmu z té gumové podložky. A tam taková louže. Úplně. A takhle se to tam vypařovalo. A já jsem úplně. Děkuju moc krát za všechno, mějte se krásně. A zavřel jsem. Takže celý den teď mě bude cítit.
4: A musím říkat. Ježišmarja, co je to za generace? Co to prostě, co to je, že teploušit, co se tam, hele, se mu
5: líká. Já jsem to věděl, že je teplej.
4: Já jsem to věděl, ten je úplně jasný. Viděl jsi to, člověče, když si zastrkává svetr do kalhot.
5: No takže tímto se moc ještě jednou omlouvám. Myslím, že dlouho nebude potřeba tam nic dělat v tom autě. Je mi to líto a teď s tím jezdí, chápeš? A chodí tam různí jiní lidé třeba.
4: A mě to evokovalo.
5: A ty do toho šlápnou třeba, takže ty to budou roznášet po Praze.
4: To musím hrozně rychle říct, dělal jsem autoškolu podobně úspěšně jako ty. A já jsem vydal, myslím, že fakt na po třetí nebo na po čtvrtý.
5: To dělají ty nejlepší.
4: Nešlo mi to, nenáviděl jsem to, ale každopádně byly ty poslední jízdy. A já jsem odjel tu moji jízdu. A byl jsem přesvědčený o tom, že mi to ten inspektor zase nedá, protože mě prostě jako strašně to natahoval, dával mi fakt všechny jako ty parkování, jako strašnou spoustu věcí a byl jsem přesvědčený, že mi to nedá. A já když jsem seděl za tou kolegyní nebo další adeptkou o řidičský průkaz, seděl jsem za ní a zjistil jsem, že mám vyšláplý hovno na noze. A tak jsem si říkal, že ten inspektor tam bude jezdit ještě celý den a začal jsem to normálně, prostě jak malej kluk, jsem to začal otírat v tom autě.
5: Cože?
4: To začal otírat v tom autě. A
5: to začalo tak nevinně, tak pokorně.
4: No ale on mi pak hlavně řekl, no tak vám gratuluju.
5: Já jsem si říkal,
4: no tak děkuju moc.
5: Já už musím.
4: Jsem mu nemohl dít, že
5: jo? Jo, máte.
4: Já jsem myslel, že mi to zase nedáte, tak jsem vám tady všude rozmadlal. Prostě přivíkal, no. Tak to mě jenom, to jsem si jenom na to vzpomněl.
5: To chápu.
4: Takže myslím, že tvůj parfém je jako parfém je lepší.
5: Děkuju, ale moc krát zase cítím jako lepší.
4: Zlatý parfém, takže dobrý. Přesně.
5: Bože můj, co to bylo za příběh? To bylo na samostatný díl tohleto. Dávám do kolonky morče. Bože můj, ježiši. Nicméně, tento díl je úplně o něčem jiným. Ale ne, vlastně, ne.
4: Oslý mustek, jo, já jsem to tušil.
5: Někdo má parfém, někdo má přivíkal mezi tímto spektrem. Jsou peníze.
4: Tak to je fakt. Kámo. Tenhle oslý můstek podle mě můžeme použít od teď kdykoliv, protože mezi tím parfémem a výkalem může být třeba petla.
5: Ne, říká se. Já nemám ani floka, nebo nemám ani houno, jo?
4: No.
5: A můžu, no to ne. No.
4: Dobře.
5: Neřekneš asi.
4: Dnešním dílem tématem jsou
5: ten nejhorší peníze.
4: Love. Hele, tak Petře, půjč mi kilo.
5: Podíváme se na ně. No, pardon, můj příměr a můj oslý můstek se opravdu nepovedl. Přiznám to i teďka s odstupem času, jo, takže mám sebe reflexi nějakou, jenom to chci jako
4: dobře.
5: No, peníze.
4: Umíš šetřit?
5: Kdo šetří, má za tři.
4: Takže ne.
5: Ne. Ne, umím šetřit.
4: Dobře,
5: zasvětím tě, nás, všechny chudáčky.
4: Ano.
5: Ale protože oni jsou pro mě jako ty.
4: Jako rodina. Jako
5: my jsme všichni jedna velká rodina.
4: Ano, to je tak.
5: Tak, upřímně jsem domluvený s Andreou, že když dostanu nějaký větší obnos peněz, tak pošlu všechno.
4: Tak s tebou bude ještě rok.
5: Ne, posílám to. Posílám to na náš soukromý účet, teda soukromý společný účet, ke kterému nemám přístup.
4: Velmi rozumné.
5: A tím mám jistotu, že ty peníze nezmizejí.
4: Já jsem se pokoušel udělat něco podobného.
5: No.
4: Akorát.
5: Taky jsi na tom podobně?
4: Jo. Hmm. Akorát to proběhlo tak, že jsem ty peníze poslal Kamile a pak vždycky, když jsem jí řekl, tak mě poslala zpátky.
5: No,
4: takže,
5: to se mi taky.
4: Takže jsem se jakoby zpátky vybral, tak to akorát to trvalo díl, no.
5: No ale to je dobrý. Mě taky vždycky, když jí napíšu, hele, pošli mi tolik, prosím, potřebuju si, nevím, koupit
4: boty.
5: No, třeba. Tak, ona mi je pošle. A vždycky se mě zeptá, na co to je? Jo? A já řeknu, na boty. Ona, opravdu? Na boty. Kolik stojí ty boty? Tolik. To je zbytečně, tolik nebudeš dávat za boty.
4: Půjdeš na brigádu. Hele, dokud si na ně nevydělá, nebudeš zdát
5: prostě,
4: hodnotu.
5: Ale prostě, jako já vím, že to zní, že se mi, prostě jsme se tak dohodli, protože fakt to je jako nejfunkčnější možnost, protože mě i potom nebaví třeba pětkrát za měsíc říct, jo a ještě mi pošli, protože mě došly znovu peníze. Já si nechám samozřejmě nějakou částku. Enormní. Samozřejmě, jo. Co mi prostě, to prostě peníze, co mi zbydou z folí mramoru, tak ty si ušetřím. Ale ne, prostě nějaký, jakoby, ty navíc peníze prostě odevzdávám sem a vyplatilo se to. Tím jenom potvrzuju, že jsem opravdu chudáček.
6: Chudáček Petr.
5: ale možná je chudáček, největší chudáček Andrea, tímto jí zdravím a moc jí miluju, protože musí ještě spravovat jako Gringot mění. Jak to máš teda ty? Ty už jsi zrušil tenhle tu metodiku?
4: Hele, tady ta metodika, no to je teďko zrušená. Tak jako u mě se moje schopnost šetřit a nešetřit docela přímo úměrně odráží od životního stylu, který zrovna v tu chvíli vedu. A vzhledem k tomu, že ten je teď dost tak jako spořádanej, bych řekl, a uvědomělej, tak je to vlastně v pohodě. Jako já se snažím, jak mě učí můj spolužák z lavice, z Gimplu, výborný člověk.
5: Laoce.
4: Cože?
5: Laoce.
4: Laoce, přesně, z jeho spolužák z Laoce, z Laosu, Patrik Grigera, tak se snažím takovýto rozepsání těch procent, co si máš jako ze všeho, vždycky co si máš nechat jako tu krátkodobou rezervu. Jasně. A dlouhodobou rezervu, tak jako to se přiznám, že takhle svědomitý, aby to bylo vždycky přesně nejsem, ale jako dělám to.
5: No myslíš na to, rozhodně.
4: Dělám to a to dělám teda v jakýkoliv fázi svého životního stylu, že kdykoliv mi něco přijde, tak jako na nějaký chtěl jsem říct, na nějaký spoření úplně kašlu, všechno to vyberu a pak mě týden nikdo nevidí. Ne, že to vždycky já používám jako na spoření právě ty různý fondíky, no. Takže to mi tak jako...
5: Okay, ty investuješ jako takhle.
4: Jako, no právě dostávám, musím říct, že jako dostávám dobrý rady.
5: O můj bože, takže, od koho?
4: Takže já tomu jsem o něm mluvil před
5: chvíli. Já vím, jsem
4: Patrika takže to, no...
5: To, tyjo, to jsem vůbec netušil, že takhle investuješ.
4: No, to dělám. Co má taky pocit, že to ty investice, to je něco jak proteinová tyčinka, že jo? To teďkon
5: no,
4: taky,
5: to jo, no.
4: Jakmile si někdo zakládá nový konto, řekl k tomu, a máme tady výbornou nabídku, tak je to, jak když podle někdy by člověk napsal protein na banán, tak ho začnou všichni žrát.
5: K nějakému členství, že dostaneš třeba akci týhletý značky zdarma. No a už vidíš jako nějaký posun?
4: Jo, nějaký posun tam je samozřejmě, ale on je vlastně taková moje Andrea, protože já si to furt chci vybrat, že jo?
5: No jasně. Ale to už, ne, to už mi dej všechno.
4: Protože ono to furt narůstá a on říká, ale to je prostě třeba na důchod a já jako říkám, jak ne, co to se zblázní úplně, co to já...
5: Jsou
4: jako,
5: důležitější věci na práci.
4: Přesně, teď teďkon bude zelený pivo.
5: Co blázníš?
4: Patrik!
5: Co blázníš?
4: No takže jako takhle se nějak snažím tu určitou finanční gramotnost si skrz něj budovat. Jo. Ale hele, to mě zajímá, že bych si myslel, že to budeš mít jako podobně.
5: Já miluji hlavně proměnem, že to zní, že máme na účtě třeba 2 miliardy.
4: No jasně.
5: Už to roste, já si to chci vybrat vždycky.
4: jo, no tak to nemáme.
5: Nemáme, fakt ne, opravdu. A Rozhlas nám samozřejmě dává tak mega většinou za díl.
4: Na ten mám speciální účet.
5: Cože?
4: Tak je. Já mám obecně na herectví speciální účet. Jmenuje se to konto korent. Ale chtěl jsem říct, že ono to totiž možná docela dobře dovysvětlí a trochu i obhájí moji finanční negramotnost.
5: Dobře.
4: Já nějak nedovedu furt pochopit,
5: ano.
4: Jak může většina těch peněz, se kterýma operujeme, nikde nebejt. Mně prostě...
5: Myslíš, že jsou jenom číslička v bankomatech?
4: Jo.
5: A nebo na účtě?
4: Mně jako obecně tady ta digitální abstrakce, já jsem v tomhle, mě není ani podle mě třeba 140 v tomhle tom. A mně to jako, mně to přijde úplně...
5: No oni opravdu hlavně neexistují. Jako, kdyby si všichni vybrali peníze, které mají na svých účtech, tak je nikdy nevyberou.
4: No právě. Tohle to je stejný, já to mám, to trošku jako odbočím, ale...
5: To nevadí, ty výhybky máš dobrý.
4: Jak se může prostě přidávat a ubírat ta hodina?
5: Jaká?
4: No v čase, každý.
5: Takhle, opět, oni
4: kam zůbe, jako zmizí?
5: Parkování řešíš, nebo...
4: Co to jako je? Víš co, a je o hodinu víc.
5: No jistě, a protože to souvisí se světlemi.
4: No to já vím, ale no. tak čemu pak máš věřit?
5: No ničemu ti řeknu.
4: Prosím,
5: mě a šrubovici. To je jediný, čemu musíš věřit.
4: Teď asi s ním trochu, jako, že chodím na podobný srazy jako ty.
5: Šéf-redaktor. No rozumím ti, chápu.
4: Ale ta jako...
5: No abstrakce.
4: No.
5: I čas je abstraktní.
4: Jo,
5: ano, chápu ti.
4: Jako je to takový, jsem přeci jen asi takový trošku bych řekl zemitější.
5: Takže zlato jedeš.
4: To jsem dělal.
5: Fakt?
4: No, to jsem dělal, ale potom mi můj kamarád, chci říct, jak se jmenuje, mě doporučil, ať se na něj vykašlu, že je to jako dobrá věc na doplnění portfolia.
5: No jasně.
4: Ale že je jako, že je dlouhodobě stabilní, ale nedynamický. A samozřejmě vzhledem k tomu, že mě, já jsem jak takový oslik, který mu stačí před mnou takhle zamávat něčím a já ne, běžím prostě okamžitě, kam mi řekne, tak on mi třeba, teď mi třeba říká, tady ten fond je opravdu jako výborný, to je, ten jako je takovej, a něco říkal prostě.
5: Jasně, ale tam to mám dát.
4: A pak ale zmínil, no to jsou takový, jako víš, to jsou různý jako dolina drahý kameny a já jsem si to pojmenoval v té aplikaci Trpasličí doly. Postýlám tam třeba 3 kila okay. A od té doby si, ale já, korun, 300 korun, jo, 300 korun.
5: Pro tisíc malých Afričanů, prostě, kteří tam pracují.
4: Ale od té doby já mám Trpasličí doly a představuju si, jak oni tam fakt jako, já si to představuju teď jako nějakou Age of Empires, no, prostě, nebo něco takového, víš?
5: Za chvilku se posunu do druhé úrovně, no, je na čase, mám přesně. Hodně dřeva, sezbíral jsem nějaký kamení.
4: Takže takhle mě to baví, no, což možná svědčí o tom, že bych investovat příliš neměl.
5: To je v pořádku. Ale to je parádní, to je fakt parádní. No tak já, moje jediná investice je ten dům v mém životě. Vlastně asi. No určitě.
4: Hele, a to je ale přece výborná investice, ne? Nebo to už teď to jako...
5: Je, akorát jako samozřejmě, když v tom žiješ, tak to jako je investice, která se, možná se zvyšuje ta cena, vlastně ne, jako mi neustále, ale ty taky v tom furt něco děláš. To znamená, že jakoby zatím ta investice...
4: Ty to zhodnocuješ,
5: to zhodnocování je vlastně to, že se to zhodnocuje.
4: Takže ono... No,
5: jako myslím, že jsi z největších odborníků na ekonomiku, to nepočíme. Ono jak se to zhodnocuje, tak se to samozřejmě zhodnocuje, že jo?
4: Přesně, ale většina lidí řekne, no tak to chci, to mi dejte vám.
5: Hele, chudáčce, když tak, kdykoliv byste chtěli poradit, samozřejmě máme nějaký poradenství.
4: Není žádný problém.
5: No, takže ale tohle to je taková jako asi jediná moje investice. Já třeba, když se řekne akcie něčeho, tak je to podíl, jestli tomu rozumím správně.
4: Já nevím.
5: Co po mně chceš? Já tam prostě dávám 300.
4: Musím říct, že tady ta jako ekonomika... Jo, je opravdu pro mě naprosto španělská vesnice,
5: no pro mě...
4: ale jako musím říct, že je mi jako věda, že je mi jako věda sympatická, protože jestli si všim, tak velmi často, když je nějaký současný ekonomický trend a mluví o něm odborník v rádiu, já poslouchám Český rozhlas Plus často.
5: Taky moc, je to výborný, všichni, je to výborný rádio.
4: Tak vlastně se mi už párkrát stalo a to se mi líbilo, pač, když se řekne ekonomika, tak já si představím vlastně neprůstřelnou hradbu a soustavu čísel, která se dá naprosto přesně spočítat a vyložit. Ale vlastně se mi jako líbí, že zjišťuju, když o tom někdo mluví, pokud to laicky správně chápu,
5: jasně,
4: že i ona má nějaký svoje určitý nevypočitatelnosti, který se chovají jako...
5: Jako lidi.
4: Který se chovají jako... No jasně, že vlastně, že se z ní stává tím, jaký ovládají lidi, samotný takovej organismus. Taková entita.
5: Jo, jo.
4: A když jako ty ekonomové o ní mluví, tak já často tam jako často tam tohle cítím, že
5: jo,
4: to je
5: jo.
4: jako že
5: když to žije svým životem.
4: No, že jako něco nemůžeš na ní být moc hrdý, prostě, předpokládáme,
5: doufáme, že tím
4: nám taková ekonomika, že nám o paní
5: ekonomiko. Co daně?
4: Ty vole. Tak to vůbec to se mi
5: to je pro mě nejhorší v období života.
4: Hele.
5: Já prostě, to je hlavně to zúčtování úplně, to je takový to. No. Chtěl jsi být někde panošem, dělal jsi, že někde máš nový prostě koturny, tak si je pěkně rozváš v radě do bazaru.
4: Jo,
5: a ze zbytku z té třetiny zaplať daně.
4: No, přesně.
5: To je tragédie.
4: Hele, kámo.
5: No, poslouchám.
4: Já jsem jako zjistil, jednak já nejspíš prostě prodávám děti někam jako do Ičmalhaládu, protože prostě daně jsou pro mě letos vlastně devastující. A hlavně jsem zjistil, jako já když jdu teďkon po Praze 3 a vidím, že se třeba staví hřiště, tak si říkám, to je moje, To je moje. Opravuje se silnice, říkám, to se vám to tady opravuje za mý prachy. Vole. To je prostě takže jako já už si připadám v zásadě jako takový velmož.
5: Víš, kolik odvádím?
4: Který si prostě, který si tu jako, který má svou čtvrť. A pak a sakra, to jsem si na. No, jsem chtěl říct na začátku jako něco jako jiného. Fuck up. Chtěl jsem, hele, já jsem chtěl udělat velký jako dojemný jako takový přiznání jako jo.
5: Daňový.
4: No ano, normálně jo, fakt? jo. Související s financema.
5: Tak jo.
4: Hele, já, když jsem poprvé v životě platil daně, to není letos, jo, aby se tam lidi z čojky náhodou, vole, zase prostě nezačali mnout bachory.
5: A co to tady? Adam o tom mluvil nějak. Hřiště platí prý nějak.
4: Tak já jsem, když jsem před těma X lety, to se ještě tahal kačera mladý.
5: Byl na houbách.
4: Hral se z uhláku na horníka. Tak když jsem zaplatil první daně, tak ušima jsem se trochu zadlužil.
5: Ušima?
4: Ušima.
5: Jo, ušima, promiň.
4: A hádej, kdo mě tenkrát půjčil.
5: Já?
4: Ne. Moje maminka, Petře.
5: No a to je hezký.
4: A hádej, kdo mi doteďka půjčuje na daně. Pořád moje maminka. Takže já, jo, já tady... Keith Richards prostě ze Žižkova tady prostě.
5: Mami, půjč mi bůra.
4: Pražský tady, vole, Sandokan prostě, Seladon, jo, rozmýšlím se něco mezi Havlem a...
5: Můj bože, ale to je velký přiznání, to si moc vážím.
4: Něco tohle. Mezi Havlem a Freddie Mercuryem prostě. Jasně. Pak vždycky přijde tohle období. Jako nedávno jsem to dotáhl na to.
5: Vezmeš si prostě děravý ponožky, máme, fakt je to.
4: Nedávno.
5: Pomoc. No,
4: nedávno jsem to dotáhl na to, že jsem jako, že jsem to srovnal na nulu, ale ve chvíli, kdy přišly daně, takže
5: no,
4: se
5: jasně,
4: to...
5: No.
4: Takže,
5: wow,
4: díky mami.
5: To je hezký.
4: Doufám, že si uvědomíš, jak je tohle velký a na tu třetinku zapomeneme, jo?
5: To je hezký, koukej, kolik to máme na srdci.
4: A pak i na jazyku. Tak letíme.
5: Letíme na planetu 30 vteřin ekonomice.
4: Tak Petře, pojď.
5: Milý světe, ekonomika je velmi složitá věc. Nechte si poradit. Vyhledejte své finanční poradce. Já to dělám někdy takovým jakoby bokem, takže klidně napište, já vám poradím, dejte mi hlavně číslo účtu, potřebuji vědět, vaše rodné číslo a jenom potom souhlas s tím, jestli si můžu udělat nějaký výběr. A je to v klidu a já to fakt vyřeším za vás a nebojte se.
4: Já bych v té světě chtěl dát takové doporučení, který mi dal můj kamarád, výborný účetní, tenhle zrovna Pavel Chrastil. A sice, čím méně vyděláš, tím menší máš daně.
5: No jo.
4: Je, tak to zní, jak kdybych vás nabádal k daňovým podvodům. Ne.
5: Tak si tam něco odčí.
4: Nemusíte to každý
5: může. Tohle je nepryč.
4: Peníze kazejí charakter.
5: Jo, fakt. A když je někdo má, tak je má.
4: I boháči jsou taky lidi.
5: Ale řeknu ti jednu věc. Je lepší je být zdravý a bohatý, než chudý a nemocný.
4: Přesně tak. A nebo levičák.
5: Mějte se, chudáci.
4: Nazdar.
5: Ahoj, a my jdem počítat.
6: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave. Český rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide,

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Vlny.
1: Azul.

tak žiješ. Já to znám, udělej z problému oběd, přestaň se tvářit jak oběť, podej tu ruku. Podej ruku.